0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňský lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady. Jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplní. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral, a to čím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože
2: já jsem
1: většinou
2: trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak jako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by se otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i s vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatice a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl býval rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být

a slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labyrintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. a 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. Člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti. Odlučněné je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta na shledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať se na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhletu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lenir. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lenir, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lenir k dispozici v České republice nemáme. V Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lenir bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhle tom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lenir podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic připravuje pokračování dálnice D49. V Rožnově pod Radhoštěm začala tradiční výstava sochy v parku. Politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Během dneška očekávejte převažující jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami až kolem 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Včera to řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Tuto chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátkem nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
2: Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam můžou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
4: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
5: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spolehám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
4: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
6: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuji, což je na samotě na Podblanicku.
4: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Česko včera zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo počasí i na šesti dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
7: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
2: Vysoké teploty se na území Česka budou držet i dnes. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu. Teplo navíc můžou doprovázet i silné bouřky. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září.
1: Počasí.
2: V první části dne očekávejte ve Zlínském kraji převažující jasno nebo skoro jasno. Později se vyvine kupovitá oblačnost a lokálně se mohou vyskytovat bouřky nebo také přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 20 a 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 28 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku za Kroměříží, kde máme hlášeno porouchané osobní auto. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná nedělní Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Zajít si na koncert oblíbené zpěvačky Anety Langerové, přičemž vstupné je dobrovolné, tak i takovou možnost nabízí dnešní den v našem regionu. Já doplním, že ten zmiňovaný koncert, tak na ten si můžete vyrazit konkrétně do Starého Hrozenkova. No a těch možností, jak si užít neděli s datem 21. června, máte pochopitelně podstatně více. Pokud chcete nějakou inspiraci, tak se podívejte na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. Počítadlo lásky, tak se jmenuje píseň, se kterou teď přichází Hana Zagorová. Ať se vám naše ranní vysílání i dnes příjemně poslouchá.

0: Vizovická skupina Floret dospívala o Vizovicích a my ve Vizovicích ještě chvíli zůstaneme, protože právě ve Vizovicích se narodila jedna z osobností, které si právě teď 12 minut po 5. hodině připomeneme. Jedná se konkrétně o skladatele Aloise Hábu. Jehož skladby ve 20. a 30. letech hojně zněly na mezinárodních festivalech soudobé hudby. Složil mimo jiné na vlastní libreto čtvrttónovou operu Matka, několik smyčcových kvartetů, řadu sborů a dalších děl. Alois Hábal se ve Vizovicích narodil konkrétně 21. června roku 1893. V roce 2004, potom v tento den 21. června, zemřel ve Zlíně Zdeněk Kovář, sochař, designer a pedagog, který absolvoval Baťovu školu práce a působil v Baťových závodech. Stál u zrodu ateliéru tvarování strojů a nástrojů školy umění ve Zlíně a je autorem symbolického klíče předávaného čestným občanům města Zlína. Je autorem řady soch, například Niké před sportovní halou Novesta. A 21. června 2015 zemřela básnířka, prozaička a novinářka Eliška Jechová. Ve své prozaické tvorbě zachytila vzpomínky na svůj život, město Zlín, ve kterém žila od roku 1930 a nejrůznější osudy lidí ze Zlína.
1: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín, už za okamžik je na řadě rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tentokrát se dozvíte, proč nám celý život roste nos. Tak na to si určitě počkejte.
1: Počasí.
0: Máme pro vás také aktuální teploty, tak jak je meteorologové v našem regionu před chvílí naměřili. Nejnižší aktuální hodnota 16 stupňů, tak ta je hlášena z Valašské Senice. Nejvyšší teplota 20 stupňů, tak ta panuje hned na několika meteostanicích a těmi jsou konkrétně Maruška Hostýnské Vrchy, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Staré Město a také Kroměříž. Co se týká dnešních maximálních odpoledních teplot, tak ty budou opět vysoké, podobně jako včera, i když by měly být o něco málo nižší. Měly by se totiž pohybovat mezi 28 až 32 stupni a také předpověď, co se týká oblohy, bude podobná jako ta včerejší, protože obloha by ve Zlínském kraji dnes měla být převážně jasná nebo skoro jasná. Později se místy můžou vyskytovat bouřky a nebo přehánky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v Městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Šaty, které navrhla, byly zařazeny do stálých sbírek prestižního Newyorského muzea. Je malířkou, spisovatelkou, ale hlavně dámou, která, jak sama říká, neumí přešlapovat na místě. Nejenom o její chystané knize, ale také o potápění nebo světoběžnictví si budu povídat s renesanční ženou Šárkou Šiškovou ze Zlína. Už 23. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na stavbě nové lávky u střední průmyslové školy ve Vsetíně dělníci osadili hlavní pylon konstrukce. Ocelový prvek vážící 17 tun a dlouhý více než 15 metrů na místo usadil těžký jeřáb. Samotná instalace trvala zhruba 2 hodiny. Zastupitelé Zlína schválili hokejovému klubu Berani Zlín finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Podle vedení města jako zřizovatele klubu mají peníze pomoci dokončit stabilizaci klubu po sestupu z extraligy a připravit ho na další sezónu. Rozpočet Beranů přitom pro příští rok počítá s částkou kolem 80 milionů korun. Většinu peněz si klub zajišťuje sám, například od partnerů z reklamy nebo vstupného. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypusť duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními pro vedení podpůrného rozhovoru. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji převažující jasno nebo skoro jasno a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 20 a 17 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 28 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Provoz může zdržet porouchané a odstavené vozidlo na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku za Kroměříží. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes je v kalendáři napsáno jméno, které je z celé České republiky nejoblíbenější právě v našem Zlínském kraji, konkrétně v oblasti Valašských Klobouk. Je to jméno Alois. Dívám se, že majitelů a nositelů tohoto jména žije v našem regionu několik stovek, je to více než tisícovka, takže i vy byste mohli nějakého toho Aloise pochopit. Znát. Nezapomeňte mu popřát, tak jako to děláme právě teď my, milí Aloisové, vše nejlepší.

0: písni Valdemara Matušky na chvíli vyrazíme do sousedního kraje. Nevím, co se vám vybaví, když se řekne Brno. Brno je několik století spojeno také s osobností svatého Jana Kapistrána a teď si lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů v Brně.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zobem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Také o větru, který napíná plachtu, hráli a zpívali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín MIG 21 a o větru bude řeč i v následujících okamžicích.
1: Počasí.
0: No a můžu doplnit, že vítr dnes v našem regionu povane pouze slabý, a to většinou severních směrů, takže s tím napínáním plachty to asi nebude příliš žhavé. Co se týká oblohy, ta by měla být jasná nebo skoro jasná. Později se místy můžou vyskytovat přehánky, můžou také dorazit bouřky, tak s tím počítejte. No a nejvyšší teploty, tak ty budou podobně jako včera dosahovat přes 30 stupňů Celsia, ty maximální by měly stoupat na 32 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni legendárního dua Simon a Garfunkel se na našich vlnách, na vlnách Českého rozhlasu Zlín, bude trošku vzpomínat, respektive, abych byl přesnější, vzpomínat bude spisovatel Michal Vývek. A to na svá první povolání.
1: Byl jsem třeba geofyzikální figurant, nebo takhle nějak se to jmenovalo. To chodíš s takovou tou trastírkou červeno-bílou po lese a zapichuješ tam kolíky a za tebou něco měřej, ale co nevím. A pak jsem dělal třeba průvodčího v lůžkových vlacích, ale hádkových, a jezdili jsme Praha Varna a Praha Mangálie, že jinam se nemohlo. Že? Pak jsem dělal třeba nočního vrátního, jsem dělal rok, nebo nočního strážného, abych byl přesný.
2: Tak vrátný, nebo
3: ze zbraní.
1: Strážný ze zbraní.
2: Strážný ze zbraní, jo. To jsem dělal samopal, nebo?
1: Měli jsme pistoli z brněnské zbrojovky.
2: Jak lichotivé. Co tam hlídal jako?
1: V Praze.
2: A jaký podnik, nebo nějaký zámek?
1: To byl pak poměrně slavný podnik jménem Chemapol, takže tam byly zajímavější, já nevím, jestli znáte někdo Chemapol v Praze ve Vršovicích, to je skleněná budova. A tam je podstatný pro tu historku, že to bylo v době začátek 80. let, kdy ještě doznívala ta kampaň Nesvítí někde zbytečně. A mně se běžně stávalo, že mě volal ředitel Chemapolu a říkal, mladý, svítí ti tam 40 kanceláří, něco s tím udělej. A mně bylo 20 let, měl jsem takový ten šedivý úbor, tu uniformu, jak jsem někde napsal, se stříbrnými knoflíky velikosti menší pudřenky. A měl jsem v 11. patře teda jako zaklepat na první kancelář, tam mě přišlo otevřít 5 polooblečených sekretářek a říkali, tady to jede, pojď k nám. A tak. Takže za mého působení Chemapol spíš svítil.
4: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: jsem žil.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: V městských lázních ve Zlíně už je na dně venkovního bazénu položena nová folie. Zájemci dnes můžou přijít k lomu Rasova poznávat hmyz. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Během dneška očekávejte převažující jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 32 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlíně pokračují opravy venkovního bazénu městských lázní. Ty zahrnují mimo jiné novou folii na dně bazénu, odrazové můstky nebo nové nerezové žebříky pro vstup do vody. Město na úpravy vyčlenilo ze svého rozpočtu necelých 9 milionů korun. Veřejnost by si v bazénu mohla zaplavat od 1. července. Pokračuje provozní ředitel lázní Michal Košut.
6: Aktuálně dodavatel položil folii na dno a stěny bazénu, což v tuhle chvíli je hotové a během příštího týdne bude pokračovat na detailech, jako je přilivová hrana, žlábek, položení protiskluzné folie kolem odrazových můstků a další detaily.
5: V okolí lomu Rasová nedaleko Komně na Uherskobrodsku můžou dnes lidé přijít za brouky a motýly z kopanic. Exkurze se zoologem Dušanem Trávníčkem z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude zaměřená na poznávání hmyzu. Trasa povede po pěším okruhu kolem přírodní památky Lom Rasová. Sraz účastníků je v 10 hodin na parkovišti u motorestu Rasová. Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů bylo nejvíce za 10 let.
7: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
8: Jednak mají větší možnost a více testují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
7: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
9: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
7: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
10: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
7: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Sport.
5: Zlínští fotbalisté v úvodním přípravném duelu před novou prvoligovou sezónou remizovali se slovenskou Petržalkou 3-3. V utkání nastoupili i hráči, kteří jsou ve Zlíně na zkoušku. Příležitost dostali taky mladíci. Asistent trenéra Lukáš Motal mluvil o tom, jestli si někdo řekl o větší prostor.
11: Co nám to ukázalo, ale samozřejmě po jednom zápase a po třech trénincích nechceme úplně hodnotit. Budou mít ještě další časový úsek ukázat, co v nich je. My si nějaký obrázek uděláme. Ale je to na těch klukách, no, aby hrál. Já si myslím, že dokáže hrát ještě všichni ještě líp.
3: Počasí.
5: V první části dnešního dne očekávejte v našem regionu převládající jasno nebo skoro jasno, později se vyvine kupovitá oblačnost a lokálně se mohou vyskytovat také bouřky nebo přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 20 a 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 28 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Aktuálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak co myslíte, milí posluchači, budou dnes padat třetí den v řadě teplotní rekordy v České republice? Na toto téma budeme podrobně mluvit v následující půlhodině. Pokud vás to zajímá, rozhodně zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Zlín.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Dnes máme 21. července, což je datum, které se výrazně zapsalo do naší historie. V tento den roku 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 předních účastníků českého stavovského povstání proti Habsburkům. Stalo se tak po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře v roce 1620, která ukončila českou reformaci. Při veřejné čtyřhodinové popravě, kterou řídil Katian Midlá, zemřeli 3 čeští pánové, 7 rytířů a 17 měšťanů. Byli mezi nimi i významní humanisté, například Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Budovec z Budova nebo lékař Jan Jasenius. Hlavy 12 sťatých potom byly po dobu celých 10 let zavěšeny v drátěných koších na Staroměstské mostecké věži. 21. června 1967 podal americký vědec Douglas Engelbart patent na počítačovou myš. První myš se ovšem svým dnešním kolegyním příliš nepodobala. Měla tvar kvádříku vyrobeného ze dřeva a disponovala jediným tlačítkem. Ve spodní části krabičky byla 2 vzájemně kolmá kolečka, která indikovala jízdu vpřed a vzad a také do stran. A 21. června 1991 opustil území naší republiky poslední transport se sovětskými vojáky a technikou. O 6 dní později republiku opustil i poslední sovětský voják, tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás sledujeme vše zajímavé, co se v našem regionu děje. Víme také o tom, že Rožnovský městský park se i letos proměnil v galerii pod širým nebem. Už po 8. tam začala tradiční výstava sochy v parku, která letos sází na vizuální kontrast. Návštěvníci se můžou těšit na nepřehlédnutelné červené figury i tajuplné organické objekty z kovu.
1: No, ty sochy jsou brutálně červený a právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
2: S výtvarnicí Martinou Hozovou teď procházíme čerstvě posekanou trávou Rožnovského parku, abychom se dostali k sochám, které se v té zelené trávě z dálky výjímají. Mají terakotovou až červenou barvu.
1: Těch figur je 8. Některé tvoří takové hloučky. Tadyhle jedna je schovaná za stromem a tamhle jsou další dvě. Takže jsme se snažili nabudit dojem nějaké komunity nebo nějaké společenské komunikace.
2: Oni se k sobě ty sochy různě natáčí. Některé spolu jakoby komunikují, ty druhé jsou tu náhodně. Tak jako lidé, kteří náhodně sedí třeba tady na lavičkách v parku.
1: A možná se ta instalace bude v průběhu času proměňovat, protože ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou.
2: Zatímco druhý z výtvarníků Krištof Kaplan tvoří ty své objekty z různých součástek, z kovu, tak u těch vašich soch není patrné na první pohled, z čeho jsou.
1: No, tyhle ty figury mám zhotovený i z polyesterové pryskyřice, ale tyto, co jsou zde v tom parku, tak jsou vytvořeny kombinovanou technikou, kdy jádro je z polyuretanové pěny a ta modelace je dotvořena v podstatě kovratexovým povrchem, což je taková filmařská technika.
2: Říká Martina Hozová, zatímco její sochy vystupují svou barevností ze zelené trávy, tak sochy Krištofa Kaplana musí lidé díky jejich barevnosti v parku i hledat.
3: Je to tak, já mám trošku opačný přístup. Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuji, což je na samotě na Podblanicku.
2: Tím jednotícím prvkem je kov, materiály, které se na takové farmě na Blanicku najdou.
3: Je to tak, je to měď, dřevo, různé fragmenty strojů ocelových, zemědělských a beton.
2: Ústřední objekt, který se jmenuje Opozice sadu, teď obdivuje ředitel Tečka kulturní agentury Jakub Sobotka.
4: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, nebo jestli to je kus pytle zmačkaného, nebo jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
2: Výstava bude k vidění v Rožnovském parku do konce září. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Máte někdy pocit, že vás víc, než byste chtěli, brzdí strach? Přemýšlíte, jak s ním pracovat, aby vás neovládal? Někoho bych pro vás měl. Terapeut Adam Schmidt vám na pohovce Jošky Kubáníka poradí, jak strachu porozumět a zvládat ho tak, abyste mohli mít zase dušu v péří. Na něj i na vás se v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
6: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Kdo z vás, milí posluchači, včera v odpoledních hodinách pobýval venku, tak toho asi nepřekvapí, že padaly u nás v České republice teplotní rekordy. Možná, že padly nějaké i v našem Zlínském kraji. Na to se ostatně budeme ptát odborníka na slovo vzatého. Tím je pan Petr Hruška, který má teď aktuálně službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně a kterému přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to tedy bylo včera s těmi teplotními rekordy ve Zlínském kraji? Padly nám nějaké?
1: Ano, ano, padly na mnohých místech v kraji. Stanice, které překonaly teplotní rekord, tak byly Holešov, Staré Město, Zlín, Rožnov pod Radhoštěm, Vizovice, Strání, Štítna nad Vláží a Kroměříž. Takže je vidět, že to bylo na mnohých místech. Celkovo maxima dosahovali většinou 29 až 34 stupňů Celzia. Takže velmi teplý deň.
0: Ta nejvyšší teplota, tak ta byla naměřena kde? Konkrétně u nás ve Zlínském kraji?
1: Bylo to na stanici Bojkovice 33,8 stupňa.
0: Jaká je teď aktuální situace?
1: Aktuálně ještě na mnohých místech v kraji máme zväčšenou oblačnost, ale od severozápadu už nám mraky ubúdají, takže hlavně na Kroměřížsku tam už je celkom vyjasněné a na druhé straně v oblasti Bělých Karpát tam ještě se sem tam vyskytují prehánky, ale ustupují ďalej na Slovensko. V noci se celkom vyskytovaly prehánky a búrky, výraznejšie boli hlavně okolo Zlína a od Zlína smerom na východ a tiež na Vsetínsku. Na niektorých miestach i celkom také výraznejšie prívalové zrážky alebo krúpy sa aj sem tam objavili úhrny, dokonca na niektorých miestach i okolo 30 mm, ale zostali samozrejme aj lokality, kde vôbec nepršalo. No a dnes by mal byť podobný charakter počasia. Zo začiatku teda ráno a do poludnia skôr menej oblačnosti, ale potom po poludni a večer sa bude vyvíjať kupovitá oblačnosť a lokálne sa môžu zase objaviť búrky a prehánky. Dnes ale skôr je to len taká menšia pravdepodobnosť. Maximá 29 až 32 stupňov Celzia a vietor slabý väčšinou severných smerov, ale v tých prípadných prehánkach

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zítra bude v Napajedlích znovu otevřena první část rekonstruované Husovy ulice. Od poloviny února tady v rámci první etapy stavbaři vybudovali novou komunikaci, chodníky, moderní veřejné osvětlení i nová parkovací místa. Celá ulice by měla být zrekonstruovaná do konce srpna. Rožnov pod Radhoštěm připravuje nové památné místo Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele zdejší hospodářské školy. Vyroste za internátem u Staré lípy, kterou tu lidé na jeho počest vysadili už ve 30. letech minulého století. Česko včera zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Vysoké teploty se na území Česka budou držet také dnes. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu. Teplo navíc můžou doprovázet i silné bouřky. Titul republikového šampiona v dlouhém triatlonu vybojoval na trati v okolí Otrokovic brněnský závodník Lukáš Kočar. 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maraton zvládl v celkovém čase 8 hodin 12 minut. Z regionálních závodníků si vedl nejlépe vsetínský Pavel Hradil, který mezi českými triatlonisty obsadil druhé místo. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku na přechodnou dobu skoro jasno nebo jasno. Odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky. V této chvíli jsou teploty mezi 20 a 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou hodnot 29 až 32 stupňů Celsia a vítr povane slabý většinou severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sanace trhlin a spár může zdržovat provoz na silnici 35 mezi Dolní a Prostřední Bečvou na Vsetínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré ráno s Tomášem Peroutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dneska bude zase vedro, pokud používáte klimatizaci, tak pozor, abyste si ji správně nastavili. Podle odborných rad má být správné nastavení klimatizace v létě o 5 až 7 stupňů nižší, než je okolní teplota. Tak to vyzkoušejte, no a hlavně se s tím dnešním počasím nějak srovnejte a dávejte na sebe pozor.

0: Nevím, co máte, milí posluchači, právě dnes v neděli v plánu. Možná, že se chystáte na nějakou rodinnou oslavu, protože neděle to je takový slavící den, takové venkovní posezení, nějaká ta grilovačka. Příjemná představa. No a nejen vy budete slavit, slaví také gymnázium Zlín lesní čtvrť, kterému spousta Zlíňanů neřekne jinak než lesňák. A to konkrétně 90 let. Nejen o oslavách výročí mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ředitel školy Pavel Simkovič. Moderátorka Anna Randárová se ptala i na to, jestli jsou z pohledu ředitele známky tím nejdůležitějším hodnotícím kritériem.
1: Podle mě nejsou a snažíme se to vlastně říkat jak žákům, tak rodičům, vlastně tak se o tom máme s vyučujícími, ty známky opravdu nejsou to nejpodstatnější, nejdůležitější, protože ta známka opravdu není schopna vypovědět úplně všechno o tom, jak ten žák studuje, jak je aktivní, co dělá a podobně. Ta známka toho nějakým způsobem srovná v rámci třídy, srovná to v rámci školy v nastavených parametrech, ale určitě není vypovídající, protože školy mají různě nastavené kritéria, jsou různě náročné a tak dále, takže v rámci té školy ano, má nějakou vypovídací hodnotu v rámci školy, v rámci třídy, ale určitě to není to podstatné a důležité. Navíc, buďme upřímní, ne všichni asi jsme schopni mít jedničky ze všeho. Já to asi přiznám, jsem je neměl, nevím jak.
2: Já taky ne.
1: No, takže a asi jsme dopadli úplně špatně, takže dá se s tím takhle pracovat. Tím neříkám, že to není špatné, ale hnát se za každou cenu za jedničkami, to asi úplně není to optimální. Na střední škole, to znamená na tom vyšším gymnáziu, určitě žáci ví, kam by chtěli směřovat, jaký je jejich zájem a podobně, a k tomu by mělo směřovat i jejich úsilí. Takže jestli chce být někdo medik, tak zřejmě by měl být excelentně v biologii, v chemii, ale jestli má z dějepisu dvojku nebo trojku, si nemyslím, že až tak podstatné. Navíc vím, že v našem případě, v případě naší školy, i za tou trojkou je obrovské množství vědomostí, znalostí, dovedností, které dokáže pak ten náš absolvent aplikovat. Snažíme se opravdu zachovávat nějakou úroveň, byť je to náročnější. Já musím říct, že v rámci Zlínského kraje, odkud my bráváme nejvíc žáků, rozhodně ti vyučující na základní škole odvádí velmi kvalitní práci, protože my to vidíme z pohledu toho, jak máme pak absolventy, že pořád patříme mezi nejlepší školy v rámci regionu, nejenom v rámci regionu, ale možná v celé České republiky z pohledu tvrdých dat, jako jsou maturity a tak dále, takže tady můžeme být spokojeni. Takže určitě, když se vrátím k té otázce, známky nejsou nejdůležitější a není potřeba se z nich tak stresovat, je potřeba se s ním umět srovnat a nastavit.
2: V současné době se také obecně hodně zmiňuje i psychická pohoda studentů. Vnímáte nějaký rozdíl v tom, jak jsou na tom studenti dnes v porovnání třeba před 20 lety?
1: Musím říct bohužel, že jsou v menší psychické pohodě. A ono to možná souvisí právě i s těmi známkami, s tím tlakem na ten výkon, který buď ta společnost, nebo ti žáci, žákyně na sebe kladou. Někdy právě zbytečně, to vyvolává jakoby ten nekomfort a tu nepohodu. Prostě ten strach z toho selhání je výrazně větší, než býval dříve. Ti žáci, řekněme, před těmi 20 lety byli o něco odolnější na tady tyto věci. Méně si to zabírali, méně s tím pracovali, byli schopni to hodit snáze za hlavu. Na druhou stranu prostě ta doba pro tu mladou generaci není teď příznivá. Prostě ty byly v sociálních sítích, tlak společnosti na výkon, na vzhled, na všechno je pro ně nefajn. To znamená, že vypořádat se s tím je pro ně velmi obtížné, takže jsou méně odolnější, o to těžší je to potom pro nás, pro učitele, aby jsme s tím dokázali pracovat, je potřeba, aby my jsme byli i vnímavější, výrazně citlivější k tomu, jak žákům přistupujeme a tak dále, takže je to náročnější.
2: Co téma mobilních telefonů a umělé inteligence? Vnímáte to v rámci školy jako pomocníky, anebo s nimi spíše bojujete?
1: Obojí dvojí se v té škole projevuje samozřejmě. Tím, že jsme 8. gymnázium, takže u těch mladších žáků je to větší problém samozřejmě. Já sám na to nemám úplně vyhraněný názor, jestli to zakázat úplně nebo ne. Já se přiznám, že doposud jsem byl spíš pro osvětu a pro to naučit se s těmi technologiemi pracovat, protože asi nedokážeme, že by ty technologie zmizely a nedokážeme, že by se fungovalo bez nich. A i to vzdělávání se vyvíjí a určitě ta mobilní technologie plus umělá inteligence nějakým způsobem může být podporující směrem k té výuce a k tomu, jak s tím my jako společnost lidé můžeme fungovat. Najít ten kompromis je velmi těžké, na druhou stranu sociální sítě, různé WhatsAppové kanály a další skupiny. To jsou věci, které komplikují i tu výuku, protože naladit žáka po přestávce na to, aby věnoval pozornost vyučujícímu, aby věnoval pozornost tomu, co se děje v té třídě a tak dále, je obtížné. Jakékoliv zavrnění hodin, telefonu, rozhodí majitele toho telefonu i to okolí. Takže myslím si, že nějakému omezení by měl dojít. Na druhou stranu je to velký pomocník pro výuku, může to zrychlit tu výuku, posunout, to znamená rozvíjet ten přirozený intelekt a navést na ty kompetence, které jsou potřeba a mění se. Takže to je asi velká změna v tom, co ty děti budou muset do budoucna se naučit, protože ta rychlost té změny je neuvěřitelná.
0: Celý rozhovor Anny Randárové s ředitelem gymnázia Zlín Lesní čtvrt Pavlem Simkovičem si můžete pustit na našem webu.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: dokud budu jenom trochu vnímat. Dobré ráno ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín přejeme. Už máme 6 hodin 49 půl minuty.
1: Počasí.
0: Skoro jasno nebo jasno, večer místy, bouřky a přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, tak takové počasí nás dnes čeká ve Zlínském kraji.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Víte, milí posluchači, kde pak byste hledali vrch Drastihlava? Pokud ne, tak se s tím nelámejte hlavu. Ve svém pravidelném turistickém tipu nám to teď prozradí náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský, se kterým mluvil Pavel Vacek.
1: Minule jsme na vlnách Českého rozhlasu Zlín se Zdeňkem Urbanovským zahájili seriál výletů, které nás zavedou za poklady a zbojníky. První díl byl spojen se zbojníky spjatými dle pověsti se skalním útvarem Budačina. Dnes bychom tedy mohli zapátrat po nějakém tom pokladu. Co říkáš, Zdeňku? Hezký den.
2: Hezký den přeju. Tak poklady se hodí v každé době, že? To si řekněme. A k putování naší krajinou právě příběhy a pověsti o nalezených nebo zakopaných pokladech, těch nám historie zanechala velkou spoustu a dnešní příběh nás zavede do východních partií Hostýnských vrchů. Konkrétně se vydejme do krajiny mezi Hošťálkovou a Ratiboří. A jižně nad těmito obcemi se táhne takřka 700 metrů vysoký vrch, zvaný Drastihlava. A já si myslím, že už ten název samotný je záhadný. Co říkáš, Pavle?
1: No to tedy je. Co o Drastihlavě říkají místní pověsti či legendy?
2: No těch lidových zkazek, těch je celá řada. Některé z nich tvrdí, že je to bývalá sopka, další říkají, že je to kopec plný vody, existuje řada zmínek o pokladech v tajemných jeskyních, o černém kohoutu, který tyto poklady hlídá, ale také o dračí hlavě, chrlící oheň. A Česká geologická služba naproti tomu uvádí, že v lomu na západním úbočí Drastihlavy jsou odkryty sedimenty lukovských vrstev solánského souvrství Račanské jednotky. No já teda nevím, jak vy, ale já jako laik přesně nevím, co to znamená, ale to není důvod k tomu, abychom se nenasměrovali cíl našeho dnešního výletu.
1: Rozhodně. Tak jakou trasu doporučíš?
2: Já bych doporučil vyrazit z centra obce Hošťálková. Stojí zde kostel, stojí zde obecní hospoda, obecní úřad a autobusová zastávka s názvem Hošťálková tělocvična. A také rozcestník turistických tras. A na tom rozcestníku zvolte modře značenou trasu směr Vsetín Lázně. Projdete obcí a budete zvolna stoupat na Drastihlavu. Po 3,5 kilometrech chůze dorazíte k rozcestí Poruba a zde se můžete rozhodnout buď to pro krátkou variantu a půjdete po červeně značené trase do 4,5 kilometru vzdálené Ratiboře, a nebo půjdete po modré trase do Vsetína, která je dvojnásobně dlouhá, ale zase je zajímavá, protože nám nabízí možnost si zvolit další varianty zážitků. Na rozcestí pod Křížovým nebo na rozcestí pod Nivkou se můžete dostat po žlutě značené trase, která vede k mostu v Semetíně. Nivka například, to je velice oblíbené svatební místo. Takže určitě je to krásná krajina. A Semetín zase, to je místo, kde je to kousek do zajímavého arboreta. To si taky můžete prohlédnout. A také se tam dostanete na autobusovou zastávku místní dopravy, která jezdí do Vsetína. Ale upozorňuji, zatímco přes týden jezdí spoje co hodinu, o víkendech se interval prodlužuje na 3 hodiny. Takže je nutné velmi dobře plánovat.
1: To jistě uděláme. Výlet k vrchu zvanému Drastihlava bude určitě stát za to a zaručuji se vám, že poklad při něm objeví úplně každý. Tím je totiž už samotný pohyb v krásném prostředí, který vás obohatí zážitky a ještě prospěje vašemu zdraví. Když jej ještě absolvujete se svými blízkými, tak máte dle mého názoru to největší bohatství, jaké je na tomto světě k mání.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Folklorní festival Vsetínský Krpec je dnes připravený hlavně pro děti. Nové hurdisky v Otrokovicích uspěly v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty dnes dosáhnou až 32 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vsetíně dnes pokračuje třetím dnem Mezinárodní folklorní festival Vsetínský Krpec. Kromě vystoupení folklorních souborů dnes festival chystá program i pro děti v Panské zahradě. Dopoledne na ně čekají dílny zaměřené na včelařství a odpoledne folklorní pořady. Dodává mluvčí města Jana Rašková.
6: Návštěvníci se mohou těšit na tematické dílničky, řemeslné ateliéry zaměřené na život včel a zpracování včelích produktů. Panská zahrada nabídne taky pohled do historie a přírody prostřednictvím ateliéru přírodního barvířství, ukázek tradičního sečení luk a práce pasteveckých psů.
5: Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 získal projekt města Otrokovice Nové hurdisky. Vznikly tady 3 dvoupodlažní bytové domy se 42 byty, nová dopravní a technická infrastruktura, parkovací místa i vnitroblok se zelení. Projekt navázal na architektonický odkaz místní části Baťov. Výstavba trvala necelé 2 roky a vyžádala si investici 120 milionů korun bez DPH. Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností na školách. Za například notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun.
7: Týká se to 8 tisíc základních škol a asi 4 tisíc středních škol. To je velká operace za miliardy.
8: Řekl polský premiér Donald Tusk na konferenci o umělé inteligenci ve vzdělávání. Zároveň vyzval školy k tomu, aby učili o zodpovědném používání AI a žáky, aby umělou inteligenci ovládali, ale nenechali se ovládnout jí samotnou. Polsko patří mezi evropské země s nejnižším podílem uživatelů umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence například používá necelých 6% polských firem, což podle Eurostatu řadí Polsko na předposlední místo v žebříčku v rámci celé Evropské unie. Česká republika se umístila na 15. místě z 27. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Na území našeho regionu dnes bude zpočátku skoro jasno nebo jasno, odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky nebo také přehánky. Aktuálně jsou teploty mezi 20 a 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli se projíždí Zlínským krajem bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna Známe lepší cestu.
0: Dnes máme nejdelší den v tomto kalendářním roce. My jsme rádi, že jste se rozhodli odstartovat ho právě ve společnosti našeho vysílání a posíláme vítěz Slava Vávru.

0: Po dálnici D49 od tohoto týdne dojedete až k Fryštáku. V Rudimově a Vítonicích si zase budete moct nakoupit non-stop a ve skále Kozel v Chřibech se po desítkách let uhnízdili sokoly stěhovaví. To jsou témata, o kterých jste v posledních 7 dnech mohli slyšet od reportérů Českého rozhlasu Zlín a která vám nyní připomeneme v souhrnu týdne.
1: Hlavní zprávou týdne ve Zlínském kraji bylo otevření nového úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. S jeho stavbou se začalo před 18 lety a po vleklých soudních sporech její ředitelství silnic a dálnic nečekaně otevřelo s předstihem už ve středu. Zprovoznění uvítali zejména v obcích na Holešovsku a Fryštácku, mezi nimi i nezávislý starosta Martinic Pavel Fjurášek.
2: Já si myslím, že nám to určitě uleví. Za to na dálnici jsme tady měli nějakých 7 tisíc aut, že denně. 7,5 tisíce aut tady bylo. Uvidíme, potom se změří, že třeba za půl roku, potom zjistíme, kolik bylo. Takže za mě obrovský úspěch.
1: Budovu bývalé interny Uherskohradišťské nemocnice opravují dělníci. Jde o projekt za více než 400 milionů korun. Po dokončení, které by mělo být asi za 2 roky, se do objektu přesune oddělení následné péče, lůžka i sociálně zdravotní středisko. Nemocnice připravuje také další vylepšení, popisuje ředitel Petr Sládek.
3: Připravujeme projekt polifunkčního domu, kde bychom chtěli mít ambulantní provozy, které můžeme vymístit jakoby před ten areál nemocnice a chtěli bychom tam nějaké byty, které by byly už jakoby standardní fixační byty pro zaměstnance, tak aby jsme ten personál natahovali i to možností, že jim můžeme poskytnout byt, který bude 3+1, 2+1, nejenom jako ubytovna.
1: Sokoly stěhovaví se vrátili do Chřibů. Jde o první potvrzený výskyt tohoto kriticky ohroženého dravce v regionu po 65 letech. Ke skále Kozel, kde se sokoly usadili, je do konce června zakázaný vstup, upozorňuje lesní správce Petr Kosíř.
4: Je to vlastně zákaz vstupu přímo na tu skálu a ke skále nesmí nad tím lítat žádný dron a je tady vlastně do 30.6. pozastavená veškerá lesnická činnost a je to tady ještě monitorovaný hlídkama a jsou tady 3 fotopasti umístěny.
1: Budoucnost venkovských maloobchodních prodejen zjišťuje Zlínský kraj. Na zkoušku teď mají vzniknout 2 samoobslužné obchody, které budou otevřené non-stop. Jeden z nich bude v Rudimově na Zlínsku, druhý ve Vítonicích na Kroměřížsku. Právě tam natáčela reportérka Blanka Kovandová.
5: Ty lidi třeba vím, že tady se vždycky domlouvají, jedna paní nakoupí všem třem nebo starší lidi, ale je pravda, tady zrovna byl obchod. Tady a to bylo jako fakt skvělý.
6: Mladá maminka Hana říká, že poslední obchod ve Vítonicích zavřel před 9 lety.
5: Ale já jsem matka, co mám auto a jsem pojízdná, ale spoustu jako starších lidí pojízdní nejsou a jsou pak jak kdyby vázaní na někoho jiného.
1: Celou reportáž i další zprávy najdete na webu iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. A Zlínský krajský soud tento týden odsoudil na 12 let vězení muže, který letos v únoru zavraždil svého známého, když vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, kde muž spal. Roli v případu sehrál mimo jiné dlouhodobý konflikt obou mužů a také alkohol, říká předseda Senátu Radomír Koudela.
7: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme zabývat třeba děním ve Vsetíně. Zastupitelé tam budou jednat o omezení bezdomovectví v centru města. David Jabůrek, Český rozhlas.

0: Toto byl Karel Kahovec, kterého určitě i letos v létě budete moci zhlédnout naživo na některém z festivalů, protože stále aktivně vystupuje, mimo jiné třeba i sparťáky ze skupiny Beaters Revival. Už máme 7 hodin 14 minut, vaším společníkem je v neděli po ránu vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Nejnižší naměřená teplota na meteostanicích před pár okamžiky činí 18 stupňů Celsia a je to teplota, kterou meteorologové naměřili ve Valašské Senici a také na Horní Bečvě. Nejvyšší hodnota 22 stupňů, tak ta je pro změnu hlášena ze Starého Města a také z meteostanice Kateřinice Ojičná. Nejvyšší dnešní odpolední teploty, tak ty budou zhruba o 10 stupňů vyšší než ty aktuální, protože by se měly pohybovat mezi 29 až 32 stupni Celsia. Obloha má být zpočátku skoro jasná nebo jasná, k večeru se místy můžou vyskytovat přehánky a připravte se také na možnost bouřek.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Skalničky zdobí řadu zahrad. Víte ale, jak o ně správně pečovat a co jim naopak škodí? Nejen to probereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už 22. června. Hostem pondělní poradny bude Michal Klácel, předseda Zlínského klubu skalkařů. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: V prvním vysílání Českého rozhlasu Zlín teď 12 minut před půl osmou zamíříme do Poslanecké sněmovny, kterou někteří, kteří tam pracují, berou jako nepřátelské prostředí. Slovní útoky, zesměšňování i odsuzování. I takové chování zažívají poslankyně a poslanci přímo ve sněmovně. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho účastnilo 41 z 67 poslankyň. Organizace kvůli tomu navrhuje třeba zřízení nezávislého orgánu, který by podobné útoky řešil.
2: Já se ohradím, ale prostě už to nevnímám. A nebo někdy to řeším tak, že jsem drsnější než ten dotyčný. Kolega poslanec mi sáhnul pod tričko a dostal facku.
3: Taková je citace jedné z anonymizovaných odpovědí, které výzkumníci zveřejnili. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové je v tuto chvíli nejvíc poslankyň v historii, ale kvůli podobným útokům by jich mohlo zase ubývat.
4: Na Slovensku jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky, které směřovaly nejenom jí, ale i jejím dcerám.
3: Podle závěru výzkumu by pomohlo zřízení nezávislého orgánu. Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD o konkrétních incidentech nicméně prý neví.
5: Bych chtěl požádat tedy dotčené poslankyně, protože to je samozřejmě vážné obvinění a já bych byl nerad, aby ve sněmovně byly ženy obtěžovány. To je absolutně nepřijatelná záležitost. Tak aby mi to když tak napsali, nebo aby mi to i hned sdělili.
3: Organizace plánuje, že poslance s výsledky výzkumu seznámí. Podle pirátského poslance Ivana Bartoše se ale celkově mění sněmovní prostředí.
6: To, že tady prostě se na ty ženy kouká jako skrz prsty, ano, často ano. Spíš si myslím, že se to hodně mění jako na tom plénu. Adresně i neadresně prostě ty vystoupení jsou jako často vulgární.
3: A objevila se i vyjádření poslanců z obou táborů, kteří se navzájem obvinují, že užívají drogy nebo alkohol. Zákaz být pod vlivem návykových látek by mohl obsahovat novelizovaný jednací řád. Pozměňovací návrh starostů prý Tomio Okamura klidně podpoří.
5: To mě překvapuje ten jejich návrh, když poslanci stanou, tady pravidelně ve sněmovně alkohol konzumují a já jsem je mnohokrát viděl. Za mě já klidně budu pro.
7: Nechci se pouštět do výčitek, kdo tam kdy pil. Ale dát najevo, že opravdu nejsme nad lidi a jsou pro nás platná stejná pravidla jako pro všechny.
3: Reaguje Barbora Urbanová. Atmosféra se nezlepšila ani po výzvě prezidenta Petra Pavla, který před poslanci promluvil na začátku března.
8: Vím, že hledat schodu je těžké. Hledat jí v politice je někdy téměř nemožné. Ale pokud na to vy, tedy vás 200 osobností, rezignujete, seberete České republice naději obstát ve velkých výzvách, které před ní stojí a budou stát.
3: Zlepšit tamní prostředí byl cíl i Tomia Okamury, který si dal, když nastupoval do funkce šéfa sněmovny. O to se podle svých slov snaží hlavně komunikací s poslanci. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písně.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam můžou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za předchozích 10 let. Nejvíce přibývá nakažených syfilidou a kapavkou. Německo v noci vyhrálo i druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Tentokrát nad pobřežím Slonoviny 2-1. Ekvádor remizoval s Kirasaem 0-0. Hráči Nizozemska zvítězili na světovém šampionátu nad Švédskem 5-1. Ve stejné skupině hraje momentálně Japonsko proti Tunisku. Po 72 minutách vede Japonsko 3-0. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku na přechodnou dobu skoro jasno nebo jasno. Odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout bouřky a přehánky. V této chvíli jsou teploty mezi 21 a 18 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Podle aktuálních informací se projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Blíží se doba dovolených, nebo možná už začala doba dovolených. V souvislosti s tím je zaujala informace, že celníci na hranicích se nestačili divit, když kontrolovali jistou turistku, která se vracela z dovolené a své osobní věci, všechno pro osobní potřebu, převážela v celkem 55 kufrech a taškách. Tak v tomto případě už možná ta turistka mohla používat třeba doma skříně, ke kterým by se dodávaly takové popruhy na ramena, nemusela by si před dovolenou balit kufry, jenom by doplnila ty popruhy a odneslo by se to a jela by někam. Alenka v říši divů a Karel Zich, to je hudba, která nás bude bavit v následujících okamžicích v našem ranním vysílání.
4: Telegram s adresou Svět.

0: To byli Bee Gees v našem vysílání už za okamžik. Mistr Karel Gott bude vyzývat jdi za štěstím a my teď jdeme za kulturou. A za kulturou můžete třeba právě dnes v neděli vyrazit i vy. Pokud máte chuť si užít dnešní den tímto způsobem, tak můžete vybírat z naší nabídky. Právě dnes pokračuje tradiční cimburské setkání historické skupiny na hradě poblíž Koryčan. Představí mnoho historických disciplín jako šerm, střelba z palných zbraní, lukostřelba, střelba z kuše, všechny si můžete i vyzkoušet. Uvidíte i průřez vojenskou historií. To vše od rána do večera na hradě Cimburk u Koryčan. Vizovický zámek nabízí pro změnu zajímavé zpestření tradiční prohlídky objektu. Od 10 do 16 hodin se konají veselé prohlídky nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Při akci, která je červnovou tradicí ve Vizovicích už mnoho let, tentokrát zámek ovládnou princezny. Ale nenechte se mýlit, prohlídky rozhodně nejsou jen pro holčičky, pobaví se jimi celá rodina. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto dnes vyveze svůj program i do areálů zámku v Buchlovicích a Lázní Luhačovic. Na obou místech bude od 14 hodin zhodně k vidění profilový pořad zúčastněných souborů a od 16. hodiny potom loučení s letošním festivalem. A vonavé slunovratové zastavení si můžete dopřát ve stolístkové zahradě v Žítkové na Uherskobrodsku. Program v zahradě plné růží zahrnuje hudbu, historii a symboliku růží, prohlídku vzácných druhů růží, vůně, olejů i muziku relaxaci. Akce se koná v Žítkové 73 ve stolístkové zahradě a to od 15 do 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.cz.

0: Možná jste to díky dopravním omezením zaznamenali i vy. V našem regionu se v sobotu konalo mistrovství republiky v dlouhém triatlonu. Schválně, zkuste si tipnout, kolik závodníci za současného velmi teplého počasí vypíjí během svého výkonu tekutin. My vám to prozradíme za chvíli a možná budete překvapení.
1: Počasí.
0: Jedna z pranostik pro dnešní den říká, jaký je slunovratový úplněk, tak se bude v létě sušit. Tak teď už víme něco o budoucnosti, teď ještě tak říkajíc o přítomnosti, protože se budeme bavit o dnešním počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji obloha skoro jasná nebo jasná. K večeru se potom můžou hodit deštníky, protože místy se můžou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. No a teploty budou stejně jako včera opět vysoké, i když o něco nižší, měly by se pohybovat mezi 29 až 32 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: S blížící se 8. hodinou přichází v našem ranním vysílání na řadu sportovní téma. V areálu Otrokovického štěrkoviště se v sobotu konalo mistrovství republiky v dlouhém triatlonu. Kvůli velmi teplému počasí s vysokými teplotami absolvovali účastníci jeden z nejtěžších závodů posledních let.
1: Mistr České republiky v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař!
2: Nový mistr republiky v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař absolvoval 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maratonský běh v celkovém čase 8 hodin 12 minut. Teploty během závodu vystoupaly až na 33 stupňů a v úmorném vedru triatlonisté vypili velké množství tekutin.
3: No já jsem si to myslím počítal na kole, že to bylo kolem 7 litrů, potom ještě v prvním depu něco před závodem lehce, no a na běhu si myslím každou hodinu taky to byly skoro 2 litry, takže to je 6, takže to je 13-14 litrů.
4: Ale v životě jsem tolik toho nevypila. Normálně jen tak jednou, dvakrát si cucnu a tady jsem si brala dva kelímky a co jsem nevylila, to jsem vypila. Plný kelímky.
2: Doplňuje Lukáše Kočaře vítězka ženského závodu Tereza Zuzánková. Ta se zaměřuje hlavně na běžecké závody a v rámci triatlonu se těšila především na běžecký úsek.
4: Já jsem chtěla běžet po 4:30, abych měla 3:10 a to nešlo prostě to. A ani jsem se o to nějak, pak už jako po asi 2 kilometrech jsem to vzdala, protože to bylo opravdu strašně vedro.
2: Kromě tekutin využívali triatlonisté během závodu k ochlazení i led. Lukáš Kočař popisuje svůj recept na jeho použití.
3: Měli jsme nějakou strategii, že vlastně jsme měli naplněné ponožky nějaký starý už vyřazený, co jsem měl, a do toho jsme dali ledy, no, aby to nějakým způsobem vydrželo. Protože oni se jako vlastně takhle ledy dávají, člověk si to potom sype jako pod dres, ale mně přijde, že to vždycky propadává jako hlouběji v tom dresu a občas to vypadne, že to je taky nepříjemný, ale v té ponožce to krásně jako drželo i se to jako tak rozpouštělo postupně, takže mě to vždycky vydrželo třeba půl toho okruhu běžecky, takže to bylo fajn.
2: Pochvaluje si nový republikový šampion v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař. Z Otrokovic Tomáš Perutka, Český rozhlas.
5: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Vsetíně stavbaři osadili pylon nové lávky u střední průmyslové školy. Hokejový klub Beraní Zlín získá od města téměř 13 milionů korun. Republikový mistrovský titul v dlouhém triatlonu vybojovala Tereza Zuzánková. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 32 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na stavbě nové lávky u střední průmyslové školy ve Vsetíně dělníci osadili hlavní pylon konstrukce. Ocelový prvek vážící 17 tun a dlouhý více než 15 metrů na místo usadil těžký jeřáb. Samotná instalace trvala zhruba 2 hodiny a podle lidoveckého starosty Jiřího Čunka patřila k technicky nejnáročnějším částem výstavby.
6: Ten pylon je takový krákorec, by se dalo říct, který trčí do vzduchu a z něj jdou lana a ty budou držet ten most. Takže teď jsme v této fázi, všechno by mělo být hotovo do poloviny září.
5: Zastupitelé Zlína schválili hokejovému klubu Beraní Zlín finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Podle vedení města jako zřizovatele klubu mají peníze pomoci dokončit stabilizaci klubu po sestupu z extraligy a připravit ho na další sezónu. Rozpočet Beranu přitom pro příští rok počítá s částkou kolem 80 milionů korun. Většinu peněz si klub zajišťuje sám, například od partnerů, z reklamy nebo vstupného.
7: Vedení Zlína současně řeší budoucnost zimního stadionu Lučka Čajky. Statici na konci loňského roku zaznamenali mírný pohyb u jednoho z pilotů stavby a objekt proto do listopadu monitorují. Dál se uvažuje o rozsáhlé rekonstrukci stadionu nebo výstavbě nového. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši, Junák, Český scout a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat. Vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
8: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
4: Sport.
5: Novou mistryní republiky v dlouhém triatlonu je Tereza Zuzánková. Na trati v okolí Otrokovic na Zlínsku absolvovala 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maratonský běh za 10 hodin a 13,5 minuty. V cíli mluvila o náročných podmínkách ve více než 30-stupňovém vedru a také o speciálním pitném režimu při závodě.
9: Normálně jen tak jednou, dvakrát si cucnu a tady jsem si brala 2 kelímky a co jsem nevylila, to jsem vypila. Plný kelímky. Můžeme být rádi, že se neběželo ultra, protože to by tady sbírali ty lidi.
4: Počasí.
5: V našem regionu dnes bude zpočátku na přechodnou dobu skoro jasno nebo jasno. Odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky nebo také přehánky. V této chvíli jsou teploty mezi 22 a 18 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 29 až 32 stupňů Celsia a vítr povane slabý většinou severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Se zdržením počítejte kvůli sanaci trhlin a spár na silnici 35 mezi Dolní a Prostřední Bečvou na Vsetínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a další hodinou pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Zprávy pro vás dnes po ránu připravuje Lukáš, který i při čtení zpráv dodržuje pitný režim. Dělá to šalamounsky, vždycky přečte zprávu a když potom následně zní ve vysílání zvuk, tak si lehce odfrkne a napije se vody. A dobře dělá, protože v těchto tropických dnech se má hodně pít. Odborníci doporučují vypít nejméně 2 až 3 litry tekutiny za den a při tělesné aktivitě 2 až 4 sklenice každou hodinu. Tak my tady v našem vysílání jdeme příkladem, taky jsem se vlastně dlouho nenapil, tak to musím napravit. Naštěstí tady mám po ruce sklenici, takže si hned dám. Vynikající, vynikající voda z kohoutku, kterou tady máme k dispozici. Přátelé, také dodržujte pitný režim a buďte na sebe opatrní. No a teď nás bude budit kohout. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Kdy pak jste naposledy byli, milí posluchači, v Rožnově pod Radoštěm? Co říkáte, že už je to dávno? No tak to s námi teď můžete po ránu napravit a můžete se tam prostřednictvím našeho vysílání právě teď podívat. My totiž míříme do Rožnova pod Radoštěm, kde se i letos proměnil místní městský park v galerii pod širým nebem. Už po 8. tam začala tradiční výstava sochy v parku, která letos sází na vizuální kontrast. Návštěvníci se můžou těšit na nepřehlédnutelné červené figury i tajuplné organické objekty z kovu.
1: No, ty sochy jsou brutálně červený. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
2: S výtvarnicí Martinou Hozovou teď procházíme čerstvě posekanou trávou Rožnovského parku, abychom se dostali k sochám, které se v té zelené trávě z dálky výjímají. Mají terakotovou až červenou barvu.
1: Těch figur je 8. Některé tvoří takové hloučky. Tadyhle jedna je schovaná za stromem a tamhle jsou další dvě. Takže jsme se snažili nabudit dojem nějaké komunity nebo nějaké společenské komunikace.
2: Oni se k sobě ty sochy různě natáčí. Některé spolu jakoby komunikují, ty druhé jsou tu náhodně. Tak jako lidé, kteří náhodně sedí třeba tady na lavičkách v parku.
1: A možná se ta instalace bude v průběhu času proměňovat, protože ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou.
2: Zatímco druhý z výtvarníků Krištof Kaplan tvoří ty své objekty z různých součástek, z kovu, tak u těch vašich soch není patrné na první pohled, z čeho jsou.
1: No, tyhle ty figury mám zhotovený i z polyesterové pryskyřice, ale tyto, co jsou zde v tom parku, tak jsou vytvořeny kombinovanou technikou, kdy jádro je z polyuretanové pěny a ta modelace je dotvořena v podstatě kovratexovým povrchem, což je taková filmařská technika.
2: Říká Martina Hozová, zatímco její sochy vystupují svou barevností ze zelené trávy, tak sochy Krištofa Kaplana musí lidé díky jejich barevnosti v parku i hledat.
3: Je to tak, já mám trošku opačný přístup. Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuji, což je na samotě na Podblanicku.
2: Tím jednotícím prvkem je kov, materiály, které se na takové farmě na Blanicku najdou.
3: Je to tak, je to měď, dřevo, různý fragmenty strojů ocelových, zemědělských a beton.
2: Ústřední objekt, který se jmenuje Opozice sadu, teď obdivuje ředitel Tečka kulturní agentury Jakub Sobotka.
4: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, nebo jestli to je kus pytle zmačkaného, nebo jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
2: Výstava bude k vidění v Rožnovském parku do konce září. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Jak to chodí, to znáš a víš, ten, kdo se neposadí, musí stát. Děti rostou, ať díš či spíš, a když přestanou růst,

0: mám rád. Když projíždíte centrem Holešova, míjíte kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ukrývá takzvanou černou kapli, pod kterou se nachází hrobka, místo posledního odpočinku rodu Rotalů. Za honosnou krásou výzdoby kaple v černé a kontrastní bílé barvě se nachází řada symbolů. K čemu odkazují a proč jsou v kapli nainstalována zrcadla z černého mramoru? Pátrali potom redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje uslyšíte v našem vysílání už za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď je ale na řadě podrobná předpověď počasí, kterou má pro nás připravenou pan Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak pane Hruško, jaké tedy máme dnes v neděli očekávat ve Zlínském kraji počasí?
2: Ráno a dopoludnia skôr menej oblačnosti, ale potom popoludní a večer sa bude vyvíjať kupovitá oblačnosť a lokálne sa môžu zase objaviť búrky a prehánky. Dnes ale skôr je to len taká menšia pravdepodobnosť. Maximá 29 až 32 stupňov Celzia a vietor slabý väčšinou severných smerov, ale v tých prípadných prehánkach a búrkach prechodne môže zosilovať.
0: Tak tie odpolední teploty budú opäť vysoké. Bude to platit i pro následující, tedy pondělní den?
2: Tam to bude platiť čiastočne, ale jemne sa nám bude ochladzovať, aj keď je to len tak o stupeň väčšinou. V noci bolo jasno až skoro jasno, pri prechodne zväčšenej oblačnosti menšia možnosť prehánok alebo i búrky, minimá 20 až 17, v údoliach lokálne 15 stupňov Celzia. No a zajtra zase podobný charakter počasia, takže z začiatku skoro jasná až polojasná oblačnosť. Ráno sem tam môže byť zväčšená oblačnosť s malou možnosťou prehánok, skôr by to bolo na Vsetínsku. No a potom zase v priebehu dňa občas oblačno a hlavne popoludní a večer lokálne prehánky a búrky znovu sa môžu objavovať. No a tie maximá 28 až 31 stupňov Celzia na Vsetínsku, tam sem tam môže byť chladnejšie okolo 27 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý behom dňa potom mierny, severovýchodný až severný.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradil v našem vysílání pan Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jeneuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje. My jsme teď v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Holešově.
2: Romane, tady je všechno krásně světlé, ale tady už je kovaná brána a je celá černá.
1: Ano, a té černé není málo. Kromě té hlavní lodi se po naší pravici nalézá černá kaple.
2: Proč tady vlastně dneska jsme?
1: My se budeme přesvědčit, proč se jí říká černá a jak významná byla v historii Holešova a donátora, který kapli postavil. A možná nás v ní čeká také pohled do tajemných zrcadel.
2: Je to hrobka, kterou nechal vybudovat poslední mužský potomek rodu Rotalů. Tady už ale přichází Ondřej Machálek, historik z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
3: No, s Františkem Antonínem rod Rotalů vymřel po meči, měl jednoho mužského potomka, Ferdinanda Josefa, ale ten zemřel něco málo po 20. Dospělosti se dožili 3 dcery, mezi které se rozdělilo to holešovské, ale i napajdelské další panství.
2: Co to znamenalo tehdy nemít mužského potomka?
3: Pro ten šlechtický rod naprostou katastrofu. Vlastně se to panství rozdrobilo, nebylo v jedných rukách, takže tím to také končí. No.
2: Fascinující je i to, co jsi mi chtěl, Romane, ukázat.
1: Nachází

0: samého začátku to takto sochař Frič koncipoval. Nevíme o tom, že by tam bylo něco jiného.
1: Pojďme se do nich podívat.
2: Je to hloubka, je to tma, ale je to i světlo, protože v části těch zrcadel se odráží světlo zvenčí. Je to rozhodně zvláštní pocit.
1: Zrcadla jsou naproti sebe, takže kdyby byla opravdová, tak se vytváří dojem nekonečna. Vůbec se nedivím, že ta kaple vypadá tak, jak vypadá. Ten kontrast života, smrti, černé, bílé, života, doufání v mužského potomka a potom zániku jména, zániku rodu.
0: U Františka Antonína opravdu vidíme ten důraz na tu víru. Určitě jako správný křesťan ho ta víra posilovala.
1: A to vše právě napovídají ty četné symboly, které tady v černé kapli vidíme.
0: On k tomu všechno směřoval, ať už to byla výzdoba zdejšího farního kostela, vznik této černé kaple, ale i obnova, výstavba chrámu na svatém Hostýně a spousta dalších momentů.
3: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Pokud vás zaujala reportáž z Holešova, poslechněte si o osudu Františka Antonína z Rotalu a jeho ženy Marie Cecílie víc v dlouhé verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlíně pokračují opravy venkovního bazénu městských lázní. Ty zahrnují mimo jiné novou folii na dně bazénu, odrazové můstky nebo nové nerezové žebříky pro vstup do vody. Město na úpravy vyčlenilo ze svého rozpočtu necelých 9 milionů korun. Veřejnost by si v bazénu mohla zaplavat od 1. července. V okolí lomu Rasová nedaleko Komněna u Herskobrodsku můžou dnes lidé přijít za brouky a motýly kopanic. Exkurze se zoologem Dušanem Trávníčkem z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude zaměřená na poznávání hmyzu. Trasa povede po pěším okruhu kolem přírodní památky lom Rasová. Sraz účastníků je v 10 hodin na parkovišti u motorestu Rasová. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Zlínští fotbalisté v úvodním přípravném duelu před novou prvoligovou sezónou remizovali se slovenskou Petržalkou 3-3. V utkání nastoupili i hráči, kteří jsou ve Zlíně na zkoušku, a příležitost dostali také mladíci. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku na přechodnou dobu skoro jasno nebo jasno, odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti. Lokálně se mohou vyskytovat také bouřky nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Oprava povrchu vozovky dnes může zdržet provoz na silnici 58 mezi Frenštátem a Rožnovem pod Radhoštěm. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Školákům se blíží prázdniny, rodičům a prarodičům hlídání. Bude to náročné uhlídat ratolesti, dávat na ně pozor, aby něco nevymastili, tak jako jistá tříletá dívka, která byla chvíli bez dozoru a využila této chvíle k tomu, že otci rozstříhala jeho peníze bankovky. Otec rodič byl v šoku, když zjistil, že celková škoda činila v přepočtu 40 tisíc korun. Tak mi to připomíná možná i vám, bakaláře, příběh s názvem Deštník. Tam byl podobný případ, kdy tatínek nedával na dcerku pozor, ona byla ve vedlejším pokoji a hlásila odvedle: tatínku, já číhám. Otec moc nerozuměl, netušil, co se tam děje, a ve finále se ukázalo, že malá holčička vedle rozstříhala deštník. Ještě jí tatínek říkal z vedlejšího pokoje: číhej, dušínko, číhej. My si teď pustíme Jaroslava Vykrenta a jeho píseň Ty moje lásko. Příjemný start do nového dne přejeme.
3: Ty moje lásko pobledlá, ty ses mi příliš nevyvedla,

0: Dobré ráno, dnes máme neděli 21. června a také v dnešním vysílání se můžete těšit na oblíbený pořad Na pohovce Jožky Kubáníka. A tentokrát na téma strach. Více k tomu teď řekne sám Jožka.
1: Dnes nás čeká rozhovor, od kterého si slibuji, že po něm přijde úleva. Ono se to téma ve vašich příbězích objevuje často a je to strach. A to i když všichni víme, že největší strach máme z toho, co se nikdy nestane. Třeba pan Petr mi napsal, chtěl bych se zbavit strachu z toho, že udělám špatné rozhodnutí. Často raději neudělám nic, než abych riskoval chybu a pak mě to štve a říkám si, že příště budu odvážnější a zase se mi to nepovede. Petře, nejste v tom sám. Strach z rozhodnutí, ale také ze změny, z budoucnosti i z toho, co se skrývá za nejbližším rohem, má spousta lidí. A dokonce i ti, u kterých byste to možná nečekali. Jednou takovou osobností je i válečná zpravodajka a novinářka Petra Procházková.
2: Ty o sobě sama říkáš, že se bojíš konfliktu. Když jsme spolu jeli tramvají, někdo se tam dohadoval, tak ty jsi chtěla vystoupit. Když se bojíš i pavouků.
3: Ano.
2: Jak to jde dohromady?
3: Myslím, že já se bojím lítat, bojím se pavouků. Já radši pojedu do Kábulu autem, než bych jako letěla, ale někdy jsem donucena, teď jsem letěla do Tbilisi, taky mi to nebylo příjemné. Bojím se pavouků, ale jako, tak samozřejmě bojím se nemoci, bojím se bolesti fyzické, nejsem nějaká jako zvláštní hrdina, jo. Ale ten strach nějak koriguju a myslím, že se mnou často zápasí v té touze, jako v té zvědavosti. Chce se mi někam nejít nebo nejet, ale jsem tak zvědavá, jak to tam doopravdy je, že to překonám.
1: To byla novinářka Petra Procházková, která mi při jednom rozhovoru vyprávěla o strachu. Tohle téma probereme i s terapeutem Adamem Schmidtem. Možná společně zjistíme, že strach nemusí mít poslední slovo.
0: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, tentokrát na téma strach, uslyšíte v našem dnešním vysílání hned po zprávách v 11 hodin. A teď 2 minuty před 3:15 uslyšíte Modern Talking. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré ráno, velmi nás těší, že vstáváte ve společnosti našeho vysílání, vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: No a vás možná potěší dnešní počasí, pokud máte rádi léto, tak určitě, protože budou panovat ve Zlínském kraji dnes odpoledne rozhodně teploty letního charakteru 29 až 32 stupňů Celsia. Takové je rozmezí teplot, které se dnes v našem regionu očekávají. Obloha bude zpočátku skoro jasná nebo jasná, k večeru se potom místy můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: I dnes se společně můžeme trošku hudebně vzdělat, a to díky kolegovi Petrovi Uhříkovi, který se o to na našich vlnách, na našich frekvencích pravidelně stará. Nyní tentokrát zabrousil na českou hudební scénu. Vybral si zpěváka, který se před pár lety opět připomenul celému národu, protože když se v kinech a na televizních obrazovkách objevil nový český film Přes prsty, který je z prostředí plážového volejbalu, jenom připomenu, že hlavní role si v něm zahráli Denisa Nesvačilová, Petra Hřebíčková, ty hrály volejbalistky, a také Jiří Langmajer, tak jednou z ústředních písní ve filmu Přes prsty byla Samba v kapkách deště od plzeňské skupiny Burma Jones, a jejím frontmanem byl v minulosti Bohouš Josef, a právě o něm teď pohovoří Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Původně měl být operátorem živočišné výroby, pak studoval strojařinu, ale nakonec dal přednost hudbě. Jeho táta hrával na bicí a Bohouš Josef chtěl být bubeníkem po jeho vzoru. Přeskočím pár let, máme tu období, kdy už ho znala celá republika, tehdy ještě československá, začátek 90. úspěšná éra Burma Jones. A jakmile se objevil v muzikálu Jesus Christ Superstar, bylo jasné, že na něho jenom tak někdo hlasově nemá. Celkem prošel muzikálu přes 20, dá se říct, že účinkoval ve všech důležitých. Jenomže před pár lety prodělal rozsáhlý infarkt a během 7hodinové operace mu doktoři operovali 4 bypassy. A tady už končí legrace, bylo potřeba udělat zásadnější změnu, bez tabáku, výměnou za hodně pohybu. Ve zdravějším způsobu života mu pomáhá relativní klid, který našel v brněnské části Stará Líšeň, a tady, co vím, si vybral i hudebníky do svých 2 nových kapel. Přejme Bohouši Josefovi spokojené žití a pořád stejně skvělý hlasový fond.
1: Nedělní ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nové hurdisky v Otrokovicích uspěly v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne kovová instalace, která připomene Emanuela Wenzla. Politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Během dneška bude skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty dnes dosáhnou až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 získal projekt města Otrokovice Nové hurdisky. Vznikly tady tři dvoupodlažní bytové domy se 42 byty, nová dopravní a technická infrastruktura, parkovací místa i vnitroblok ze zelení. Projekt navázal na architektonický odkaz místní části Baťov. Výstavba trvala necelé 2 roky a vyžádala si investici 120 milionů korun bez DPH. Rožnov pod Radhoštěm připravuje nové památné místo Emanuela Wenzla, dlouholetého ředitele zdejší hospodářské školy. Vyroste za internátem u Staré Lípy, kterou tu lidé na jeho počest vysadili už ve 30. letech minulého století. Co bude památnému místu vévodit, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gross.
2: Dominantou celého místa se stanou takzvané Wenzlovy brýle. Je to originální kovový objekt, který bude na ploše asi 50 metrů čtverečních a právě brýle jsme vybrali, protože byly pro pana Wenzla naprosto charakteristickým prvkem a proto se tenhle motiv stal i inspirací pro moderní, řekněme, umělecké stvárnění tohoto památníku.
0: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. Sport. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slavie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým začal s přípravou na poslední duel ve skupině, který se hraje ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a postup do play-off mu zajistí nejspíš jenom výhra. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
3: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu dnes bude zpočátku skoro jasno nebo jasno, později očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky nebo také přehánky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 24 a 20 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dneska se nám to pořádně nahromadilo. Dívám se, máme první letní den. Máme také nejdelší den v tomto kalendářním roce. Máme evropský svátek hudby. Jsme rádi, milí posluchači, že ho slavíte s námi a s vašimi oblíbenými melodiemi. Také na dnešní den připadá mezinárodní den jogy a aby toho nebylo málo, tak ještě navíc máme mezinárodní den trpaslíků. No, tak při té příležitosti jsem vybral jeden tematický fór právě na téma trpaslíci nebo trpaslík. Přijde takhle chlápek do baru, objedná si, napije se a začne se rozlížet kolem sebe. Najednou spatří na barovém pultu malého človíčka, jak nemůže dosáhnout na skleničku. Tak se ptá barmana, prosím vás, co to tady máte za kuriozitu, to jsem nikde neviděl, že by měli někde na baru živého trpaslíka. Na to se ten barman otočí k tomu trpaslíkovi a říká, pane Novák, řekněte tady hostovi, jak jste tenkrát v Africe řekl tomu jejich šamanovi, že umí houby.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Příjemné a pohodové nedělní dopoledne přeji za celý tým Českého rozhlasu Zlín, který pro vás i to dnešní ranní a dopolední vysílání připravil a připravuje. A do našeho týmu už nějakou dobu patří také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Ta se tento týden zúčastnila závěrečné prezentace reportáží žáků základních škol ze Zlínského kraje v rámci projektu s názvem Příběhy našich sousedů. Ten má za cíl zaznamenat vzpomínky pamětníků a uchovat je pro další generace. Více o projektu si poslechněte v následující reportáži.
1: Příběhy druhé světové války, kolektivizace i roku 1968 ožily ve Zlínské krajské knihovně Františka Bartoše. 10 týmů žáků ze základních škol na Zlínsku a Uherskohradišťsku tam představilo výsledky projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum. Během několika měsíců děti natáčely vzpomínky pamětníků a proměňovaly je v rozhlasové reportáže, videa nebo prezentace. Právě možnost poznat historii z první ruky označují za největší přínos projektu.
2: Určitě jsme se dozvěděli něco nového, stoprocentně jsme se dozvěděli, jak to bylo v té době, co jsme se učili zatím jenom v učebnicích a je šílené, že i nějací lidi tohle zažili.
1: Říká Denisa Toftová ze základní školy Křiby ve Zlíně, která se svými spolužáky zpracovávala příběh pamětnice Věry Vozobulové. Na stejném příběhu pracoval i Šimon Kolár. Právě to dodalo projektu výrazně osobní rozměr. Šlo totiž o příběh jeho vlastní babičky.
3: A moc děkuju, že příběhy mojej babičky budou uchovány navždy.
1: Podle pedagogů ale projekt nepřináší jen nové poznatky o historii. Děti se během několika měsíců učí spolupracovat, rozdělit si úkoly i vést rozhovory s pamětníky.
4: Děti byly úžasné, jednak zjistili zajímavosti z historie, ale myslím si, že je to spojilo i pracovně, i kamarádsky.
1: Říká učitelka ze základní školy Křiby ve Zlíně Leona Lukašíková. Výslednou práci ocenili také samotní pamětníci. Jednou z nich byla 86-letá Zdenka Kindlová, jejíž životní příběh zpracovávali žáci ze základní školy Kvítková ve Zlíně.
5: Šikovní byli opravdu jako profesionálové. Skutečně to dobře uměli. Vzpomínky byly někdy těžký. No to bylo úplně jiný svět. Tenkrát, jak se žilo a teď, to se nedá srovnávat.
1: Projekt Příběhy našich sousedů tak pomáhá uchovávat vzpomínky lidí, kteří byli svědky zásadních okamžiků našich dějin a předává je dalším generacím. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Jednu z reportáží, kterou připravili žáci základní školy Křiby ve Zlíně, si můžete poslechnout v našem vysílání už po další písničce.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Před malou chvílí jste slyšeli reportáž o letošním ročníku projektu Příběhy našich sousedů a teď pro vás máme i jeden z příspěvků, který připravili žáci základní školy Křiby ve Zlíně.
1: Rádi bychom vám představili paní Věru Vozobulovou, která se narodila Vladimíru a Věře 16. března roku 1953 v Jihlavě. Její rodina byla dobře materiálně zabezpečena. Její otec byl od 21 let voják z povolání a její maminka pracovala jako úřednice. Když byla dítě, tak si nejraději hrála.
2: My jsme si hodně hráli venku, v sousedství bydlelo hodně dětí, takže jsme prostě běhali, hráli si a doma jsem si hrála s panenkama.
3: Její rodiče jí často vyprávěli různé příhody. Jedna z nich byla o jejím dědečkovi, který byl zedník a pracoval v továrně na konzervy na zpracování masa studená. Zaměstnanci tam dostávali často šišky salámu. Její otec jezdil na kole po vedlejších vesnicích a v zimě roku 1940 tam působil partizánský oddíl. On ten salám předával někomu ve vesnici a tento pak nosil partizánům.
2: Dědeček na začátku války, můj děda tedy, jeho otec zakopal motorku, aby mu ji nevzali Němci. No a někdy v tom lednu nebo únoru 1945 ji vykopal a poslal tatínka, aby se dostal do skladiště Němců k benzínu. Tatínek si vzal sebou kamaráda, do toho skladiště se dostali a tam bylo několik takových barelů s tekutinama a on si zapálil sirku a pod tím světlem ze sirky hledal ten benzín. Nevybuchlo to. Takže mu přinesl konvičku toho benzínu.
4: Po srpnu roku 1968 nesouhlasil její tatínek se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. V roce 1969 při prověrkách odmítl podepsat souhlas se vstupem sovětských vojsk, za což byl vyloučen z armády i z komunistické strany.
5: Další událost, která utkvěla paní Vozobulové ve vzpomínkách, byl 21. srpen roku 1968, který vám sama přiblíží.
2: Protože to bylo o prázdninách, tak jsem byla u babičky v Jihlavě a já jsem se hrozně těšila, že se budu v 9 hodin ráno koukat na pohádku. Před 9. hodinou nás přišla zbudit babička a zoufalým hlasem říkala: holky, vstávejte, je válka. Sovětský tanky, ruský. Jsem viděla poprvně 23. srpna, oni sice přijeli na náměstí do Jihlavy, pár tanků, ale rychle odjeli.
5: Také jsme se naší pamětnice zeptali, co na této době bylo nejtěžší a co nejkrásnější.
2: Asi nic krásnějšího nebylo, než je dneska, protože lidi se báli mluvit, respektive na veřejnosti o politice prakticky nemluvili. Doma se mluvilo jinak, než se mluvilo ve škole. Bylo to neuvěřitelné pokrytectví. Stály se fronty na maso každý pátek nebo sobotu dopoledne. To si dneska neumíte představit, jak to vypadalo v obchodech.
1: A co bych chtěla vzkázat mladším generacím?
2: Abyste nikdy nepřipustili, aby se mohla vrátit komunistická ideologie.
0: Další informace o projektu najdete na webu Příběhy našich sousedů CZ. A už za chvíli s námi můžete zamířit do historie. Byl Krok skutečnou historickou postavou? Kde stál jeho hrad? A existovala vůbec kazina Mohyla, kterou ještě ve 12. století zmiňoval kronikář Kosmas? Vydáme se do světa starých pověstí, domněnek a nevyřešených záhad. Další tolky českou minulostí uslyšíte už za okamžik.
6: Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
7: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Těší se na vás Oskar Hess.

0: českou minulostí.
1: Po 24. vstupujeme do řečiště času, abychom z něj vystoupili, kde vlastně, na jakém místě a kdy, ve kterém okamžiku staneme opět na břehu našich dějin. Nevíme. Nevíme, neboť se pohybujeme v zemi pověstí. Historikové se k pověstem a bájím obracejí jaksi neradi, teprve když pro chudobu ostatních pramenů nemohou sáhnout po něčem lepším. A jakmile se jim zkoumání pověstí zdá beznadějné, jakmile se nemohou dobrat jejich pravdivého jádra, tak se otáčejí k tomu vrtkavému prameni zády. Přesně to se stalo našim národním pověstem z původní kolekce kronikáře Kosmy.

0: Jakých byli mravů, jak poctivých, jak byli prostí a ku podivu ušlechtilí tehdejší lidé, jak byli mezi sebou věrni a jeden k druhému milosrdní, jak byli též mírní, střídmí a zdrženliví. Proto se o tom nezmiňujeme a chceme jen něco málo, ale pravdivého povědět o tom, jaký byl onen první věk.
1: Jméno zpravodaje snad ani netřeba zdůrazňovat.
0: Něco málo, ale pravdivého.
2: Pan Kosmas příliš originální nebyl.
1: Ani jeho kolegové kronikáři neměli tuto novodobou ctižádost.
2: Kde co nalezli už dobře sformulované, tak to převzali bez rozpaku, bez jakéhokoliv pocitu plagiátorství.
1: On ten takzvaný první věk byl tedy i u Čechů.
2: Stejně jako to líčili i antičtí autoři.
1: Přešťastný a navíc přirozený. A vůbec zlatý.
0: Byl přešťastný, spokojený se skromnými výdaji a nenadýmající se hrdou pýchou. Darů Cereřiných a Bakchových neznali, protože jich ani nebylo. K večeřím požívali žaludů nebo zvěřiny. Neskalené prameny poskytovali zdravý nápoj.
1: Ovšem nejenom způsob výživy byl pro Čechy z pověstí charakteristický.
0: Jako sluneční záře nebo voda, tak i luhy a háje, ano, i manželství jim byla obecná. Neboť po způsobu dobytka každou noc vyhledávali nové styky a s východem Jitřenky zpřetrhávali svazek tří krácí a železná pouta lásky. Kde koho zastihla noc, tam si lehl do trávy a v stínu košatého stromu spal sladkým spánkem.
1: Faktická poznámka. Neproniká tímto vyprávěním jakási vzpomínka na prvobytně pospolnou společnost, sexuálně poněkud promiskuitní? Nevězí v tomto vyprávění faktické jadérko?
2: Kosmas ale v tomto případě žádné bájné vyprávění jako pramen nepotřeboval.
0: Ano, ještě v jeho době doznívaly, a nejenom u Slovanů, letnicové obřadní hry mládeže. Právem mladých bylo odávat se sobě navzájem podle chuti v stínu košatých stromů, v trávě, tak, jak to umožňovaly teplé noci v období nejdelších dnů v roce.
1: No tak jistě, v období třeskutých mrazů by sotva kdo spal v přírodě sladkým spánkem, nemluvě o všech dalších aktivitách.
2: Obraz dávného přírodního života prvních šťastných obyvatel Kosmovi splýval se scenériemi vyhřátých nocí plného léta, s rozkvetlou a překypující přírodou, kdy zapomínáme, že vůbec kdy byla zima, sychravý, nevlídný čas.
1: Ano, tak nějak musela vypadat pohoda všech dní za onoho prvního věku.
0: Neznali užitku vlny nebo lnu ani oděvu.
1: Pokračuje Kosmas ve svém líčení, což není nic jiného než parafráze římského spisovatele Boétia ze 6. století.
0: V zimě užívali zašat koží z divoké zvěře nebo ovčích. Také nikdo neznal slovo moje, nýbrž po mnišském způsobu vše, co měli, za naše ústy, srdcem i skutkem prohlašovali. U chlévů nebyl závor, ani nezavírali dveře před nuzným chodcem, protože nebylo ani zlodějů, ani loupežníků, ani nuzných. Žádný zločin nebyl u nich těžší než krádež a loupež. Žádné zbraně neměli, měli toliko šípy a ty jen na střílení zvěře. Nač o tom více?
1: Ano, nač.
2: Ptáme se v tuto chvíli už poněkud netrpělivě i my, neboť nám tento obraz začíná podezřele připomínat vize ani zdaleka tak letité.
1: Tady je vysvětlení.
0: Ale ach, žel, prospěšné se obrátilo v opak, obecné se změnilo ve vlastní, bezpečné chudobě, kdysi příjemné, vyhýbali se jako zablácenému kolu a prchali před ní, poněvadž ve všech plála touha pojmění prudší než oheň v etně.
1: Ano, tak to uzavírá Kosmas líčení rajské blaženosti, kterou staví jako zrcadlo svým současníkům.
2: Zároveň však dobře navozuje situaci, aby na scénu uvedl další známou postavu z pověstí, soudce Kroka.

Když tyto a jim podobné neřesti bujeli den ode dne hůř a hůře, křivdu, kterou dříve nikdo páchat neuměl, jeden od

0: druhého trpělivě zakoušel a neměl ani soudce, ani knížete, kterému by si požaloval. Potom, kdo byl uznáván ve svém kmeni nebo pokolení za osobu pro své mravy vzácnější nebo pro své bohatství zaváženější, k tomu se scházeli z dobré vůle, bez byřice, bez pečeti a rokovali o svých rozepřích a křivdách, které kdo utrpěl.
1: Pozor, teď to konečně přijde.
0: Mezi nimi povstal jeden muž jménem Krok. Podle jeho jména je znám hrad, již stromovým zarostlý, v lese u vsi Zbečna. Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a ve svých úsudcích rozvážný a důmyslný. K němu se zbíhali jako včely k úlům lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval.
1: Stačí zatím. Po pořádku.
2: Chytněme se jednoho stébla. Stébelka.
0: Krok.
3: Zvláštní jméno.
2: Na první pohled nebo poslech se zdá, jako by mělo souvislost s chůzí, ale skutečnost...
1: Ta je jiná. Do našich pověstí totiž vstupuje Krok až teprve u Dalimila.
2: O žádném Krokovi Kosmas nic neví.
1: Jeho jazykem je latina. Jména jsou latinská.
0: Kroko.
2: Psáno se třemi písmeny C.
1: Cizí jméno.
0: Však si je taky Kosmas vypůjčil ze zahraničí.
2: 4 francouzské kroniky a 6 církevních legend zná postavu slavného vůdce Alamanů a ten se nazýval...
0: Krokus, Krok nebo Erok.
2: Což ani zdaleka není jediný způsob psaní. V jiných pramenech se uvádí jako...
0: Kroko, Krosko či Chrakus.
2: Král Alamanů přitom vystupuje jako král Vandalů, jednou ve 3., po druhé v 5. století.
1: Je to všechno nějak propletené, možná i popletené.
0: S postavou Kroka přichází stříbrný věk.
1: Doba poněkud už narušená vzhledem k době zlaté, ale pořád ještě plus minus ideální.
2: Když nikde jinde, tak v soudnictví. To se pořád obešlo bez byřiců a sankčního aparátu.
1: Dobře, ale kde se tu vzal právě onen soudce Krok?
0: Uplynulo mnoho let. Muž jménem Krok národ ved. Lotry trestal, trestal šelmy, moudrostí svou proslul velmi. Milován byl do posledka Krok, ten dobrý otec, který vychoval 3 čatské dcery.
2: Kronikář řečený Dalimil.
1: V podstatě vychází ze starého Kosmy.
2: U koho však čerpatí informace lépe než u Václava Hájka z Libočan. Studnice to nevysychající.
1: Ano, panu Hájkovi inspirace v skutku nevyschla. Najisto věděl, že...
2: Krok byl Čechův syn, že původně žil ve Ctině vsi, že vládl z Budče a že byl tím, kdo začal stavět Vyšehrad. A na ten Vyšehrad přenesl roku 683 své sídlo.
0: Dostavili sůl ten hrad mistérným dílem tesařským.
1: Ano, díky za ilustrační ukázku páně Hájkovi češtiny. Dále budeme pokračovat přece jenom poněkud zmodernizovaně.
0: Uvedli naň Kroka, pána svého, a když ho tam posadili se ženou i s dcerami, vzdávali mu čest. A tázali se ho, jak by chtěl, aby se ten hrad jmenoval.
2: Krok odpověděl v skutku nadčasově.
0: Jak nestálé jsou časy, tak nestálá jsou jména.
2: A přehrál ten úkol na jistého Čiňkrůcha.
1: Kdo ví, kde k němu Václav Hájek přišel?
2: A Čiňkrůch si nějak vzpomněl, že...
0: Starý Čech sídlil nad řekou Krupou na hradě řečeném Psáry. Ať se tento hrad jmenuje Psáry na místo tamtoho.
2: Což měl být Vyšehrad.
1: Budiš podotknuto, že s nějakými Psáry neměl jak těživ nic společného?
0: Mezi nimi povstal jeden muž jménem Krok. Podle jeho jména je znám hrad, již stromovým zarostlý, v lese u vsi Zbečna.
1: Moment, to už není žádný fakt, jen tak bohapustě vycucaný z palce.
2: Jenomže, co to mohlo být za hrad, když kronikář vůbec neuvádí jeho jméno? A kde měl ležet?
1: Hledej mi odpověď nejprve na druhou část otázky.
0: Kosmova kronika zaznamenává ve svém původním, tedy latinském znění, že hrad leží v lese u vsi Stibečné.
1: Jednotlivé rukopisy kroniky české uvádějí i další verze.
0: Stipcne, Stibene, Scibene, Stibene, Stibrcne, Stibečne, Stecne.
2: Dejme tomu, že jde skutečně o dnešní Zbečno, tedy o vesnici, která leží asi 4 kilometry od Libušína.
1: Existovala v době Kosmově?
0: Určitě, jinak by ji Kosma s takovou určitostí nejmenoval.
2: A navíc o ní ve své kronice píše celkem 5krát.
0: Je zřejmé, že ji považoval za důležité orientační středisko.
2: O Krokově hradu zarostlém stromovým Kosma spraví, že leží v lese u vsi.
0: Jméno Stibečná vedlo hledače vždycky do křivokládských lesů, ke Zbečnu na Berounce.
1: Ta se ovšem tehdy ještě jako Berounka nejmenovala, ale až do soutoku s Vltavou se jí říkalo Mže.
0: Už ve 12. století tam existoval dvorec pražských knížat. Kosmas ho nemohl neznat.
2: Jenomže hledat tady pomyslný Krokův hrad je práce beznadějná.
1: Žádné pozůstatky, které by mohly přicházet v úvahu, nejsou u Zbečna známy.
2: A co když je něco pravdy na domněnce, že tím hradem mohly být rozsáhlé a tehdy ještě docela patrné zříceniny kdysi slavného keltského města na vrchu hradišti u Stradonic proti Nižboru?
0: Třeba právě o tomto místě znal Kosmas nějakou pověst, kterou pak mohl použít.
1: Jenomže i kdyby to byla pravda, tak to zase nebyl Krokův hrad, ale pouze hradiště Kosmou za Krokův hrad považované.
0: Podle jeho jména znám je hrad,
1: říká Kosmas.
2: Jak by se asi ten hrad mohl v tomto případě jmenovat?
0: Krok, Krokov, Krakov?
2: Jeden Krakov je v Polsku.
1: Ten je ale od Zbečna trošku z ruky.
2: Druhý máme u nás. Je na Rakovnicku a nad ním se tyčí hrad jménem
0: Krakovec.
1: Že by to byla stopa?
0: Hrad stromovým zarostlý u vsi Zbečna.
2: Krakovec je od Zbečna vzdálen vzdušnou čarou 30 kilometrů. Při chůzi tamnějším velmi členitým terénem je to ještě dále.
1: Neúnavný obhájce pravdivosti starých pověstí českých Jiří Brabenec ani před tímto úkolem nekapituloval.
0: Když Kosmas psal u vsi Stibečné, myslel tím nikoli u Zbečna, nýbrž na Zbečensku.
1: Pozoruhodný vývod, leč sledujme nit logiky pana Brabence dál.
0: Dnes bychom na Zbečensku neřekli, protože Zbečno zůstalo malým městečkem. Kdybychom však tímto způsobem popsali položení Krakovce, napsali bychom na Rakovnicku. A Krakovec leží od Rakovníka stejně tak daleko jako od Zbečna. V Kosmově kronice bylo Zbečno nejbližší známé město od dnešního Krakovce.
1: Toto tvrzení však stojí na vodě.
2: Hrad Krakovec vznikl teprve ve 14. století a zříceninou se stal ještě později, někdy ve století 17.
0: Kosmas tedy rozhodně nemohl znát Krakovec ani jako hrad, ani jako zříceninu. V jeho době ani jedno, ani druhé neexistovalo.
1: Ale co když Kosmas skutečně znal, buď to ze svých cest nebo z cizího vyprávění, jakési místo, kterému se říkalo Krokov nebo Krakov, a pak podle tohoto názvu vytvořil postavu Kroka?
2: Tedy, co když to bylo naopak? Co když se nejmenoval Krokov podle Kroka, ale Krok podle jména, které Kosmas znal?
1: Tak tato teorie, na rozdíl od všech ostatních krokovských, má něco do sebe.

0: protože pozdější kronikáři navěsili na původní chudou, skoro vyzáblou kostru pověsti o Krokovi množství podrobností, navrhovala bych, abychom si ty základní a hlavně originální fakta v kostce shrnuli.
1: Krok nastoupil po čase bezvládí, kdy lid neměl ani soudce, ani knížete.
2: Z textu, tedy z Kosmova textu, není zřejmé, ve které době a jak dlouho vládl.
0: Ještě, že to napravil pan Hájek.
1: Krok, muž pamětihodný, když vykonal 39 let své vlády, umřel. Nechal po sobě tři velmi krásné dcery. To bylo léta 686.
0: Moment. Zatímco na nespočtu jiných míst si Václav Hájek nestydatě přidává a bezuzdně fabuluje, v případě Krokova úmrtí zamlčuje.
2: On vlastně zamlčuje to, co napověděl už starý Kosmas.
0: I když ani ten to neudělal hned. Tu podivnou zmínku si nechal, až když vyprávěl o Krokově nejmladší dcerce Libuši.
2: Ta se stala...
1: Ach, nešťastného osudu lidského...
2: Prorokyní.
0: Ten povzdech nad osudem Libušiným patřil Kosmovi.
2: Stala se prorokyní a soudkyní.
1: Poněvadž lidu pravdivě předpovídala mnoho budoucích věcí, celý ten kmen se po usmrcení jejího otce sešel k obecné radě a ustanovil ji sobě za soudce.
2: Po usmrcení jejího otce.
0: Ta věta je rozhodně nečekaná. Proč měl být Krok usmrcen?
2: Tentýž muž, který byl tolik chválen, muž naprosto dokonalý, rozvážný a důmyslný, lidem vážen a ctěn.
1: Z celé země se k němu zbíhali jako včely k úlům, aby je rozsuzoval.
2: Takovou gloriolou ho vyšperkoval kronikář.
0: A najednou je usmrcen.
2: Zavražděn.
0: Zabit.
2: Popraven.
0: No tak podle kronikářových slov rozhodně nezemřel klidnou přirozenou smrtí.
1: A proč by ne, když ten původní normandský Kroko skončil na popravišti?
0: To říkají ti, kteří sázejí na vliv předloh pro znění našich starých pověstí českých.
2: Nesporně jde o zajímavou schodu.
0: Zdá se, že tuto předlohu Kosmas převzal, že si ji nevymyslel.
2: Je nápadná tím, jak vyčuhuje z kronikářova líčení.
1: Jisté je jenom to, že Kosmův Kroko není žádným spolehlivým svědkem z nejstaršího období našich národních dějin.

0: Dobře, kroka neboli kroka, to už je jedno, jak ho píšeme. Oba necháme v rekvizitárně postav spíše sporných, ale platí to i o jeho dcerách?
1: Tento znamenitý muž neměl mužské potomky, splodil však 3 dcery, jimž příroda udělila nemenší poklady moudrosti, nežli jaké dává mužům.
0: Z trojice krokových dcer.
2: Je na čase je uvést všechny, tak tedy Kazy, Teta a Libuše.
0: Z té trojice si všimneme nejprve nejstarší.
2: Kazy rozuměla bylinkám a taky medicíně. Magickými kouzly dovedla ovlivňovat lidské osudy.
1: S Médeou z Kolchidy nic si nezadala ve znalosti věšteb, ani s Asklépiem v lékařském umění, poněvadž často způsobila, že sudičky ustaly v nedokončeném díle.
0: Tak to vzletně referuje Kosmas a ještě dodává.
1: Obyvatelé naší země, když se něco ztratí a vzdávají se naděje, že by to mohli zase dostat, užívají pořekadlo, to nedovede ani Kazy navrátit.
0: A co Kosmův kolega s krycím jménem Dalimil?
1: První Kaše, druhá Tetka. A o třetí Libuši zvlášť zmínit se přísluší. Kaše na Kašíně byla, Tetka na Tetíně žila a věštkyně Libuše znala o svém lidu vše.
0: Kazy se nám u Dalimila přejmenovala. Jezdní Kaše.
1: Káša.
0: Ano, ještě se nám hlásí třetí zpravodaj. Václav Hájek z Libočan.
1: Káša byla velmi pilná v hádání. Když někdo něco ztratil, tak hned ke Káši šel a ona jemu bez meškání oznámila, kde ztráta je.
2: A taky pan Hájek uvádí ono přísloví o nenávratně ztracených věcech, které ani Kazy nenavrátí.
0: Což o to takových přísloví známe dodnes několik, třeba...
2: Neplač nad rozlitým mlékem.
0: Nebo...
2: Střepy nářkem nenapravíš.
0: A ještě další příklad.
2: Co ztraceno, mudrováním se nespraví.
0: Jenomže podle jazykovědců se jedná o hluboké nedorozumění.
2: Ano, už tenkrát. Doslovný překlad Kosmovy věty totiž zněl.
1: K tomu ti ani Kazy zpátky nepomůže.
2: Podle logického smyslu šlo spíš o slovo káza, kázň, což byl staročeský trest.
0: Najednou se ocitáme na poněkud smysluplnější půdě, neboť...
1: Při naprosté nenávratné ztrátě věcí v skutku nepomůže ani nářek, ani káza. Tedy trest. Když byla v vládkyni vzata, jež z Cerery zrozena byla.
0: Pan Kosmas v této chvíli poněkud nečitelně sděluje, že když Kazy zemřela,
1: tu obyvatelé na památku své paní velmi vysoko vztyčili mohylu, kterou je až podnes vidět nad břehem řeky Mže při cestě, kudy se chodí do končin kraje Bechyňského přes horu, jež slove Oseka.
0: Mohylu by tedy Kazy měla. Za to hrad?
2: Krokovi dcery Teta i Libuše své hrady měli. Kazy, ač nejstarší, nikoli.
0: Dalimilovi se to na počátku 14. století nějak nezdálo.
1: Knížecí dcera bez hradu?
0: Vyloučeno. Bylo mu nejspíš líto, že Kosmas vybavil Tetu i Libuši bytelnými sídly, no a Kazy přitom jaksi ostrouhala. A tak to opomenutí napravil.
1: Kazy sedí ještě na Kazíně a Tetka na Tetíně.
2: Libuše samozřejmě na Libušíně.
0: Kde pak stál ten Kazín?
2: A který?
0: Ono jich bylo víc?
2: Nejméně 3.
0: Takže verze číslo 1.
1: Zasloužil se o ní Václav Hájek z Libočan.
0: Ano, ten necouvnul před žádným historickým problémem.
1: Jakýmsi řízením osudu znal v 16. století opevněné hradiště s mohutnými valy z doby železné nad pozdější osadou Závistí naproti Zbraslavy.
2: To hradiště na něj muselo udělat náramný dojem. Nejprve jsem položil sídlo Marobudovo.
0: To možná nebylo tak daleko od pravdy, jak jsme si už v jedněch minulých toulkách českou minulostí říkali.
2: Pak z něj udělal Kazín.
1: Kášin.
2: Ano, držme se jeho pravopisu.
1: Káša, sestra Libušina, s povolením Libuše, sestry své.
0: Ano, je až dojemné, jak pan Hájek nenechává ve čtenáři ani stín pochybnosti o příbuzenském vztahu Kazy a Libuše.
1: Rozkázala sobě na jedné převysoké hoře zámek postaviti tu, kdež dříve zámek a město pevné bylo rozkázáním Markvarta, krále Moravského a Hermendurského, nahoře řečené Pérk, postaveno a dala jemu od svého jména jméno Kášin, kterýžto hrad a gruntové jeho nad řekou Vltavou proti klášteru Zbraslavskému až do dnešního dne se ukazují.
2: Hájkova domněnka se ujala a objevila se dokonce i na mapě Pavla z Aretína z roku 1619. Jižně od Prahy tam najdeme Kášin.
1: Čti Kášin nebo Kašín.
0: Tak a verze číslo 2?
1: Závist byla vystřídána místem prakticky na dobrý dohled odtud, kopcem Havlínem nad Zbraslaví.
2: Historik Václav Vladivoj Tomek.
0: To byl ten, který s urputností sobě vlastní psal tvrdošíně dvojitá V i potom, co z pravidel jazyka českého vymizela.
2: Tak tedy pan Tomek tvrdil, že kopec Havlín je hora Oseka, o které se zmiňuje i Kosmas.
0: No, tam někde měla být Kazi pohřbena. Ale ten hrad?
1: Nynější Havlín nazýval se odpradávna Oseka. Stával na něm hrad a ten hrad byl Kašín. Jediným jeho pozůstatkem je kostelík svatého Havla.
2: Je to vymyšleno pěkně, ale jenom vymyšleno. Hrad na Havlíně nikdy nestál. A kostelík, i když je dost starý, s tím nemá nic společného.
1: Havlínská varianta byla brzy opuštěna.
0: A vystřídána variantou třetí.
1: Ano, a tentokrát velmi nadějnou hypotézou, dokonce vyšlou z archeologických kruhů.
2: Ti, kteří hledali v okolí Zbraslavi staré hradiště, si všimli stop opevnění na temení výrazného skalního ostrohu, který vyniká nad Berounkou proti vsi Mokropsům.
1: Hrad Osek, Kazín, se musí klást naproti Mokropsům a Černešovicům, kterémuž lid na hrádku říká.
0: Uvádí badatel Jan Ort.
1: Předhradí jest již rozoráno. Z hradu je vidět ještě nepatrný kus zdi základní. Ač prostora, kde vlastní hrad stával, není příliš rozlehlá, dá se přece souditi, že vedle příbytků kněžniných byl zde pohanský chrám, v němž hojné oběti bohům přinášeny bývaly. Kamkoliv zajisté kopneš, objeví se ti kosti zvířecí.
0: Na hrádku skutečně býval hrádek, ale s jeho stářím to není tak žhavé.
2: Což naprosto nevadilo místnímu hostinskému, který dal roku 1868 na skálu nad řekou napsat ohromná bílá písmena
1: Kazín.
2: A svou hospodu nazval
1: Přemyslovka pod Kazínem.
0: Do časů kouzelnice Kazy se však ze zdejších nálezů nehodí do čistanic. Archeolog Jan Aksamit tu sice objevil velké vyvýšené sídliště lidu takzvané hřivnáčské kultury z pozdní doby kamenné, ale to je osídlení o několik tisíc let starší než doba domnělé Kazy.
1: Jméno hradu Kazína zrodilo se asi teprve až v hlavě Dalimilově.
0: Odtušil archeolog Jan Aksamit. A pravda, kterou měl na začátku tohoto století, zůstává pravdou i dnes.
1: Obyvatelé země na památku své paní velmi vysoko vztyčili mohylu.
0: Ano, je tu ještě jedna záhada. Kazina mohyla.
2: Mohyla je vlastně skutečnější než Kazín sám. O Kazíně ví teprve Dalimil, zatímco mohylu dokládá už Kosmas. A to takovým způsobem, že se zdá, jako by ji sám vídal.
1: Až podnes je viděti nad břehem řeky Mže, při cestě, kudy se chodí do končin kraje Bechyňského, přes horu, jež slove Oseka.
0: Že by ta mohyla nebyla tak docela smyšlená?
2: Ano, zdá se, že Kosmas měl na mysli určitý terénní tvar a není vyloučeno, že se o něm doslechl i nějakou místní pověst a tu pak využil pro své vyprávění o Kazi.
0: Ale ten útvar přece nemusel být nějakou pohanskou mohylou?
2: Nemusel. Když bereme v úvahu jeho výjimečné rozměry a polohu nad břehem řeky, nemůžeme vyloučit, že tu kdosi ukazoval Kosmovi jako mohylu pohanské kněžny prostě nápadný pahorek nebo skálu.
1: Archeologové a taky historikové minulých dob však brali Kosmův údaj smrtelně vážně. Dobrovský jeho pomocí zdůvodňoval názor, že staří Slované měli ve zvyku pohřbívat pod mohylami.
2: Kde však takovou mohylu hledat? To nevěděl nikdo.
0: Věděl to až pan Ort.
1: jestli dokázáno, že na hrádku hrad Osek předtím kazín stál, dlužno jest v okolí i mohylu kazinu hledati. A nalezneš na protějším jižním vršku nademží vyvýšení náhrobku se podobající, které jest as 40 kroků dlouhé, as 20 kroků široké, as 5 sáhů vysoké. Náhrobek ten lid kazinou mohylou nazývá.
0: No, že by lidi té vyvýšeně takto říkali, o tom lze s úspěchem pochybovat.
2: Přesto byl nález mohyly hotová věc.
1: Ve skutečnosti šlo zase o hradiště, slovanské. Pro změnu mnohem mladší, než by se ke kazi hodilo.
2: Není rozumnější vzdát se a připustit, že už nikdy nemůžeme zjistit, co považoval Kosmas za kazinu mohylu.
0: Příběh kazin ještě uzavřen není. Záhy se spojí s osudem siláka Bivoje. My si jej však necháme na příště, stejně jako životní cestu její sestry Tety neboli Tetky. Svědky oné historie můžete být i vy, přičemž se vám ozve tato znělka.

0: Dobré dopoledne přejeme a za chvilku vám v našem vysílání budeme dělat chutě v rámci pořadu Pochoutkový rok. Mimochodem, už jste někdy jedli modlitbičky? Ano, slyšíte správně, modlitbičky to je jídlo, jedná se konkrétně o miletínské modlitbičky a jsou to jakési plněné perníčky. A právě ty vám dnes v následující vysílací hodině upeče šéfkuchař Roman Paulus. Můžete to vyzkoušet s ním. Kromě toho se v pochoutkovém roce pro dnešní den dozvíte například i to, co má rád herec Jan Čenský. My doufáme, že zůstanete s námi. Tomáš Perutka, který s vámi trávil ráno a také kousek dopoledne, vám přeje krásný zbytek nedělního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic připravuje pokračování dálnice D49. V Napajedlích na Zlínsku bude zítra otevřený první zrekonstruovaný úsek Husovy ulice. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 32 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Včera to řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: V tuto chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátkem nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
3: Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám. Zítra bude v Napajedlích znovu otevřená první část rekonstruované Husovy ulice. Od poloviny února tady v rámci první etapy stavbaři vybudovali novou komunikaci, chodníky, moderní veřejné osvětlení i nová parkovací místa. Pokračuje mluvčí města Petra Števková.
5: Na první etapu rekonstrukce bezprostředně naváže etapa druhá. Ta se bude týkat úseku od místa ukončení první etapy po rodinný dům číslo popisné 1304 a přilehlé komunikace ke garážím, včetně průjezdu z lokality Výhledy.
3: Celá ulice by měla být zrekonstruovaná do konce srpna. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
6: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat. Sport.
3: Titul republikového šampiona v dlouhém triatlonu vybojoval na trati v okolí Otrokovic brněnský závodník Lukáš Kočar. 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maraton zvládl v celkovém čase 8 hodin 12 minut. Za více než 30 stupňových teplot bylo podle vítěze nutné zvolit správnou taktiku.
7: Za těchto podmínek jako je klíčový, aby člověk prostě jel tak nějak podle pocitu a vlastně ideálně se prostě nedostal úplně do takového stavu přehrátí, protože potom už to je hrozně těžký jako se z toho nějakým způsobem dostat. Jo. To tělo prostě, jakmile dostáváme určité teploty, tak potom vlastně člověk už s tím nic nenadělá.
3: Z regionálních závodníků si vedl nejlépe vsetínský Pavel Hradil, který mezi českými triatlonisty obsadil druhé místo.
8: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku na přechodnou dobu skoro jasno nebo jasno, odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přeháňky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý většinou severních směrů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Oprava vozovky dnes může omezit provoz na silnici 35 mezi Dolní a Prostřední Bečvou na Vsetínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už začíná pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pochoutkový rok.
10: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
9: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perníčky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
1: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
0: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
0: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
2: Pochoutkový rok.
0: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
1: Takže medík, ano.
0: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
1: Do perníku přímo, ano.
0: K tomu celé vejce.
1: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
0: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
1: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
0: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžová.
0: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
1: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
0: Ne, prosím tě, to jsou meletínský modlitbičky, to nepoznám.
1: Ano, no, když...
0: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
0: To musí být hodně výjimečný.
1: Takže...
0: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
0: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
1: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
0: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
0: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
0: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
1: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
0: upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplní. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
0: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
0: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
0: Je to takový malý perníkový sendvič.
1: Ořechový.
0: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
1: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
0: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovirok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
1: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
0: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: V novém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede Čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně ve Francii vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, to, vypadá to, je to takový vím. Zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, bychom byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Zlín.
4: Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle,

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Šaty, které navrhla, byly zařazeny do stálých sbírek prestižního newyorského muzea. Je malířkou, spisovatelkou, ale hlavně dámou, která, jak sama říká, neumí přešlapovat na místě. Nejenom o její chystané knize, ale také o potápění nebo světoběžnictví si budu povídat s renesanční ženou Šárkou Šiškovou ze Zlína. Už 23. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
8: Hokejový klub Berani Zlín získá od města téměř 13 milionů korun. Folklorní festival Vsetínský Krpec je dnes připravený hlavně pro děti. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 32 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zastupitelé Zlína schválili hokejovému klubu Berani Zlín finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Podle vedení města jako zřizovatele klubu mají peníze pomoci dokončit stabilizaci klubu po sestupu z extraligy a připravit ho na další sezónu. Rozpočet Beranů přitom pro příští rok počítá s částkou kolem 80 milionů. Většinu peněz si klub zajišťuje sám, například od partnerů z reklamy nebo vstupného.
9: Vedení Zlína současně řeší budoucnost zimního stadionu Lučka Čajky. Statici na konci loňského roku zaznamenali mírný pohyb u jednoho z pilotů stavby a objekt proto do listopadu monitorují. Dál se uvažuje o rozsáhlé rekonstrukci stadionu nebo výstavbě nového. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Ve Vsetíně dnes pokračuje třetím dnem mezinárodní folklorní festival Vsetínský Krpec. Kromě vystoupení folklorních souborů dnes festival chystá program i pro děti v Panské zahradě. Odpoledne na ně čekají folklorní pořady, dodává mluvčí města Jana Rašková.
10: Návštěvníci se mohou těšit na tematické dílničky, řemeslné ateliéry zaměřené na život včel a zpracování včelích produktů. Panská zahrada nabídne taky pohled do historie a přírody prostřednictvím ateliéru přírodního barvířství, ukázek tradičního sečení luk a práce pasteveckých psů.
8: Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů bylo nejvíc za 10 let.
11: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
12: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
11: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
13: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
11: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
14: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
11: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
8: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do domácí velké ceny třídy Moto2 ze druhého místa. V sobotní kvalifikaci byl rychlejší jen Kolumbiec Alonso. Závod začne na okruhu v Brně dnes ve 12 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
8: V našem regionu dnes bude zpočátku na přechodnou dobu skoro jasno nebo jasno. Odpoledne a večer očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se vyskytnou bouřky nebo také přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý převážně severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
8: Pozorní buďte na silnici mezi Starým Městem a Velehradem na Uhersko-Hradišťsku. Osobní auto tam srazilo zvěř. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jožka Kubáník. Začíná totiž jeho nedělní pohovka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den, je tady můj oblíbený čas a je tady snad i váš oblíbený pořad na pohovce Jožky Kubáníka. O čem si dnes budeme povídat? Známe to úplně všichni a mnozí si určitě říkáte, jaké by to bylo, kdybychom se toho strašáka zbavili. O co přesně jde, vám ale prozradím až po první písničce. Ať vás baví stejně jako celá právě začínající hodina, vám od mikrofonu přeje Jožka Kubáník.
1: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: Dnes nás čeká rozhovor, od kterého si slibuji, že po něm přijde úleva. Ono se to téma ve vašich příbězích objevuje často a je to strach. A to i když všichni víme, že největší strach máme z toho, co se nikdy nestane. Třeba pan Petr mi napsal, chtěl bych se zbavit strachu z toho, že udělám špatné rozhodnutí. Často raději neudělám nic, než abych riskoval chybu a pak mě to štve a říkám si, že příště budu odvážnější a zase se mi to nepovede. Petře, nejste v tom sám. Strach z rozhodnutí, ale také ze změny, z budoucnosti i z toho, co se skrývá za nejbližším rohem, má spousta lidí. A dokonce i ti, u kterých byste to možná nečekali. Jednou takovou osobností je i válečná zpravodajka a novinářka Petra Procházková.
1: Ty o sobě sama říkáš, že se bojíš konfliktu. Když jsme spolu jeli tramvají, někdo se tam dohadoval, tak ty jsi chtěla vystoupit. Prý se bojíš i pavouků.
2: Ano.
1: Jak to jde dohromady?
2: Myslím tě, já se bojím lítat. Bojím se pavouků. Já radši pojedu do Kábulu autem, než bych jako letěla. Ale někdy jsem donucena. Teď jsem letěla do Tbilisi, taky mi to nebylo příjemné. Bojím se pavouků, ale jako, tak samozřejmě bojím se nemoci, bojím se bolesti fyzické. Nejsem nějaká jako zvláštní hrdina. Jo? Ale ten strach nějak koriguju a myslím, že se mnou často zápasí v té touze, jako v té zvědavosti. Chce se mi někam nejít nebo nejet, ale jsem tak zvědavá, jak to tam doopravdy je, že to překonám.
0: To byla novinářka Petra Procházková, která mi při jednom rozhovoru vyprávěla o strachu a hned po písničce tohle téma probereme i s terapeutem Adamem Schmidtem. Možná společně zjistíme, že strach nemusí mít poslední slovo.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vsadím se, že to, o čem si dnes budeme povídat s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem, zná úplně každý. Je to strach. Někdo se bojí selhání, jiný se bojí odmítnutí, další má strach z budoucnosti nebo z toho, co nemůže ovlivnit. A my se teď podíváme na to, co za tím vším je. Ahoj, Adame.
1: Krásný den.
0: Jak je to vlastně pro tebe jako pro terapeuta časté téma, téma strachu?
1: Já myslím, že téma strachu je něco, co se jako objevuje v každé terapii, jako velmi často, protože když třeba přijde klient s tím, že já nevím, zažívá nějaké jako úzkosti a podobně, tak my už víme, že dneska, že úzkost je nějaká jako obava, takže se vlastně zase nějakým způsobem bavíme o strachu. Je to obava z těch věcí, které nevím, jak dopadnou, jak se stanou. Často to souvisí jako s nějakou obavou jako z budoucnosti. To je taková jako častá věc, že úzkosti velmi často souvisí s nějakou jako obavou z budoucnosti, nejistotou, a deprese zase naopak jako s minulostí. Takže já mám pocit, že ten strach se jako v té terapii vlastně tam objevuje téměř vždy.
0: Řekni mi prosím tě, kde se strach bere? Třeba zrovna strach z toho, co bude.
1: Já myslím, že je to vlastně velmi lidský a přirozený, že by byl obrovský nárok na nás všechny samotné, jako nějakým způsobem se snažit o to strach nemít, ale myslím, že to velmi jako souvisí s tím, že spoustu věcí v životě nemůžeme mít pod kontrolou. Opravdu jako nevíme, jak ty věci dopadnou, když se rozhodneme třeba udělat nějakou změnu v životě. To znamená, ten strach nás nějakým způsobem limituje. Doba je náročná, nejistá, těžká, jako už jenom situace, že, která nějakým způsobem je nejenom u nás, ale i ve světě. To ještě asi u nás mám pocit, že je to v mnoha ohledech jako možná bezpečnější než ve světě, tak moc nenahrává tomu, aby jsme se vlastně cítili bezpečně. Takže kde se strach bere? Já myslím, že strach se bere vlastně v nějaké jako nejistotě. To je možná něco, co mě tak jako běží hlavou nejvíc. Strach pro mě nějaká jako nejistota, ztráta kontroly, obava.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak tenhle ten strach máme úplně všichni. Kdy je ten strach už nezdravý a kdy je dobré s ním začít pracovat?
1: Já myslím, že všechno, co bychom mohli nějakým způsobem pojmenovat jako nezdravé, jako něco, co nám opravdu výrazným způsobem jako vstupuje do toho života tak, že nám ho limituje, že díky tomu ten život mnohem méně kvalitní, že nás výrazně omezuje, jo? To znamená, když bychom si představili, že na tom strachu budeme tak ulpívat, že díky tomu nebudeme schopni vlastně dělat věci, které nám v životě dělají radost, a vlastně ten strach bude takovým nějakým jako paralyzérem našeho života.
0: Co když mám strach, že změním práci a nebude se mi dařit, jako se mi daří teď? Strach z toho, že dojde ke změně. Sice mi to život nějak neovlivňuje, sice jsem s tím v pohodě, ale přece jenom tam ta kontrolka svítí a něco mi říká, jo, změň to, ale druhá kontrolka říká, máš proč se bát, nejsi zas tak kvalitní, nebudeš mít zas tolik příležitostí a tak dál a tak dál. Co s tímhletím strachem, který nás drží za nohu?
1: To je moc důležitá otázka, a to, o čem mluvíš, bych vlastně si troufl říct, že vůbec není špatně. Ty dvě kontrolky, to je taková hezká metafora. Myslím, že je důležitý mít a vnímat i tu kontrolku, která nás jako motivuje k té změně jako takový, ale zároveň ta kontrolka, která nám zase říká, tyjo, možná bych tam teď neopakoval ty tvoje slova, jako neumíš to dostatečně, nejsi dost dobrý, to je samozřejmě nějaký jako sebezpochybňovač, který je velmi často přítomný, že jo, v našich myšlenkách a životech, ale zároveň Možná zase je to nějak jako regulátor, ta druhá kontrolka toho, aby jsme nedělali unáhlená rozhodnutí, že je vlastně někdy fajn jenom pozorovat to, co se děje, to, že jsem s něčím nespokojený, anebo mi v něčem není dobře, neznamená nutně, že musím okamžitě dát výpověď v práci, odstěhovat se ze země, opustit vztah, ale můžu to chvilku zkoumat a pozorovat a vlastně nejenom to, proč bych to rád udělal a to, co mě jako tíží a to, co mi nevyhovuje, ale pozorovat i ten strach, který mě v tom vlastně brzdí a nějakým způsobem se to, jakou cestou to udělat či neudělat, mám pocit, vlastně vždycky nakonec ukáže.
2: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o strachu a o tom, jak s ním pracovat, povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: A když ten strach pozoruju, vím, že mě pořád ta kontrolka bliká a já přesto už cítím, že bych to měl udělat. Tak jako jak ten strach vypnout? Jde to vůbec? Jde se strachem pracovat tak, aby se zmenšoval?
2: Já myslím, jako vypnout ho by byl asi opravdu nárok jako nepřekonatelný skoro, protože je to nějaká emoce a snažit se být jako autoregulátorem vlastních jako emocí, a možná ne emocí, jo, to bychom ještě asi dokázali regulovat to, že se nebudu chovat vstekle nebo přehnaně radostně ve chvíli, kdy se to úplně nehodí. Ale strach je vlastně možná něco, co nějakým způsobem vnitřně prožívám a byl by asi velmi těžký se pokusit ho regulovat do té míry, že si řeknu, tak to vypnu, nebudu ho vlastně zažívat, že nebudu ten strach mít. Ale myslím si, že se s tím dá jako velmi dobře pracovat, že možná to pozorovat ty okolnosti, které mě k tomu strachu vedou, je jako jedna dobrá cesta, která mi může pomoct toho potom vlastně jako zmírnit, možná racionalizovat trošku ty obavy, které mám, jo? Že bojím se z něčeho, co opravdu nevím, jak dopadne. A stejná šance, jako že to dopadne blbě, je ale i, že to dopadne dobře. A je opravdu ten můj strach jako relevantní, jo, opravdu mám třeba nějakou pozitivní zkušenost v životě, která mi naopak může pomoct, ale už jednou si práci změnil a zvládl to, už jednou si opustil vztah a stejně si jako našel nový vztah. Takže je fajn se jako obracet možná i k nějakým zkušenostem minulým.
1: Jak velkou roli hraje v našem strachu představivost? Že jsme si schopni vyrobit něco, co nakonec je úplně jinak, ale my to nafoukneme až do takových rozměrů, že nás to zastaví, že nás to úplně paralyzuje.
2: No to si myslím, že si uhodil hřebíček na hlavičku, že to je ta podstata toho strachu, o kterým mluvíme, že jsme mistři v tvoření určitých jako černých scénářů. Myslím, že spousta lidí, když se teďko zamyslí nad tím, jak to mají, oni by možná potvrdili, že to znají, každý určitě nějakým jiným svým způsobem, ale mám pocit, že tohle trošku známe všichni, že je mnohem snaží si představit ten černý scénář toho, jak ty věci jako dopadnou blbě, jak to nebude fungovat, jak se mi nebude dařit, jak budu litovat toho, že jsem tu změnu udělal, než si třeba představit to, že to může být jako určitá forma nějaký jako svobody, určitá jako míra odvahy, určitá jako míra toho, že jsem vlastně já pánem toho svého života, že já jsem se rozhodl nějaký krok v životě udělat a nedovolil jsem tomu strachu mě jako ovládnout, jo? Nějak jsem chytil ty otěže do svých rukou a ten krok udělal. A samozřejmě ty věci můžou dopadnout různě, to já dopředu nevím, ale to, jestli se tím strachem nechám ovládnout, vlastně nějakým způsobem ovlivnit, určitě můžu.
1: A proč se ty scénáře vytváříme? Co tím sami v sobě sledujeme?
2: Myslím, že je to vlastně velmi souvisí s tím, že změna je jako náročná, změna je těžká, změna je o tom, že opouštím něco známého. My už jsme se vlastně o tom jednou bavili, když jsme spolu mluvili o změně. A je to o tom, že já, i když vystupuji z něčeho, co mi nesvědčí, co mi nedělá

0: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o tom, jak zvládat strach.
1: Existují typy osobností, které mají ke strachu větší tendence?
2: No, určitě ano. Tak jako nejsme všichni z jednoho těsta. Ta struktura osobnosti je něco tak složitého. To je nějaká jako osobnostní a vlastní výbava, ale i to, jakým způsobem na sobě v životě pracujeme, s čím se v životě potkáváme, co nás formuje, co nás potkává, v jakým jsme nějakým sociálním kontextu našeho života, jaký máme rodinný zázemí a tak dál. Tak to jsou všechno věci, které jako vstupujou samozřejmě do toho, i jak se k věcem stavíme, jak se k ním vztahujeme, jak je prožíváme. Ale rozlišit první, druhou, třetí, čtvrtou strukturu osobnosti, to bych jako nedělal, ale rozhodně to hraje roli. Nějaká naše výbava, pro mě je vždycky důležitý být na sebe v tomhle nějak jako laskavý, každý jsme vybavený jinak, někdo je bojácnější, někdo míň. Ale to vůbec neznamená, že je to špatně. Já myslím, že i ta bojácnost může sloužit někdy.
1: A co bys řekl rodičům nebo prarodičům, kteří nás teď poslouchají a mají třeba bojácného syna nebo dceru nebo vnučku?

0: babičku, vnuka a říkají jim takové ty věty, že by se neměli tak strašně bát, pro boha, co z tebe bude, kdy ty se všeho bojíš.
1: Tak to bych jim řekl, aby jim tyto věty rozhodně neříkali, prosím. Já myslím, že spousta to, aby jsme tomu dali trošku nějakou srozumitelnou podobu, proč o tom takhle mluvím, protože to není kritika rodičů nebo prarodičů, no všichni nějak děláme a říkáme ty věci, které nám v tu chvíli připadají správné, ale tyhle věty, které jako slýcháme v dětství, velmi často jako určují velkou měrou ten směr, kterým nějak budeme potom ty věci jako vnímat. Takže přesně, když uvedu příklad, někdo bude říkat, neměl by se zbát, kluci se přece nebojí, no co z tebe jako bude, jo, a podobně. No tak začnu vnímat strach jako něco absolutně jako negativního a možná ho začnu nějak potlačovat, vytěsňovat, možná se k němu začnu vztahovat opravdu jako negativně, což teda nemám pocit, že ve svém důsledku by potom nějak jako mi v životě pomohlo nebo mě nějak v životě jako pozitivně nasměrovalo. Na druhou stranu bych možná řekl, že je fajn jako rodič dát příležitost ten strach zažívat, ale zároveň velkým úkolem rodičů podle mě je být takovým tím jako bezpečným přístavem, tou kotvou, kam se to dítě vždycky může vrátit, kde může všechny ty negativní zkušenosti, které tak jako sbírá, nebo ne negativní, ty zkušenosti a zážitky, který jako sbírá a formuje jeho osobnost, tak je jako skrze toho rodiče taky může jako dobře integrovat. Takže rodič, mám pocit, že je v tom jeho role opravdu jako nenahraditelná. Takže dovolit to zažít určitě není cesta chránit přehnaně, protože s tím strachem se člověk v životě potká, ať chce nebo nechce, a ta zkušenost může být o to úkornější potom, takže mám pocit, že je jako velmi důležitý tomu tu příležitost dát, ale zároveň to potom vlastně dobře ošetřit.
0: Co to znamená dobře ošetřit? Představ si, že dítě přijde, že má strach postavit se na lyže třeba. Já mu ten strach dovolím pocítit. A co znamená to ošetření třeba v tomhle konkrétním případě?
1: V tomhle konkrétním případě bych třeba řekl, že nebudu ten strach nějakým způsobem jako devalvovat, zlehčovat, ale naopak ho jako budu validovat, že je to v pořádku, že když to přece zkoušíš poprvé, já bych se taky bál, já to znám, nebo bál. Pro mě to taky bylo těžké to poprvé zkusit a jsem tady nějak pro tebe, s tebou a budu dělat všechno pro to, aby se ti nic samozřejmě nestalo a povídat si o těch obavách, z čeho ty obavy máš, že spadneš, tak co bychom mohli udělat pro to, aby se bál trošku míň a třeba to zkusil, protože si myslím, že by se ti to pak mohlo líbit, nevím, jo, to jsou teď nějaké věci, kterými běžej hlavou, nezesměšňovat ten strach, nějak externě potvrdit a validovat to, že je to naprosto přirozená věc a že to je pochopitelný, že se bojíme, protože když něco dělám poprvé, tak se prostě bojím, protože nevím, nemám tu předchozí zkušenost a zároveň tam být nějak jako to bezpečí.
2: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: O tom, jak porozumět strachu a nenechat se jim ovládat, si dnes na Pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: A jak pracovat se strachem ve vztahu? Dvou dospělých, předpokládejme dospělých lidí, z nichž jeden se něčeho bojí, ale možná, že má třeba i strach to tomu druhému partnerovi, partnerce říct, aby, a teď si dosaďme, co chceme, aby se ten vztah nějak neohrozil, aby se nezesměšnil a tak dál a tak dál. Asi ty zkušenosti, které si neseme z dětství, že jo?
2: Je to tak, tak ty věci, to, jak je zažíváme v dospělosti, velmi často nasedá na to, co jsme jako v tom raném věku zažívali, takže to je jako něco, co se v životě potom opakuje, takže když budu mít, já nevím, ve vztahu extrémní strach z toho, že mě partner opustí, tak pravděpodobně mám nějakou takovou tíživou zkušenost z dětství, jako, kterou jsem zažíval jako dítě a nerozuměl jí, nebo mě někdo z těch pečujících lidí vlastně opustil jako v dětství a je to hrozně bolavý. A tak já bych určitě řekl, že by bylo fajn, pokud začnu cítit, že mě něco takhle jako výrazně v tom vztahu jako brnká, tak určitě vyhledat terapii, protože si myslím, že by mohlo být velká, často používám to slovo nárok, na toho mýho partnera, aby to vlastně jako ustál, ale zároveň jako mám pocit, že je důležitý, aby o tom byla příležitost ve vztahu mluvit o těch svých obavách, ale určitě není úkolem toho partnera to jako, aby on to nějakým způsobem za mě vyřešil, jo, on tam samozřejmě může dát tu pozitivní zkušenost toho, že mě teda neopustí, že to se mnou ustojí, že ty obavy nebude podporovat a bude ochotný třeba dělat věci, které mě budou nějak jako dávat ve vztahu pocit jako většího bezpečí, ne teda na úkor sebe, to myslím, že je jako velmi důležitý, ale zároveň by mi přišlo fajn v tom případě hledat terapii a nějak na těch svých bolestech pracovat. No.
1: A co takové ty velké, někdy až filozofické strachy, strach ze stárnutí, strach ze smrti, jak s nima naložit?
2: Tak to je něco, čemu se říká existenciální témata, nějaká životní, s kterými se prostě v průběhu života samozřejmě potkáváme. Jako strach z vlastní smrti, to asi neznám nikoho, kdo by jako mu tohle téma snad neproběhlo hlavou, nebo by ho někdy neotevřel, nebo na něj nepomyslel, to je jako jedna část věcí, se kterými se v té terapii taky samozřejmě velmi často potkáváme. Ano, říká se, když se potkám s myšlenkou na vlastní konečnost, tak je to známka jako opravdový dospělosti, takže ano, potkáváme se s tím, co s tím nějak jako laskavě sám k sobě si dovolit projít i tím, že je to prostě těžký téma, který jako k životu patří. A zároveň zase bych možná v tom pozoroval to, jestli je to potom strach, který mi jako výrazně zasahuje do mýho jako života a do mý schopnosti být v tom přítomném okamžiku a nějak jako prožívat. Ale pokud to tak není a žiju v obavách z toho, že jednou umřu, tak je asi čas taky vyhledat nějakou terapii. Bych měl příležitost to nějak trošku jako líp integrovat do té své reality a duše a tak.
1: A co ten druhý strach? Strach ze stárnutí. Spousta lidí kolem si pomáhá, medicína teď umí zázraky. Zakryje to, zastaví to, když budeme vypadat trošku jinak, než by si příroda přála?
2: Tak to může tak jako zdánlivě tomu jakoby krátkodobě pomoct, ale zároveň to, o co nám jde, je nějaký jako přijetí toho procesu života, který prostě je přirozený, že jo? A to je to, že se narodím a stárnu a stárnu, stárnu. A pak teda přijde nějaký jako konec, takže mohli bychom asi o tom mluvit jako v mnoha různých prostě vrstvách, jako co to znamená, proč to dělám, jak to dělám. Ale zároveň, když bychom šli k té podstatě, tak je to za mě o tom, že možná se snažím jak zmást ten obraz, že jo, ten vizuál, že se na sebe podívám a jako neuvidím ty šedivý vlasy, tak mi to jako nebude tolik připomínat to, že ten čas tolik jako běží, ale on bude běžet i když se je obarvím na černo, nebo i když si nechám udělat výplně v obličeji, tak jako ten čas nepřečůrám. Poběží pořád dál, no.
1: Ať to uzavřeme. Řekli jsme si, že strach není překážka, že se strachem se dá pracovat. Když nás teď poslouchá někdo, kdo by ještě nechtěl navštívit odborníka, terapeuta, ale nějak by se chtěl se strachem poradit. Já vím, že ty nerad dáváš rady, ale přece jenom existuje něco, co by naše posluchače, ty, které to trápí, příliš mohlo uklidnit?
2: Možná bych jako velmi rád řekl, abychom strach nepatologizovali, jakože to je něco špatného, něco, co prostě v tom životě nemá být, něco, co z nás dělá slabochy a podobně, jako rozhodně ne. Je to naprosto přirozená součást života. Bojíme se vlastně neustále, bojíme se o svoje děti, o sebe, o nějakou jako existenci na tomhle světě. Takže je to naprosto přirozená věc, takže možná být k sobě laskavý, dovolit si bát se, ale zároveň dovolit si na ten strach taky nebýt sám, protože mám pocit, že v určitou chvíli třeba může velmi zbytečně ten život jako zatěžovat něčím, co nám ho jako potom činí náročnějším, bolestnějším zbytečně. Pozorovat to, kdy už jako je pro mě těžký na ten strach nějak vlastně být sám a dovolit si o něm mluvit a najít ty správné lidi, s kterými o tom můžu mluvit.
1: Děkuju. O strachu ze strachu jsem si dnes povídal s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuju. Ahoj.
2: Já děkuju. Krásný den všem.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o strachu a o tom, kde se bere a jak s ním zacházet a že vlastně často platí, že strach má velké oči. A příště probereme zase něco z toho, o čem píšete a budu rád, když budete na mail napohovce@rozhlas.cz psát dál a já se vám budu snažit pomoct, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil koule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím.

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nové hurdisky v Otrokovicích uspěly v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Získali čestné uznání. Ve Vsetíně stavbaři osadili pylon nové lávky u střední průmyslové školy. Začalo astronomické léto. Čeká nás nejdelší den v roce. Ve Zlínském kraji bude převažovat jasná obloha. Později se zatáhne a může i pršet. Nejvýše naměříme až 34 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 získal projekt města Otrokovice Nové hurdisky. Vznikly tady tři dvoupodlažní bytové domy s 42 byty, nová dopravní a technická infrastruktura, parkovací místa i vnitroblok se zelení. Projekt navázal na architektonický odkaz místní části Baťov. Výstavba trvala necelé dva roky a vyžádala si investici ve výši 120 milionů korun bez DPH. Na stavbě nové lávky u střední průmyslové školy ve Vsetíně dělníci osadili hlavní pylon konstrukce. Ocelový prvek vážící 17 tun a dlouhý více než 15 metrů na místo usadil těžký jeřáb. Samotná instalace trvala zhruba 2 hodiny a podle lidoveckého starosty Jiřího Čunka patřila k technicky nejnáročnějším částem výstavby.
2: Ten pylon je takový krákorec, by se dalo říct, který trčí do vzduchu a z něj jdou lana a ty budou držet ten most. Takže teď jsme v této fázi, všechno by mělo být hotovo do poloviny září.
0: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Mohou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci. A to celé území Česka. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
3: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer pak očekáváme lokálně oblačno s možností bouřky nebo přeháňkami. Povane slabý vítr většinou severních směrů a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 31 a 34 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá a to už byla poslední informace z poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písni.

Dobré poledne, milí posluchači, také dobrou chuť k obědu. Jsem moc rád, že jste si k polednímu klidu vybrali pořad Blahopřání s písničkou, u kterého vás dnes vítá Jan Kosík. No a venku máme opět velmi horko, tak se na chvilku zastavme a vychutnejme si krásné písničky našich dechovek a cymbálek. Jak už jsem říkal včera, dnes slaví své narozeniny i moje milá kolegyně Květa Navrátilová. Tak vám, paní Květo, přeji hodně zdraví, úsměvu a ať vás moravská písnička stále provází a těší. A svůj svátek dnes slaví Alois a Aloisie a na Slovensku taktéž Alois a Leila. A také slavíme dnes Den otců. No a vy, milí posluchači, pokud chcete zahrát také někomu blízkému, telefon sem do studia je 726 46 52 00. Těším se na vás. A v úvodu jsme slyšeli polku Vojtěcha Bartoše Kociána pod Lanžotem Lůčka v podání Lanžočanky, no a jejich zpěváků Aleny Balgové, Franty Uhra, Jitky a Břeti Osičkových. A nyní nás čeká krásný valčík Kůty Kůty v podání dechové hudby Vracoviáci. Příjemnou pohodu vám přeje Jan Kosík.

0: Tak to byli Kúty. Kúty hráli Vracoviáci, zpívala nám Anna Mráková, Lubomír Mráka, Hana Mrvová a Libor Neduchal. A já tady mám hned přání panu Ivanu Cahovi z Jaroměřic nad Rokytnou. Hodně štěstí a zdraví k 73. narozeninám přeje celá domácnost. A na telefonu už mám Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den. Chtěli bychom po rozhlasových vlnách poslat písničku pro paní Zdenu Nedomovou z Vrtěžíře, která oslaví v úterý 23. června svátek. Milá Zdení, hodně štěstí, spokojenosti, pohody, vždy dobrou náladu a hlavně pevné zdraví ti k jmeninám přejí Zdena s Jirkou. Písnička bude s dovolením také pro mě. Pane Kosíku, děkuji, přeji vám příjemné odpoledne a krásné léto. Naschledanou.
0: Paní Zdeno, moc krát děkujeme, mějte se hezky, hezké odpoledne, naschledanou. A na druhé lince je paní Liba, Veverská Býtyška.
2: Děkuji. Pane Kosík, prosím, já bych chtěla pozdravit paní Květušku Navrátilovou k jejím narozeninám. Bych jí popřála předně zdraví, plné lásky a všech, ať se jí splní, jak by si přála. Mám ji moc ráda. Děkuji vám všem.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky, děkujeme
2: krásný
0: za zavolání.
2: Víkend.
0: Vám taky krásný den, naschledanou. Naši milí v Českém rozhlasu, tak čtu z dalšího dopisu. Prosíme touto cestou o zahrání písničky k narozeninovému přání pro paní Věru Maxovou z Brna Lesné. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým krásným dnešním 88. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, mnoho radosti, spokojenosti a životní pohody do dalších let. Ať tě provází Boží požehnání, ochrana Panny Marie a láska všech, kteří tě mají rádi. Celý život si byla pracovitá a obětavá žena. Jako strojařka si poctivě pracovala, ráda tančila a věnovala se moderní gymnastice. Především si však byla skvělou maminkou, babičkou a dnes i prababičkou, která se s láskou pomáhala vychovávat svá vnoučata. Ať ti i nadále dělají radost setkání s přáteli, sklenička dobrého vínka i chvíle v klidu v kostele. Za všechnu lásku a péči ti děkujeme a máme tě moc rádi. Tvé dcery Hanka a Maruška, vnoučata, pravnoučata a celá rodina. A taky dnes, 21. června, slaví 92. narozeniny a současně i jmeniny vaše věrná posluchačka, paní Aloizie Mazáčová z Prostihova. Milá maminko, k dnešním narozeninám ti všichni ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, životní energie a Božího požehnání. Za celou rodinu, dcera Jana. A nyní nám přichází zaspívat Lubomíra Vacenovská a na cymbál ji doprovodí Petr Zpěvák.
3: Český rozhlas Zlín.
0: Tak už mám taky

0: A během krásné písničky chodila Mariška, kterou zpívala Lubka Vacenovská, hral Petr Zpěvák, na cymbál se k nám dovolala paní Jarmila z Načeratic. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den vám v rozhlase i zvukovému mistru a všem posluchačům. Dnes bych chtěla od vás poslat písničku a popřát do Hodonic. 22. června oslaví své 78. narozeniny pan Jan Bálka. Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od své manželky Anežky, od svých tří dětí s rodinami. Pravnoučátka posílají dědečkovi moc pusinek. Připojují se taky rodiny Dolejší, Kubíková, švagr Bohumil Dohnal. Za celou rodinu švagrová Jarmila a vám moc děkuji a pěkný den vám přejem.
0: Děkujeme.
1: Nashledanou.
0: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A ještě paní Jiřina Opluštilová, dobrý den i vám.
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát písničku panu Jiřímu Tomejčíkovi Stěnic. K 88. narozeninám od 4 dětí, 9 vnoučat a 4 pravnoučat. Děkuji za srdečné přání a přeji hezký den.
0: Děkujeme za zavolání, mějte se, nashledanou. A teď tady mám pár přání k svátku a pánům Alojzům, takže hezký sluníčkem podbarvený den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. Dnes má svátek pan Alojz Kutálek z Domanína. Milý Lojzíku, chceme ti touto cestou popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobře naleštěné bodky, ať ti to s Maruškou krásně tancuje a moc rádi se s vámi zase setkáme na krásných moravských dechovkových akcích. A ještě má svátek pan Alojz Horsák z Holešova. Lojzíku, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání, ať tě nohy nebolí. To vám oběma přeji kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Další tady máme zase pro pana Alojze Kutálka z Domanína, taky pro Alojze Obadala z Luhačovic, Alojze Mikla z Doubrav. A svátek měl také Leoš z Doubrav, všem jmenovaným jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu vám přeje Hanka z Hulína. A písnička je také pro všechny milovníky dechovky. No a pan Alojz Kutálek do Třetice. K dnešnímu svátku posíláme přání a pěknou písničku pro pana Alojze Kutálka z Domanína. Přejeme ti, oslavenče milý, abys měl vždy dostatek síly, štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a každý den nějaký důvod k radosti. Všechno nejlepší k svátku ti přeje manželka, děti Ilona, Alojz a Pavla se svými rodinami, pravnoučata Rozárka, Nelinka a Vašík posílají sladké pusinky. A teď přichází Šardičané, je to polka Vladimíra Pfeffera, zpívají Jana Dobijášková, Marie Žáková, Radek Lačňák a Jaroslav Tesák. No a hraje Šardičanka.

0: Z dopisu čtu: Dobrý den, prosím o zahrání krásné písničky k jmeninám pro pana Aloise Šenovského ze Sehradic. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeji švagrové Marie a Vlasta s rodinami. A na telefonu už tady máme paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý den přeju.
1: Pěkné dobré odpoledne, pane Kosík, a to přeji i všem posluchačům. A ve středu 24. bude v kalendáři to pěkné jméno Jan. Ale říkáme jim Jeníčkové, Jankové, a kdo, Honzíčkové, a kdo ví, jak ještě každý, Aníšek taky na Ostravsku. Takže máme syna mladšího, který je Jenda, i vnuka Honzíka, takže oběma bych chtěla jménem svým i celé rodiny a tak popřát do Kroměříže hodně štěstí, zdraví i rodině, jeho manželce, a ten mladší, ten je zatím svobodný, takže jemu nějakou hodnou galánku. A další je náš známý pan Jenda Šurý ze Spešova. Je to u Ralce Jestřebí. Takže rodák z Mařatic tady, takže i jemu hodně toho štěstí, zdraví, spokojenosti v celé rodině přeji Jarka František Chrátkovi.

dcery Marie a Jarmila, syn Pavel s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Dnes také slaví své narozeniny můj milý kamarád pan Josef Musil, rodák z Blanska, trvale žijící ve Švýcarsku. Pepíku, k narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a stále veselou mysl. Pozdrav patří i tvé sestře Milušce. K přání se připojuje i kamarádka Maruška Hřebačková z Břeclavy, snacha Fanoše Mikuleckého. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku, protože Pepík je stálým posluchačem vašich pořadů i v té daleké zemi. Děkuji vám a také přeji celému kolektivu, který tyto překrásné pořady pro nás dělá, jen samé krásné dny. Jarmila Smejkalová, Velké Meziříčí. My, paní Smejkalová, taky moc děkujeme za přání a písničku posíláme a bude to krásný valčík Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana, Snubní prstýnek. A hraje Budějská kapela.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Pani Zito z Jevíčka, dobrý den vám přeju.
3: Dobrý den, pane Kosíku, já vás srdečně zdravím všechny posluchače a zdravím taktéž

0: pána zvukového mistra, nebo jestli je tam paní mistrině.
1: Tak komu chcete popřát, prosím?
0: Takže já bych všem, co mám tady v kalendáři je zapsané a na které myslím a mám je ráda, bych začala. Zítra má svátek paní Pavla Pelková ze Zlechova. Potom 23. má svátek Zdeňka Lukešova z Labutě a pan František Švaříček ze Židlochovic má narozeniny 84 roků slaví a 24. má pan Jan Šindelka z Ujezda u Boskovic senior i junior, jsou to moji dobří přátelé a příbuzní a samozřejmě nesmím zapomenout i na Jiříčka, protože jsou jeden den narození oba Šindelkovi chlapci, já jsem jim za kmotru. No a tak a ještě 26. června se narodila moje vnučka Tereska, která žije v Brně. Tak já všem gratuluji, přejím hlavně pevné zdraví, pač je nejdůležitější a úplně všechno nejkrásnější, nejveselější, ať mají každý den aspoň zvali radosti, radost. I vám přeju, pane Kosíku, k vašemu krásnému svátku hodně štěstí a zdraví. A ve Svitavce, odkud pocházím, je zasvěcený kostel svatému Janu Křtiteli. Tak jsme vždycky měli pouť, zpívali jsme na kůru krásné písně, takže krásné skladby, tak já vzpomínám na tu Svitavku a na náš svatojanský chrámový sbor, se kterým jsme pojezdili celou Jižní Moravu, dá se říct, do Polska, do Rakouska, já nevím, kam všude jsme jezdili, celý, to byly nádherná léta.
1: Určitě jsou to krásné vzpomínky, které máte, tak já vám moc děkuju za zavolání, paní Zito, a opatrujte se a zase někdy naslyšenou, mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Pane Jeničku, mohu-li vám tak říkat, protože bych se mohl být mým vnukem, tak já vám přeju také úplně všechno nejkrásnější i vaší ctěné rodině.
1: Děkuju moc.
0: Naschledanou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou. A na druhém telefonu je Robert z Mouřinova. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás tam ve studiu a všechny posluchače. Včera měl narozeniny pan Milan Bíle z Bučovic a jeho přítelkyně Janička Dvořáková tak měla 17. Tak bych jim chtěl popřát hlavně zdraví a ať se jí splní, co si budou přát. Ještě měl z Bučovic narozeniny v pondělí 15. pan Pavel Vykoukal a jeho sestra Anna Nešťáková tak měla 19. v pátek taky narozeniny, tak jim popřát všechno nejlepší, pevné zdraví a ať se jim taky splní, co si budou přát. A v Rašovicích tak nedávno měla Eva Hrybníkářová taky narozeniny, tak jí bych taky chtěl nechat zahrát tu písničku a popřát jí taky hlavně zdraví i její mamince Ludmily. A bude Jana, bude mít svátek Jan, tak Jan Žarovský z Mouřinova, tak bych mu k tomu svátku všechno nejlepší, hlavně zdraví. A jestli poslouchá, tak Jan Kamínek z Rašovic. A aby to nebylo líto, tak jeho bráchovi Tomášovi a jejich mamince Janě. Tak jenom tak pro radost.
1: Určitě tak jo, rádi vyřídíme. Mějte se hezky, hezkou neděli, ať se vám daří.
2: Vám taky, naschledanou.
1: Tak a ještě tady máme další přání panu Lojzíkovi z Domanína s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, pohody, veselou náladu a hodně tanečních příležitostí i pevný krok přeje Danka Kašparová. A dne 19.6. tomu bylo 63 let, co se narodil pan František Durda z Dolních Lažan. Přejeme mu hodně zdravíčka, štěstí a radosti s nejbližšími. To přeji Přinosilovi z Bohušic. A nám už teďka budou hrát Sobuláci, Když sa dvě srdéčka hněvají, zpívá Venuše Sáčková a Marek Fibinger.
3: Český rozhlas Zlín.

0: A během písničky od Sobuláku se k nám dovolala paní Květinka z Pitína. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, pane Kocíku, zvukového mistra a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Dnes má narozeninový den paní Květuška Navrátilová z Českého rozhlasu. Štěstí, zdraví, ať nám dlouho moderuje a zpívá, přeje Květinka a Vilém. Dnes má narozeniny pan František Urbánek Křepic. Štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu přejí Hochmanovi z Pitína. Písničku posíláme panu Broňkovi Uhrovi do Dolního Němčí, také jeho mamince, manželovi Vilémovi. Děkujem paní Marušce Žemlovej na Vysočenu za písničku a 24. června bude mít svátek Jan. Tak vám přejeme zdraví, štěstí, ať se vám daří ve všem, aj v moderování a ve všem. Pěkný den.
0: Děkuju.
1: Vám přeje. Moc děkuji.
0: A paní Květinko, vy jste měla včera svátek taky, že? Je to pravda?
1: Neměla,
0: je to slava. Takže, ano, takže až tuším, jestli se nepletu 8. prosince, že? Tak,
1: 8. Tak prosince, ano.
0: Přesně ano. Tak. Tak jo, tak si popřejeme 8. prosince. Tak se mějte hezky.
1: Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Mějte se. Nashledanou. A pan Milan Makovička, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Kozíku, já vás zdravím, vašeho kolegu a všechny dechovkáře.
0: Děkujeme.
2: Já bych chtěl dneska popřát k narození nám Františku Urbánkovi z Křepic.
0: Ano.
2: Přeji mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať se Květinka o něj dobře stará a ať si taky ještě zajezdí někdy s John Deerem. No a chtěl bych písničku poslat ještě paní Ludmile Zapletalové do Horní Němčí. Zdravím ju Mirka Zbánova, ať uzdraví tu svoji rodinu nemocnou, kterou má všechnu. No a ještě je tady paní Bětka Petrová, taky jí zdravím. No a ještě Květa Navrátilová taky má narozeniny. Taky bych taky popřál hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pěkný písničky, ať moderně pořád dál. A jinak by to bylo všechno. Manželce pro potěšení a děkuju, naschle.
0: My taky děkujeme za zavolání. Mějte se, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Jak pan Makovička přál panu Františkovi Urbánkovi, tak teďka mám tady pro něho další gratulace, protože pan František Urbánek z Křepic dneska slaví 74 let. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo a všechno nej, aby žít za to stálo. Přeji dcera Jarka, zeťák David, vnučky Kristýna a Nikolka. A hlavně manželka, která se stará s láskou o svého manžela. Tady jde vidět, že i po tolika letech je tam láska. A říká se ve zdraví i v nemoci. Nikdy jsem neslyšela, že by se hádali, vždy spolu vše vyřeší. I když někdy to bylo těžké. A takhle by to mělo být u všech. Přeje Jarka Charvátová. A pro pana Františka podruhé. Náš milý Františku, přejeme ti k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí, pohody, ale hlavně, ať tě nezlobí žádné zdravotní neduhy. Dávej na sebe pozor a s prací na poli už to moc nepřeháněj. Vždyť zdraví máš jen jedno. Užívej si s manželkou Jaruškou života a ať ještě dlouho navštěvujete vámi tak oblíbené zvěřinové speciality. Měj se krásně a na zdraví. To ti z celého srdce přejí sestra Joška, Helena, Karel s Mírkou a bratr Břeťa s Ivou. A ještě jedno přání pro pana Františka Urbánka. Milý Franto, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a boží požehnání. Jarek a Maruška Borkovcovi z Kostelca. A teď přichází letěla písnička, krásný valčík, který zahraje Tambořánka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, máme tady vzkaz dne 19.6. oslavili krásné 55. výročí svatby manželé Josef a Jiřina Staňkovi z Náměště nad Oslavou. Do dalších společných let hodně zdraví, lásky a pohody přejí děti Petr a Kateřina s rodinami. A na telefonu máme paní Blaženu z Rokytnice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem Hamalčíková. Dobrý den. Já bych si přála zahrát spolupracovníkám Pavly Bačové, Zdence Mezlíkové a Zdence Olejníkové. Přeju jim všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, všeckého dobrého a vám také, pane hlasateli.
0: Děkuji. Děkuji moc. Mějte se hezky, děkuji za zavolání.
1: Ano, děkuji.
0: Naschledanou. A ještě pan Aleš z Moravského Krumlova.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Vám v rozhlase i díva posluchačům. Dneska bych chtěl tři přání. Mám dva bratry, Pavla Kohoutka z Krumlova, který má dnes narozeniny a zároveň má snacha Renka Kohoutková z Mohena narozeniny dnes. A 25. má druhý bratr Vladislav Kohoutek z Dolních Duměl narozeniny taky. Všem teda přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.
0: Děkujeme za zavolání. Mějte hezký den. Zatím naschledanou. Tak a mám tady další vzkazy. Prosím o zahrání písničky pro paní Květu Halačkovou z Mladějova k jejímu svátku s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásky, pohody i tanečních příležitostí a přátelských setkání. Přeje Danka Kašparová. A ještě jedno přání. Chtěla bych popřát našemu tatínkovi a dědečkovi Milanovi Ďuržovi k jeho narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka. Přeji dcera Veronika s manželem a vnučky Verča a Adélka. A teď už přichází naše dnešní oslavenkyně, paní Květa Navrátilová s kapelou Moravěnkou a bude to známá kapelo Polku Hrej.

0: A ještě na závěr dnešního pořadu, protože už se pomalu blíží ta 13. hodina, tak ještě dvě přání. Prosíme o zahrání písničky pro pana Bohumila Rybu z Dubňan, který právě dnes slaví své 75. narozeniny. Do dalších let mu jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manželka Jiřka, dcera Bohunka s Tomášem, syn Jirka s Alkou, syn Lukáš a vnoučata Marťa, Ráďa, Kuba, Jeníček, Filipek a Monička s Míšou. A od paní Nadi Levové tady mám ještě jedno blahopřání. Milá babičko Naděnko, k tvému krásnému jubileu ti přejeme, aby ti život i nadále přinášel mnoho důvodů k úsměvu. Ať tě provází pevné zdraví, klid v srdci, pohoda doma a láska celé rodiny. Děkujeme za všechny chvíle. Krásné 95. narozeniny. S nekonečnou láskou a vděčností Pepa, Maruška, Pepíček, Naďa, Martin a pravnoučátka Anička s Tereskou. No a milí přátelé, naše polední část pořadu Blahopřání s písničkou pomalu končí. Na mnohé gratulace se bohužel z časových důvodů nedostalo, tak je odvysílám v dnešní podvečerní části. No a jako takový malý příjemný dárek pro vás teď právě pouštím do éteru. Je to šestka Jošky Konečného a jeho Juráčkova kapela. Tak si užijte a večer naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Napajedlích na Zlínsku bude zítra otevřený první zrekonstruovaný úsek Husovy ulice. Naváže na to druhá etapa. V Rožnově pod Radhoštěm začala tradiční výstava Sochy v parku. Ukrajinský prezident Zelenský potvrdil útoky na Krym a Krasnodarský kraj. Dnes bude v regionu převažovat jasná obloha, později se zatáhne a může i pršet. Nejvýše naměříme až 34 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Zítra bude v Napajedlích znovu otevřená první část rekonstruované Husovy ulice. Od poloviny února tady v rámci první etapy stavbaři vybudovali novou komunikaci, chodníky, moderní veřejné osvětlení, ale i nová parkovací místa. Celá ulice by měla být zrekonstruovaná do konce srpna. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
4: Podle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
5: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
4: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
6: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
4: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Ukrajina zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení na ruském okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že jde o odpověď na ruské údery na Ukrajinu. Zpráva anektovaného Krymu už dříve uvedla, že údery nepřežili 4 lidé. Hlásí taky téměř 30 zraněných. Agentura Reuters připomíná, že Kyjev v poslední době zintenzivnil útoky na Krym, kde sídlí ruská černomořská flotila. Novou mistryní republiky v dlouhém triatlonu je Tereza Zuzánková. Na trati v okolí Otrokovic absolvovala 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maratonský běh za 10 hodin a 13,5 minuty. V cíli mluvila o náročných podmínkách ve více než 30-stupňovém vedru a také o speciálním pitném režimu při závodě.
7: Normálně jen tak jednou, dvakrát si cucnu a tady jsem si brala dva kelímky a co jsem nevylila, to jsem vypila. Plný kelímky. Můžeme být rádi, že se neběželo ultra, protože to by tady sbírali ty lidi.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme lokálně oblačno s možností bouřky nebo přehánky. Povane slabý vítr většinou severních směrů a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 31 a 34 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/55 u Tlumačova na Zlínsku havarovala dvě osobní vozidla. Na silnici v Liptále na Vsetínsku rovněž pourala dvě osobní auta. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď už vyrážíme společně na výlety. Hezké odpoledne přejeme.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
8: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Býtov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51, jeden byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardinů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky, hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci, třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mídlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval, nebo s ním potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy, ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to Jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky. Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak. Po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí.

0: velkých problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
1: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodky Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky, já vám teda taky můžu jednu dát. Takže připravte se, děvčata, pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože lec, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9.45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9.45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlebské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Jele, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když si se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudeckého horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na Rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu,

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořád Rozhlas jede za vámi. No, já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve venkovním bazénu v Městských lázních ve Zlíně už je na jeho dně položená nová folie. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne kovová instalace brýlí, která připomene bývalého ředitele tamní hospodářské školy Emanuela Vencla. Vláda se podle premiéra Babiše nejdříve zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Dnes bude v regionu převažovat jasná obloha, později se zatáhne a může i pršet. Nejvýše naměříme až 34 stupňů. U mikrofonu Matěj Neradilek a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Ve Zlíně pokračují opravy venkovního bazénu Městských lázní. Ty zahrnují mimo jiné novou folii na dně bazénu, odrazové můstky nebo nové nerezové žebříky pro vstup do vody. Město na úpravě vyčlenilo ze svého rozpočtu necelých 9 milionů korun. Veřejnost by si v bazénu mohla zaplavat už od 1. července. Pokračuje provozní ředitel lázní Michal Košut.
2: Aktuálně dodavatel položil folii na dno a stěny bazénu, což v tuhle chvíli je hotové a během příštího týdne bude pokračovat na detailech, jako je přilivová hrana, žlábek, položení protiskluzné folie kolem odrazových můstků a další detaily.
0: Mezitím si ale lidé ve Zlíně mohou od tohoto týdne venku zaplavat například na koupalištích Panorama na jižních svazích a zelené u dopravního podniku. Rožnov pod Radhoštěm připravuje nové památné místo Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele zdejší hospodářské školy. Vyroste za internátem u staré lípy, kterou tu lidé na jeho počest vysadili už ve 30. letech minulého století. Co bude památnému místu vévodit, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
3: Dominantou celého místa se stanou takzvané Venclovy brýle. Je to originální kovový objekt, který bude na ploše asi 50 metrů čtverečních. A právě brýle jsme vybrali, protože byly pro pana Vencla naprosto charakteristickým prvkem. A proto se tenhle motiv stal i inspirací pro moderní, řekněme, umělecké stvárnění tohoto památníku.
0: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Mohou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima mohou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větrů nebo zatopení podchodů a sklepů. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
4: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme lokálně oblačno s možností bouřky nebo přehánky. Povane slabý vítr většinou severních směrů a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 31 až 34 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice 1/55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem na Zlínsku je momentálně zablokovaná nehodou dvou osobních automobilů. A teď už dobré nedělní odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné nedělní odpoledne všem milovníkům dobré nálady a ještě lepších melodií. Dneska je 21. června a tedy léto nám oficiálně zaklepalo na dveře a spolu s ním i Světový den hudby. No a Český rozhlas Zlín se k tomuto svátku samozřejmě přidává. Naladili jsme pro vás odpoledne plné tónů, rytmů a melodií, které potěší ucho i duši. Tak si udělejte pohodlí, protože dnes se slaví hudbou. I když ta samozřejmě nebude jedinou náplní dnešního programu. Máme pro vás i spoustu užitečných a zajímavých informací. Třeba se společně podíváme na projekt Příběhy našich sousedů organizace Postbellum, který propojil žáky základních škol s pamětníky druhé světové války nebo kolektivizace. Vzniklo 10 silných příběhů, 10 reportáží a my vám za malou chvíli přineseme reportáž z jejich slavnostní prezentace. Tak, teď už ale pojďme na tu slibovanou hudbu. První píseň vám přináší Fešáci. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.
6: Pojď už

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se tento týden zúčastnila závěrečné prezentace reportáží žáků základních škol ze Zlínského kraje v rámci projektu s názvem Příběhy našich sousedů. Ten má za cíl zaznamenat vzpomínky pamětníků a uchovat je pro další generace. Více o projektu si poslechněte v následující reportáži.
2: Příběhy druhé světové války, kolektivizace i roku 1968 ožily ve Zlínské krajské knihovně Františka Bartoše. 10 týmů žáků ze základních škol na Zlínsku a Uherskohradišťsku tam představilo výsledky projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum. Během několika měsíců děti natáčely vzpomínky pamětníků a proměňovaly je v rozhlasové reportáže, videa nebo prezentace. Právě možnost poznat historii z první ruky označují za největší přínos projektu.
3: Určitě jsme se dozvěděli něco nového, 100% jsme se dozvěděli, jak to bylo v té době, co jsme se učili zatím jenom v učebnicích a je šílené, že i nějací lidi tohle zažili.
2: Říká Denisa Toftová ze základní školy Křiby ve Zlíně, která se svými spolužáky zpracovávala příběh pamětnice Věry Vozobulové. Na stejném příběhu pracoval i Šimon Kolár. Právě to dodalo projektu výrazně osobní rozměr. Šlo totiž o příběh jeho vlastní babičky.
4: A moc děkuju, že příběhy mojej babičky budou uchovány navždy.
2: Podle pedagogů ale projekt nepřináší jen nové poznatky o historii. Děti se během několika měsíců učí spolupracovat, rozdělit si úkoly i vést rozhovory s pamětníky.
5: Děti byly úžasné, jednak zjistili zajímavosti z historie, ale myslím si, že je to spojilo i pracovně, i kamarádsky.
2: Říká učitelka ze základní školy Křiby ve Zlíně Leona Lukašíková. Výslednou práci ocenili také samotní pamětníci. Jednou z nich byla 86-letá Zdenka Kindlová. Jejíž životní příběh zpracovávali žáci ze základní školy Kvítková ve Zlíně.
6: Šikovní byli opravdu jako profesionálové. Skutečně to dobře uměli. Vzpomínky byly někdy těžký. No to bylo úplně jiný svět. Tenkrát, jak se žilo a teď, to se nedá srovnávat.
2: Projekt Příběhy našich sousedů tak pomáhá uchovávat vzpomínky lidí, kteří byli svědky zásadních okamžiků našich dějin a předává je dalším generacím. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
1: Jednu z reportáží, kterou připravili žáci základní školy Křiby ve Zlíně, si můžete poslechnout už po písničce.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: malou chvíli jste slyšeli reportáž o letošním ročníku projektu Příběhy našich sousedů. A teď pro vás mám i jeden z příspěvků, který připravili žáci základní školy Křiby ve Zlíně.
1: Rádi bychom vám představili paní Věru Vozobulovou, která se narodila Vladimíru a Věře 16. března roku 1953 v Jihlavě. Její rodina byla dobře materiálně zabezpečena. Její otec byl od 21 let voják z povolání a její maminka pracovala jako úřednice. Když byla dítě, tak si nejraději hrála.
2: My jsme si hodně hráli venku, v sousedství bydlelo hodně dětí, takže jsme prostě běhali, hráli si a doma jsem si hrála s panenkama.
3: Její rodiče jí často vyprávěli různé příhody. Jedna z nich byla o jejím dědečkovi, který byl zedník a pracoval v továrně na konzervy na zpracování masa studená. Zaměstnanci tam dostávali často šišky salámu. Její otec jezdil na kole po vedlejších vesnicích a v zimě roku 1940 tam působil partyzánský oddíl. On ten salám předával někomu ve vesnici a tento pak nosil partyzánům.
2: Dědeček na začátku války, můj děda tedy, jeho otec zakopal motorku, aby mu ji nevzali Němci. No a někdy v tom lednu nebo únoru 1945 ji vykopal a poslal tatínka, aby se dostal do skladiště Němců k benzínu. Tatínek si vzal sebou kamaráda, do toho skladiště se dostali a tam bylo několik takových barelů s tekutinama a on si zapálil sirku a pod tím světlem ze sirky hledal ten benzín. Nevybuchlo to. Takže mu přinesl konvičku toho benzínu.
4: Po srpnu roku 1968 nesouhlasil její tatínek se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. V roce 1969 při prověrkách odmítl podepsat souhlas se vstupem sovětských vojsk, za což byl vyloučen z armády i z komunistické strany.
5: Další událost, která utkvěla paní Vozobulové ve vzpomínkách, byl 21. srpen roku 1968, který vám sama přiblíží.
2: Protože to bylo o prázdninách, tak jsem byla u babičky v Jihlavě a já jsem se hrozně těšila, že se budu v 9 hodin ráno koukat na pohádku. Před 9. hodinou nás přišla zbudit babička a zoufalým hlasem říkala: holky, vstávejte, je válka. Sovětský tanky, ruský. Jsem viděla poprvé 23. srpna, oni sice přijeli na náměstí do Jihlavy, pár tanků, ale rychle odjeli.
5: Také jsme se naší pamětnice zeptali, co na této době bylo nejtěžší a co nejkrásnější.
2: Asi nic krásnějšího nebylo, než je dneska, protože lidi se báli mluvit, respektive na veřejnosti o politice prakticky nemluvili. Doma se mluvilo jinak, než se mluvilo ve škole. Bylo to neuvěřitelné pokrytectví. Stály se fronty na maso každý pátek nebo sobotu dopoledne. To si dneska neumíte představit, jak to vypadalo v obchodech.
1: A co bych chtěla vzkázat mladším generacím?
2: Abyste nikdy nepřipustili, aby se mohla vrátit komunistická ideologie.
0: A já ještě doplním, že další informace o projektu najdete na webu příběhy našich sousedů CZ.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme 14 hodin a 22 minut a píseň Jana Kalouska nás provedla programem Českého rozhlasu Zlín až ke chvíli, kdy si budeme povídat o tom, co nás zajímá asi všechny, ať už jste schovaní někde ve stínu nebo na cestách.
1: Počasí.
0: Já už jsem vytočil linku do brněnského Českého hydrometeorologického ústavu, odkud se nám ohlásí náš meteorolog Mojmír Martan. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne.
0: Prozraďte našim posluchačům, jak to právě vypadá ve Zlínském kraji.
2: Tak máme slunečno a horko, tvoří se kupovitá oblačnost, takže je skoro jasno nebo polojasno. Teploměry ukazují hodnoty od 27 do 32 stupňů.
0: Dnešek je i nejdelší den v roce, tak jak se ještě bude vyvíjet až do večera? A pokud vím, byly dokonce vydány i nějaké výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu?
2: Tak výstraha je vydaná na vysoké teploty. Ty platí hlavně v té jižní jihozápadní části kraje, kde je pravděpodobnost právě tady těch teplot nad 31 stupňů. Pak je také vydaná výstraha na silné bouřky. Ty se mohou vyvíjet v odpoledních a večerních hodinách s největší pravděpodobností na Vsetínsku, jinde s pravděpodobností malou, ale ta možnost tam je. V těch bouřkách by případně mohly být přívalové srážky, nárazy větru a kroupy.
0: No a na jaké počasí se tedy máme připravit v noci?
2: V noci z počátku se bude ta oblačnost ještě zvětšovat nebo bude větší. Mohou se objevovat s menší pravděpodobností přeháňky nebo bouřky, ale postupně bude převládat spíše polojasno nebo skoro jasno. Teploty poklesnou na 20 až 17 stupňů, v údolích to může být lokálně až k 15 stupňům a pofukovat bude slabý vítr severních směrů.
0: Zítřek, tedy pondělí, nám pak nabídne jaké počasí?
2: Tak obloha bude jasná až polojasná. Ráno je možnost zvětšené oblačnosti a malou pravděpodobností přeháněk na Vsetínsku, ale v průběhu dne potom, a hlavně tedy v odpoledních a večerních hodinách, může být oblačnosti více a také se budou opět lokálně vyskytovat přeháňky a bouřky, i ty mohou být silné. Odpolední teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku bude o něco chladněji, tam na některých místech jen kolem 27 stupňů. No a foukat bude slabý, v průběhu dne potom mírný severovýchodní nebo severní vítr, v těch přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Přesto jste připomněl ty vyšší teploty, tak by bylo asi dobré zmínit i biozátěž?
2: Pro zítřek platí trojka, vysoká zátěž, ale pro Vsetínsko, kde bude chladněji, jednička, zátěž mírná.
0: No a jaký je váš třeba jenom krátký výhled na ty následující dny příštího týdne?
2: Měli bychom se obejít už bez bouřek, bez přeháněk, v úterý ráno možná nějaká údolní mlha, ale jinak bude většinou jasno až polojasno a stále teplo. Odpolední teploty většinou v rozmezí 26 až 31 stupňů, ty noční budou klesat na 18 až 13 stupňů.
0: No a protože včera padaly i teplotní rekordy, můžete nám je třeba zmínit a porovnat s historií?
2: Tak včera padalo hodně teplotních rekordů, dneska ty nejvyšší teploty v historii byly naměřeny v roce 1933, a to ve Zdonkách na Kroměřížsku, kde bylo 36 stupňů tehdy. Ten opačný rekord je z roku 1981 Huslenky Kychová 2,4 stupně.
0: O dnešním i nadcházejícím počasí nám povídal meteorolog Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji a brzy zase naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Co si pro nás chystá počasí, už víte, a co si pro vás chystá Český rozhlas Zlín, zatím jen naznačím. Už za okamžik si zahrajeme písničku, která zaručeně nestárne, a poté se společně podíváme do Rožnova pod Radhoštěm. Jehož park se proměnil v galerii pod širým nebem. Mezi stromy stojí sochy dvou výtvarníků. Jedny jsou výrazně červené a nepřehlédnete je, druhé musíte v parku teprve objevit. Co je spojuje, uslyšíte v naší reportáži už za chvíli.
3: Šaty, které navrhla, byly zařazeny do stálých sbírek prestižního Newyorského muzea. Je malířkou, spisovatelkou, ale hlavně dámou, která, jak sama říká, neumí přešlapovat na místě. Nejenom o její chystané knize, ale také o potápění nebo světoběžnictví si budu povídat s renesanční ženou Šárkou Šiškovou ze Zlína. Už 23. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den.

0: Rožnovský městský park se i letos proměnil v galerii pod širým nebem. Už po osmé tam začala tradiční výstava Sochy v parku, která letos sází na vizuální kontrast. Návštěvníci se můžou těšit na nepřehlédnutelné červené figury i tajuplné organické objekty z kovu.
1: No, ty sochy jsou brutálně červený a právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
2: S výtvarnicí Martinou Hozovou teď procházíme čerstvě posekanou trávou Rožnovského parku, abychom se dostali k sochám, které se v té zelené trávě z dálky výjímají. Mají terakotovou až červenou barvu.
1: Těch figur je 8. Některé tvoří takové hloučky a tadyhle jedna je schovaná za stromem a tamhle jsou další dvě. Takže jsme se snažili nabudit dojem nějaké komunity nebo nějaké společenské komunikace.
2: Oni se k sobě ty sochy různě natáčí. Některé spolu jakoby komunikují, ty druhé jsou tu náhodně. Tak jako lidé, kteří náhodně sedí třeba tady na lavičkách v parku.
1: A možná se ta instalace bude v průběhu času proměňovat, protože ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, kteří spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou.
2: Zatímco druhý z výtvarníků Krištof Kaplan tvoří ty své objekty z různých součástek, z kovu, tak u těch vašich soch není patrné na první pohled, z čeho jsou.
1: No, tyhle ty figury mám zhotovený i z polyesterové pryskyřice, ale tyto, co jsou zde v tom parku, tak jsou vytvořeny kombinovanou technikou, kdy jádro je z polyuretanové pěny a ta modelace je dotvořena v podstatě kovratexovým povrchem, což je taková filmařská technika.
2: Říká Martina Hozová, zatímco její sochy vystupují svou barevností ze zelené trávy, tak sochy Krištofa Kaplana musí lidé díky jejich barevnosti v parku i hledat.
3: Je to tak, já mám trošku opačný přístup. Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuji, což je na samotě na Podblanicku.
2: Tím jednotícím prvkem je kov, materiály, které se na takové farmě na Blanicku najdou.
3: Je to tak, je to měď, dřevo, různé fragmenty strojů ocelových, zemědělských a beton.
2: Ústřední objekt, který se jmenuje Opozice sadu, teď obdivuje ředitel Tečka kulturní agentury Jakub Sobotka.
4: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, nebo jestli to je kus pytle zmačkaného, nebo jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
2: Výstava bude k vidění v Rožnovském parku do konce září. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

vám dnes horko, tak vás možná osvěží naše další téma, které se bude zabývat sněhovou vločkou. Zkoumali jste je někdy? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín.

byla skupina Turbo, která vám hrála v Českém rozhlase Zlín. Do třetí hodiny odpolední nám zbývá rovných 10 minut, ale z našeho vysílání se dozvíte krom správného času také informaci, že v našem regionu se konalo mistrovství republiky v dlouhém triatlonu. Zkuste si tipnout, kolik závodníci za současného velmi teplého počasí vypíjí během svého výkonu tekutin. My vám to řekneme už za chvíli a možná budete překvapeni.

0: dalekou se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: V areálu Otrokovického štěrkoviště se konalo mistrovství republiky v dlouhém triatlonu. Kvůli velmi teplému počasí s vysokými teplotami absolvovali účastníci jeden z nejtěžších závodů posledních let.
2: Mistr České republiky v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař!
3: Nový mistr republiky v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař absolvoval 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maratonský běh v celkovém čase 8 hodin 12 minut. Teploty během závodu vystoupali až na 33 stupňů a v úmorném vedru triatlonisté vypili velké množství tekutin.
4: No já jsem si to myslím počítal na kole, že to bylo kolem 7 litrů, potom ještě v prvním depu něco před závodem lehce, no a nabiju si myslím každou hodinu taky to byly skoro 2 litry, takže to je 6, takže to je 13-14 litrů.
5: Ale v životě jsem tolik toho nevypila. Normálně jen tak jednou, dvakrát si cucnu a tady jsem si brala dva kelímky a co jsem nevylila, to jsem vypila. Plný kelímky.
3: Doplňuje Lukáše Kočaře vítězka ženského závodu Tereza Zuzánková. Ta se zaměřuje hlavně na běžecké závody a v rámci triatlonu se těšila především na běžecký úsek.
5: Já jsem chtěla běžet po 4:30, abych měla 3:10 a... To nešlo prostě to. A ani jsem se o to nějak, pak už jako po asi 2 kilometrech jsem to vzdala, protože to bylo opravdu strašně vedro.
3: Kromě tekutin využívali triatlonisté během závodu k ochlazení i led. Lukáš Kočař popisuje svůj recept na jeho použití.
4: Měli jsme nějakou strategii, že vlastně jsme měli naplněný ponožky nějaký starý, už vyřazený, co jsem měl a do toho jsme dali ledy, no, aby to nějakým způsobem vydrželo. Že oni se jako vlastně takhle ledy dávají, člověk si to potom sype jako pod dres, ale mně přijde, že to vždycky propadává jako hlouběji v tom dresu a občas to vypadne, že to je taky nepříjemný, ale v té ponožce to krásně jako drželo i se to jako tak rozpouštělo postupně, takže mě to vždycky vydrželo třeba půl toho okruhu běžecky, takže to bylo fajn.
3: Pochvaluje si nový republikový šampion v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař. Z Otrokovic Tomáš Perutka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic připravuje pokračování dálnice D49 od Fryštáku na Zlínsku směrem na Lípu. Zahájení stavby předpokládá v roce 2029. Ve Vsetíně stavbaři osadili pylon nové lávky u střední průmyslové školy. Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Dnes bude v regionu převažovat jasná obloha, později se zatáhne a může i pršet. Nejvýše naměříme až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Vítejte u nich. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Včera to řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: V tuto chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátkem nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
0: Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám. Na stavbě nové lávky u střední průmyslové školy ve Vsetíně dělníci osadili hlavní pylon konstrukce. Ocelový prvek vážící 17 tun a dlouhý více než 15 metrů na místo usadil těžký jeřáb. Samotná instalace trvala zhruba 2 hodiny a podle lidoveckého starosty Jiřího Čunka patřila k technicky nejnáročnějším částem výstavby.
3: Pylon je takový krákorec, by se dalo říct, který trčí do vzduchu a z něj jdou lana a ty budou držet ten most. Takže teď jsme v této fázi, všechno by mělo být hotovo do poloviny září.
0: Dneškem začalo astronomické léto, slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší.
4: Letní slunovraci lidé od pradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová. Bylo jí 76 let. Informoval o tom deník Jutarnji list. Rodačka z Rijeky patřila mezi nejvíc překládané chorvatské autory. Některé její knihy vyšly i v češtině. Například román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii. Drakuličová psala taky eseje. Ve svých dílech se zabývala feministickými tématy, pádem komunismu, vzestupem nacionalismu nebo právě válkou, která provázela rozpad Jugoslávie.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme lokálně oblačno s možností bouřky a nebo přehánky. Povane slabý vítr většinou severních směrů a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 31 a 34 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 ve Valašské Polance na Vsetínsku dnes může být omezen průjezd. Důvodem je tradiční valašská pouť Valašské Polanky, která se zde koná do 18 hodin. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další zase za hodinu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké nedělní odpoledne všem, kteří právě poslouchají Český rozhlas Zlín. Dnešek je ideální na malou pauzu. Kromě letního slunovratu a světového dne hudby se totiž slaví i Mezinárodní den jógy. Tak se klidně na chvíli uvelepte, zhluboka se nadechněte a nechte se unášet hudbou, která neunaví tělo, ale potěší duši. A kdybyste náhodou doma zahlédli třeba trpaslíka, nic si z toho nedělejte. Představte si, že i ti dnes slaví svůj mezinárodní den. Stejně jako třeba tričko, skateboarding, humanisté nebo policie České republiky. Dnešek je zkrátka nabitý nejrůznějšími oslavami. V neděli vám tradičně přinášíme také zpravodajský souhrn toho nejzajímavějšího, co přinesl uplynulý týden. Už za chvíli tak uslyšíte třeba o renovacích v Uherskohradišťské nemocnici nebo o návratu sokolů do chřibů. To vše a ještě víc od nás uslyšíte po písničce Petry Černocké. Jen a jen pohodu u vašich přijímačů vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po dálnici D49 od tohoto týdne dojedete až k Fryštáku. V Rudimově a Vítonicích si zase budete moci nakoupit non-stop a ve skále Kozel v Chřibech se po desítkách let uhnízdili sokoly stěhovaví. Témata, o kterých jste v posledních 7 dnech mohli slyšet od reportéru Českého rozhlasu Zlín a která vám nyní připomeneme v souhrnu týdne.
1: Hlavní zprávou týdne ve Zlínském kraji bylo otevření nového úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. S jeho stavbou se začalo před 18 lety a po vleklých soudních sporech její ředitelství silnic a dálnic nečekaně otevřelo s předstihem už ve středu. Zprovoznění uvítali zejména v obcích na Holešovsku a Fryštácku. Mezi nimi i nezávislý starosta Martinic Pavel Fjurášek.
2: Já si myslím, že nám to určitě uleví. Před to na dálnici jsme tady měli nějakých 7 tisíc aut, že denně. 7,5 tisíce aut tady bylo. Uvidíme, potom se změří, že třeba za půl roku, potom zjistíme, kolik bylo. Takže za mě obrovský úspěch.
1: Budovu bývalé interny Uherskohradišťské nemocnice opravují dělníci. Jde o projekt za více než 400 milionů korun. Po dokončení, které by mělo být asi za 2 roky, se do objektu přesune oddělení následné péče, lůžka i sociálně zdravotní středisko. Nemocnice připravuje také další vylepšení, popisuje ředitel Petr Sládek.
3: Připravujeme projekt polifunkčního domu, kde bychom chtěli mít ambulantní provozy, které můžeme vymístit jakoby před ten areál nemocnice a chtěli bychom tam nějaké byty, které by byly už jakoby standardní fixační byty pro zaměstnance, tak aby jsme ten personál natahovali i to možností, že jim můžeme poskytnout byt, který bude 3+1, 2+1, nejenom jako ubytovna.
1: Sokoly stěhovaví se vrátili do Chřibů. Jde o první potvrzený výskyt tohoto kriticky ohroženého dravce v regionu po 65 letech. Ke skále Kozel, kde se sokoly usadili, je do konce června zakázaný vstup, upozorňuje lesní správce Petr Kosíř.
4: Je to vlastně zákaz vstupu přímo na tu skálu a ke skále nesmí nad tím lítat žádný dron a je tady vlastně do 30.6. pozastavená veškerá lesnická činnost a je to tady ještě monitorovaný hlídkama a jsou tady 3 fotopasti umístěny.
1: Budoucnost venkovských maloobchodních prodejen zjišťuje Zlínský kraj. Na zkoušku teď mají vzniknout 2 samoobslužné obchody, které budou otevřené non-stop. Jeden z nich bude v Rudimově na Zlínsku, druhý ve Vítonicích na Kroměřížsku. Právě tam natáčela reportérka Blanka Kovandová.
5: Ty lidi třeba vím, že tady se vždycky domlouvají, jedna paní nakoupí všem třem, nebo starší lidi, ale pravda, tady zrovna byl obchod. Tady a to bylo jako fakt skvělý.
6: Mladá maminka Hana říká, že poslední obchod ve Vítonicích zavřel před 9 lety.
5: Ale já jsem matka, co mám auto a jsem pojízdná, ale spoustu jako starších lidí pojízdní nejsou a jsou pak jak kdyby vázaní na někoho jiného.
1: Celou reportáž i další zprávy najdete na webu iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. A Zlínský krajský soud tento týden odsoudil na 12 let vězení muže, který letos v únoru zavraždil svého známého, když vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, kde muž spal. Roli v případu sehrál mimo jiné dlouhodobý konflikt obou mužů a také alkohol, říká předseda Senátu Radomír Koudela.
7: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme zabývat třeba děním ve Vsetíně. Zastupitelé tam budou jednat o omezení bezdomovectví v centru města. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem čtvrtečního vysílání byla Kristýna Odložilová z Otrokovic. Od narození je odkázaná na pomoc druhých kvůli chorobě, která postihuje klouby a svaly. Jak takový start do života člověka změní a co mu přinese? I na to se Kristýny Odložilové ptala moderátorka Markéta Macháčková.
1: Já jsem, Kristýno, říkala před malou chviličkou, že vy trpíte takzvanou artrogripózou. Co to vlastně je? Je to takový složitý název.
2: On to není celý název. Celý název je artrogryposis multiplex congenita, což je takové zaklínadlo. A je to laicky řečeno stuhlost některých svalů a kloubů. Mám to od narození, je to vrozená genetická vada. A to znamená, že nesedím, nechodím, nestojím a potřebuji invalidní vozík a pomoc druhých.
1: Vás sem do studia přivezli vaši dva přátelé. Věřím, že jedni z řady, protože jak jsem se dívala na informace o vás, tak vy opravdu máte spoustu přátel, jste za ně ráda.
2: Určitě, já mám velké štěstí jak na rodinu, tak na přátele.
1: Pro mě to bylo taky krásné setkání, potkat se s vámi všemi. Teď tady spolu sedíme a povídáme si. Pojďme ještě jednou vlastně k tomu onemocnění. Je to vzácná genetická vada. S touhle nejtěžší formou žijí v celém Česku snad jen 2 nebo 3 lidé. Jsem se někde dočetla, tak snad je to správná informace. No a slovo vzácný to používáme nejenom ve významu neobvyklý, ale také cenný, což v tomto případě zní tedy absurdně. Já si říkám, že i takové slovní spojení by možná mohlo být takovým nápadem pro video na vašem instagramovém profilu Humor na kolech. Co myslíte? Už jste o tom někdy přemýšlela, o tomhle?
2: O tomhle zrovna jsem nepřemýšlela, ale je to dobrý nápad. Já si myslím, že svým způsobem je to taky cenný, protože mi to zase přináší jako jiný výhody, ať se to nezdá. Tak aspoň díky tomu člověk třeba pozná pravé přátele a tak.
1: Mm-hmm. Já jsem si takový vtípek opravdu jako dovolila, protože vím, že vy svoje specifikum berete vlastně takhle s humorem. Lidi to na internetu hodně baví, tohleto porušování trochu těch hranic a myslím, že můžou se na vás dívat i s úctou, ale zároveň si z toho dělat legraci s vámi. Jak to vlastně vnímáte?
2: Důvodem, proč jsme založili tady ten profil, byl, že vlastně jsme chtěli bořit mýty, určitě v první řadě, a taky dělat si z toho srandu, aby lidi pochopili, že to není vždycky úplný průšvih, nemusí. A záleží na tom, jak to ten člověk jako vnímá. Já jsem se odjakživa nelitovala, protože rodiče mě nikdy nelitovali, přátelé taky. A taky mám asi na to dobrou povahu. Takže já jsem si vždycky ze sebe uměla udělat srandu a tak nějak se snažíme to přenášet do těch videí, i když pro některé lidi je to třeba moc a nepochopí každý humor.
1: Ono je vlastně možná i dobré trochu ty bariéry takto překonávat, protože když člověk se v uvozovkách bojí o tom mluvit, tak si vlastně vytváří ty bariéry a je to ta vzdálenost mezi lidmi. Ale když si z toho člověk dělá legraci, tak je vlastně možná trochu blíž.
2: Určitě. A díky tomu vlastně mě nikdo ani nešikanuje, nebo tak, protože vlastně zjistili ti lidi, že když si z toho sama udělám srandu, tak mi nemají jak ublížit. A jsem zjistila, že ty hranice mám hodně posunutý.
1: Takže jste vlastně v pohodě.
2: Ano.
1: To je moc dobře. Já jsem moc ráda, že jste za námi přijela do studia. A když jsem se dívala právě na ta videa, tak jsem chtěla vědět, o čem vlastně bylo to úplně první video. Jak to vzniklo všechno? Nebylo to jenom váš nápad? Bylo to i s kamarády?
2: Ano,
1: to tak?
2: Vzniklo to tak, že jsme se po letech viděli s kamarádem, který se narodil bez nohy a bez ruky. A on už roky právě působil takhle na sociálních sítích a natáčel videa, kde právě taky hodně jel ten černý humor a tak. A taky chodil denně do fitka, takže motivoval jak zdravé, tak jako handicapované sportovce. A ukazoval, že vlastně nic není nemožné, že vždycky se dá najít způsob. A mělo to úspěch a my jsme se potom právě potkali a on říká, ty, ale ty bys taky mohla něco takového jako zkusit natočit. A já říkám, ne, to je blbost. A potom jsme natočili jedno video spolu, které do pár dní mělo asi 1,5 milionu zhlédnutí.
1: To už je úctyhodné číslo.
2: Tak jsem si říkala, aha, tak na tom něco asi bude. A pak jsme si založili profil a zatáhla jsem do toho svoje kamarádky ze základky.
1: Jmenujte je.
2: Markéta a Pavla. A potom jsme vlastně odjeli na dovolenou do Krkonoš, kde vzniklo první video.
1: Pojďte ho trošku popsat. O čem bylo? Pamatujete si to ještě? Protože pak je vzniklo spousta, už to je nějaký pátek.
2: První video, tuším, vzniklo u naší chaty. Tam byla taková houpačka a holky si sedly na tu houpačku a nějak jsme se bavili, že jako bude letní kino ve Špindlu a že pojďme, že to ještě stíháme. A holky se zvedly a nechali mě tam. A já jako halo. A potom přiběhla ta kamarádka a říká, aha, já jsem zapomněla, že ty neumíš chodit.
1: Ano, to jsou ty běžné situace, které vlastně se můžou stát a je krásné, když je berete s humorem.
0: Hostem Markéty Macháčkové ve čtvrtečním vysílání byla 27-letá Kristýna Odložilová z Otrokovic. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu zlín.rozhlas.cz ve čtvrtečním audioarchivu, konkrétně v záznamu 11. hodiny. Otočme list a pojďme spolu otevřít další téma, které je pro vás připraveno tentokrát s nádechem tajemství. Když projíždíte centrem Holešova, míjíte kostel na nebevzetí Panny Marie. Ukrývá takzvanou černou kapli, pod kterou se nachází hrobka, místo posledního odpočinku rodu Rotalů. Za honosnou krásou výzdoby kaple v černé a kontrastní bílé barvě se nachází řada symbolů. K čemu odkazují a proč jsou v kapli nainstalována zrcadla z černého mramoru? Tak nejen potom pátrali redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje uslyšíte už za chvíli.
3: Skalničky zdobí řadu zahrad. Víte ale, jak o ně správně pečovat a co jim naopak škodí? Nejen to probereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už 22. června. Hostem pondělní poradny bude Michal Klácel, předseda Zlínského klubu skalkařů. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
6: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
5: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
6: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
5: Strom lásky mý.
6: Pavel Mašek
5: a Standa Ložek.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Přijeli jsme, Romane, do Holešova a procházíme kolem kostela na nebevzetí Panny Marie.
3: A blížíme se k takovému zvláštnímu přístavku, který nevypadá nějak nápadně z toho vnějšku. Je to takzvaná černá kaple.
2: Tak jdeme tam.
3: My jsme teď v kostele na nebevzetí Panny Marie v Holešově.
2: Romane, tady je všechno krásně světlé, ale tady už je kovaná brána a je celá černá.
3: Ano, a té černé není málo.
2: Proč tady vlastně dneska jsme?
3: Kromě té hlavní lodi se po naší pravici nalézá černá kaple. A my se budeme přesvědčit, proč se jí říká černá a jak významná byla v historii Holešova a vlastně toho největšího donátora, který kapli postavil. A možná nás v ní čeká také pohled do tajemných zrcadel.
2: Vcházíme do černé kaple, pohřební kaple rodu Rotalů. Tady nahoře vidíme erb. Tady už ale přichází Ondřej Machálek, historik z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
4: Getsemanský oltář je završen erbem Rotalů. Je to v tomto případě zlatý kříž v červeném poli. A aby opravdu nikdo nebyl na pochybách, k čemu ta kaple slouží, tak tam je v klenotu použit ten detail, ten symbol smrti, lidská lebka.
3: Protože kaple se rekonstruuje, tak se trošku musíme vyhnout lešení, ale to nezakrývá ony krásné vysoké postavy z bílého mramoru.
2: Předpokládám, že jsou to příslušníci rodu Rotalů.
4: Tím mužem je mecenáš, donátor, majitel holešovského panství František Antonín hrabě z Rotalů a proti sobě má svoji první manželku Marii Cecílii, hraběnku rozenou z Trautmannsdorfu.
2: Marie Cecílie, nádherná.
4: Nebyla to jenom pocta jeho vznešenému rodu,

0: Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
1: Pane Machálku, proč ty kontrasty? Jak to, že černá kaple a postavy příslušníků rodu Rotalů v bílém?
2: Víme, že baroko je postaveno na hře kontrastu, na protikladech a tady si s tím výtvarník a sochář, který tuto krásu stvořil, Bohumír Gottfried Frejč, opravdu vyhrál. Máme tady ty odstíny té černé a šedé a do toho nám opravdu vystupují a svítí bílé postavy a ještě do toho jsou použity ty zlaté motivy na hlavicích sloupů nebo na těch křížcích a na dalších drobných detailech, takže to je naprosto fascinující kontrast.
1: Ale fascinující je i to, co jsi mi chtěl, Romane, ukázat.
3: Tak to si musíme popojit kousíček dál za postavy donátorů a zakladatelů této kaple a nacházíme se před bílými rámy s bohatým zlatým zdobením, ale v těch rámech není nic. No,
1: není tam žádný obraz.
3: Jsou to černá zrcadla a působí velice zvláštně.
1: Pojďme se do nich podívat.
3: Je to hloubka, je to tma, ale je to i světlo, protože v části těch zrcadel se odráží světlo zvenčí, takže člověk si tam najde vlastně oboje. A je to pohled do nekonečna a možná, kdybychom se přiblížili blíž, tak uvidíme i sebe. Mohu využít žebřík restaurátorů a podívat se do zrcadla? Opatrně. Já si ho přistavím k tomu zrcadlu a možná ti řeknu, co uvidím. Vidím takový nejasný obrys, takže úplně se nevidím jako takový, ale je to jakoby nějaká aura. Je to rozhodně zvláštní pocit.
1: Zrcadla jsou naproti sebe, takže kdyby byla opravdová, tak se vytváří dojem nekonečna. Je to působivé.
3: Mohli bychom se pana Machálka zeptat, jaký byl vlastně jejich význam, protože většinou tady v takových rámech vidíme nějaké liturgické výjevy, tady je černý mramor.
1: To je snad to, co já vnímám v této černé kapli jako nejzajímavější.
2: Je to další symbol, který podtrhuje, vyzdvihuje celý ten účel té kaple. Symbolická černá zrcadla upomínají na pomíjivost člověka, na to biblické pomníže prach si a v prach se obrátíš.
3: Pane Machálku, byla tato zrcadla už koncipována s tím smyslem, jak jste říkal, už od začátku, nebo v těch rámech bývalo něco předtím?
2: Od samého začátku to takto sochář Frejč koncipoval, nevíme o tom, že by tam bylo něco jiného.
1: Pane Machálku, tady v Černé kapli v Holešově se všechno točí kolem smrti.
3: No a ta smrt je fyzicky pod námi, nebo respektive její následky.
1: Je to hrobka, kterou nechal vybudovat poslední mužský potomek rodu Rotalů.
2: No, s Františkem Antonínem rod Rotalů vymřel po meči. On tedy měl jednoho mužského potomka, Ferdinanda Josefa, ale ten zemřel něco málo po 20. Dospělosti se dožili 3 dcery, mezi které se rozdělilo to holešovské, ale i napajedelské další panství, které bylo velmi rozsáhlé.
1: Co to znamenalo tehdy nemít mužského potomka?
2: Pro ten šlechtický rod naprostou katastrofu. Vlastně se to panství rozdrobilo, nebylo v jedných rukách, takže s tím to také končí. No.
1: Ale nedá mi to ten kontrast života, smrti, černé, bílé, života, doufání v mužského potomka a potom zániku jména, zániku rodu. Vůbec se nedivím, že ta kaple vypadá tak, jak vypadá. Tady těch motivů a různých výjevů tajemných je nespočet.
3: Právě pod námi se nachází krypta, ve které jsou uloženy ostatky jak Rotalů, tak vrbnů, kteří po nich převzali panství.
1: Kromě černých zrcadel si Romane říkal, že se tady ale dozvíme i nějakou zvláštnost, co se týče budování krypty pod černou kaplí v Holešově.
3: Ta krypta je poměrně rozsáhlá, my se do ní podívat nemůžeme, ale jsou tady snímky, které pořídili restaurátoři při opravách.
1: Tady je vedle sebe položený hned snad 8 rakví.
2: Celkem se v obou těch prostorách nachází 12 rakví.
3: Když se podíváme na ty snímky, tak ona je poměrně rozsáhlá, vypadá to jako samostatný chrám.
2: Krypta byla zhruba poloviční a ty rakve se spouštěly prostorem tady někde uprostřed té kaple. A až vrbnové někdy potom v roce 1905, kdy se rozhodli, že si tento prostor také zvolí za pohřební kapli a hrobku svého rodu, tak přistoupili k rozšíření a modernizaci prostoru té

0: krypty. Povolali si holešovského stavitele Antonína Fischera, který nejenže rozšířil ten prostor té stávající krypty, zbudoval pro něj přístup z venkovní strany od dnešního parkoviště po takovém dlouhém schodišti směrem dolů, ale využil i staré krypty, která se nacházela za tímto getsemanským oltářem. Snad byl do něj vchod někde z toho růžencového oltáře, který je v boční lodi, a obě tyto prostory propojil.
1: Pane Machálku, takže to byla stará krypta, která pocházela z toho 18. století, a až na začátku 20. století se k ní přistavily další části?
0: Možná měla ještě starší historii, ale to není teďka důležité. Důležité je, že obě dvě části se propojily, do té zadní umístili vrbnové ty rotalovské rakve, kterých je tam dneska 8, a tady v tom prvním prostoru si zbudovali velké kolumbárium.
1: Říká nám historik Ondřej Machálek z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
2: My si povídáme o donátorovi a zakladateli této černé kaple Antonínu Rotalovi, ale když se na Holešovsku řekne Rotal, tak se všem vybaví onen v uvozovkách zlý Rotal.
1: To šlo, Romane, přece o Jana z Rotalu, který krvavě potlačil povstání Valachů.
2: Povězte prosím, jaký je mezi těmi dvěma pány rozdíl?
0: Rozdíl je zhruba 4 generace a víc než 1 století. Oba byli Rotalové, ale byli to velmi vzdálení, jako spíš synovci, a přímá linie už by se tam dohledávala velmi těžko.
2: Tam je ten časový odstup, ale možná i povahově, že hrabě Antonín byl přece jenom o něco vyspělejší i morálně než Jan.
0: Nacházíme se už v době vrcholného baroka, už směřujícího ke klasicismu a k osvícenství. Byla to doba relativního klidu, takže on se mohl soustředit na budování svého sídla, budování těch památek, které financoval, také vlastně podporu třeba hudby na Holešovském zámku.
1: Nechal vybudovat takovouto kapli jako poctu svým předkům. Víme, jak František Antonín z Rotalu vnímal minulost svých předků a třeba takovou tu rodovou zátěž v uvozovkách. Máme třeba nějaké písemné prameny?
0: Žádné takové ty deníkové záznamy se bohužel nezachovaly, ale rozhodně jako správný křesťan, jako příslušník vážného hraběcího rodu chtěl, aby zde na tomto světě po něm něco zůstalo a aby to vždycky navždycky odkazovalo na slávu a urozenost jeho rodu.
2: Jeho rod bohužel neměl klid ani po smrti, jak jsme se dozvěděli před chvilkou. Ostatky všech Rotalů se stěhovaly, ne daleko, ale přesto je vrbnové přesunuli jinam.
1: Hlavně už to potom nemohli ovlivnit. A to mě vlastně napadá i při pohledu do těch zrcadel. Ta pomývost toho, že teď máme všechno pod kontrolou, ale potom už...
2: Jen to má. Ty už si to, Markéto, naznačila, že celá ta kaple a krypta jsou symbolické v mnoha směrech. Ale jaký byl tedy rozdíl oproti jiným šlechticům v tom, jak to Antonín z Rotalu pojal?
0: Majitelé jiných panství se třeba více realizovali v světských zábavách, realizovali se na výzdobě svých panství, ale u Františka Antonína opravdu vidíme ten důraz na tu víru.
1: A to vše právě napovídají ty četné symboly, které tady v černé kapli vidíme.
0: Když si všimneme na tom svitku, který má hrabě v pravé ruce, tak tam je obrys jisté stavby, no a to je naše černá kaple.
2: Ano, až když to říkáte, tak se dívám, že to je opravdu jak architektonický nákres půdorysu té kaple. Na první pohled mě napadlo, že je to jenom rokokové zdobení.
0: Zajímavý detail je, že pod sochami obou manželů jsou latinské nápisy.
1: Tady některá písmena jsou vyvedená jako větší.
0: Tomu se říká takzvaný chronogram, kde by se ty písmenka vybrali a sečetla se ta jejich hodnota jako z římských čísel, tak dostaneme letopočet v tomto případě smrti hraběnky Marie Cecílie. Ale kdybychom sečetli ty písmenka u Františka Antonína, tak dostaneme rok 1748, což je podivné datum, protože hrabě zemřel až v roce 1762. To bylo datum dostavění a vysvěcení této černé kaple.
2: i když to byla věc vážná až mystická, tak přece jenom nám zanechávali takové zvláštní stopy a hádanky.
1: To je jedna z dalších věcí, které tady v Černé kapli promlouvají. Je to jako taková tajemná procházka Holešovskou Černou kaplí.
0: Někdy se setkávám s tím, že se o Františkovi Antonínovi mluví, že tak moc miloval svoji manželku Marii Cecílii, že už se potom nikdy neoženil, ale on byl po druhé, že nás vzal si Marii Terezii z Kramernu, se kterou tady potom do Holešova přišly její dvě dcery z toho prvního manželství, ale spolu už potom neměli další potomky.
1: Dvě ženy, několik dcer a syn, který předčasně zemřel. František Antonín z Rotalů tedy neměl mužského dědice. Věděl, že rod Rotalů takzvaně vymře po meči.
0: Určitě jako správný křesťan, tak ho ta víra posilovala, skýtala pro něj i naději v těch jeho těžkých okamžicích života a on k tomu všechno směřoval. Většinu svých počinů, ať už to byla výzdoba zdejšího farního kostela, vznik této Černé kaple, ale i obnova, výstavba chrámu na svatém Hostýně a spousta dalších momentů.
1: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Možná vás překvapí, že text k dnešnímu hitu Cukrárny Petra Uhříka z kuchyně hudebních velikánů vznikl rychleji než kdejaká minutka. Že se jim ale dílo zdařilo, asi netřeba zdůrazňovat, vždyť už jde dnes o klasiku. Ostatně posuďte sami.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vydáme se do roku 78 pro skupinu Genesis poměrně zásadního. Aspoň v tom smyslu, že se muzikantům konečně povedl hitparádový průnik, i když už předtím prodávali hodně desek, ale těch velkých, čili celých alb, LPček. Singlový tah na branku nastal až u písničky Follow You, Follow Me, kterou si pustíme. To už byl nějakou dobu hlavním zpěvákem Phil Collins, ale pořád ještě doznívaly časy dlouhých art-rockových kompozicí a tady bych viděl zlom, který skupinu nasměroval ke kratším, líbivějším formám, řekněme písničkám v pravém slova smyslu. Akordový postup dal dohromady Mike Rutherford, taky napsal text, údajně za 10 minut. V jednom rozhovoru uvedl: možná bylo Follow You, Follow Me až příliš banální, ale zvykl jsem si. Myslím, že je pro nás mnohem snazší psát dlouhé příběhy než jednoduché milostné písně. Kapela v té době cítila, že jejich hudba oslovuje především mužské publikum, a tak cíleně zamířila na ženy, aby překonala tuto nerovnováhu. Follow You, Follow Me je odklonem od většiny jejich předchozí práce. Vsadilo se na jednoduchost, jasnou strukturu a refrén. Výsledkem byla hitparádová top desítka na obou stranách Atlantiku.

Naši pravidelní posluchači už vědí, že návštěvou rozhlasové cukrárny naše společná nedělní procházka pomalu končí. Díky, že jste byli součástí dnešního dobrého odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Při výčtu všech významných a mezinárodních dní, které se pojí s dnešním datem, jsem nezmínil jeden důležitý. Dnešek je také dnem hrdosti. A my můžeme s radostí říct, že Český rozhlas Zlín je hrdý na své věrné posluchače. Na ty, kteří se rádi zaposlouchají, usmějí nebo si jen na chvíli zpomalí den. Právě díky vám má naše vysílání smysl. No a to nejlepší jsem si nechal úplně na závěr. Dnešek je totiž i dnem otců. K těm teď míří naše vzpomínky, vděčnost a za celý tým Českého rozhlasu Zlín i následující písnička. Užijte si zbytek nejdelší neděle v roce a zůstaňte naladěni. I dál vás čeká pestrý program Českého rozhlasu Zlín. Už po zprávách o 16. hodině vás čekají hvězdné návraty, dnes věnované herečce, malířce, zahradnici a naší kolegyni Ivě Hitnerové. A po zprávách v 17 hodin si můžete poslechnout pořad Strom lásky mý, plný písniček z dob, které už minuly, ale stále mají místo v našich srdcích. Pepa Koller se s vámi loučí a přeje vám své tradiční mějte se a snějte se.

0: země.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radhoštěm začala tradiční výstava Sochy v parku. Nové hurdisky v Otrokovicích uspěly v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Získali čestné uznání. Rakousko kvůli vedrům znovu spouští speciální telefonní linku. V části země platí výstrahy před bouřkami. V noci na zítřek očekáváme v našem regionu převládající polojasno a nejnižinami měříme až 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Nradilek. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
3: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
4: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
3: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
5: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
3: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 získal projekt města Otrokovice Nové hurdisky. Vznikly tady tři dvoupodlažní bytové domy s 42 byty, nová dopravní a technická infrastruktura, parkovací místa, ale i vnitro pro okse zelení. Projekt navázal na architektonický odkaz místní části Baťov. Výstavba trvala necelé dva roky a vyžádala si investici ve výši 120 milionů korun bez DPH. Rakousko dál sužují vysoké teploty. V některých částech země dnes teploměry ukazují až 630 stupňů a meteorologové varují před silnými bouřkami s přívalovým deštěm. Pro některé regiony také platí výstrahy před kroupami a nárazy větru.
6: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je získal zpět. Kromě soupeřů bojoval i s velkým horkem.
7: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat. Bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu scholaboval. Já jsem samozřejmě chtěl jít za fanouškama, pak jediný co, tak jsem potřeboval vodu, aby mě prostě polili studenou vodou, jinak bych nedal ani do toho Park Ferme.
1: Závod Moto2 ovládl Španěl Ivan Ortola. V královské třídě MotoGP triumfovala stejně jako loni jeho krajan Marc Marquez. V kategorii Moto3 slaví vítězství Hakim Daniš z Malajzie.
2: Počasí.
1: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti menší možnost přeháněk nebo i bouřek. Povane slabý vítr severních směrů a nejnižší teploty naměříme mezi 20 až 17 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na 15. a půltém kilometru dálnice D55 ve směru na Zlín je hlášeno pro poruchu odstavené vozidlo. Zprávy končí a naše vysílání teď pokračuje dál. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
0: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
8: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Hráze rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce. Pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
8: Teď si to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No. Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No.
2: A vy pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když... ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Nervózní, ano.
9: No.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ano, dobře. A, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Rajmonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním, ne?
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byla vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li to

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé? A jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobré cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám. Chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělá chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. A ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám kozám, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takovej nádherný proužkovaný přehos a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, ale to bohužel bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě polštářku, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kuldu, to byl ten, co jsme měli teď předruženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mě říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene, a teď
8: co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Johochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav a ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej
10: dárek. Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hokejový klub Beraně Zlín získá od města téměř 13 milionů korun. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne kovová instalace brýlí, která připomene bývalého ředitele tamní hospodářské školy Emanuela Vencla. Parašutisté na Rokycansku museli kvůli počasí nouzově přistát. 4 z nich jsou vážně zranění. V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasno a nejníže naměříme až 17 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zastupitelé Zlína schválili hokejovému klubu Beraní Zlín finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Podle vedení města jako zřizovatele klubu mají peníze pomoci dokončit stabilizaci klubu po sestupu z extraligy a připravit ho na další sezonu. Rozpočet Beranů přitom pro příští rok počítá s částkou kolem 80 milionů korun. Většinu peněz si klub zajišťuje sám, například od partnerů, z reklamy nebo vstupného.
3: Vedení Zlína současně řeší budoucnost zimního stadionu Lučka Čajky. Statici na konci loňského roku zaznamenali mírný pohyb u jednoho z pilotů stavby a objekt proto do listopadu monitorují. Dál se uvažuje o rozsáhlé rekonstrukci stadionu nebo výstavbě nového. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Rožnov pod Radhoštěm připravuje nové památné místo Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele zdejší hospodářské školy. Vyroste za internátem u Staré lípy, kterou tu lidé na jeho počest vysadili už ve 30. letech minulého století. Co bude památnému místu vévodit, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: Dominantou celého místa se stanou takzvané Venclovy brýle. Je to originální kovový objekt, který bude na ploše asi 50 metrů čtverečních. A právě brýle jsme vybrali, protože byly pro pana Vencla naprosto charakteristickým prvkem. A proto se tenhle motiv stal i inspirací pro moderní, řekněme, umělecké stvárnění tohoto památníku.
2: Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů. Jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě. Další informace zjišťujeme. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek, řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole jednání ve Švýcarsku. Rozhovory o míru na Blízkém východě označil za historické a řekl, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Washington dál trvá na tom, aby Teherán neměl jadernou zbraň. K situaci v Libanonu Vance dodal, že v posledních několika dnech vnímá velký pokrok v jednáních.
5: Spojené státy udělali pro zastavení konfliktu v Libanonu v posledních několika měsících více než kterákoliv jiná vláda na světě. A my na tom budeme i nadále pracovat. Mír nikdy není snadný, ale americký prezident je odhodlaný nejen k míru mezi Spojenými státy a Íránem, ale i k regionálnímu míru. Proto jsme zde a pracujeme na prosazení našich zájmů.
2: Írán příměří podmiňuje ukončením izraelských útoků na Libanon. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballah se v pátek dohodli na klidu zbraní. Armáda židovského státu i včera na jih Libanonu útočila.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti menší možnost přehánek nebo i bouřky. Povane slabý vítr severních směrů a nejnižší teploty naměříme mezi 20 až 17 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava ve Zlínském kraji je dnes plynulá. Ať se vám jede naším krajem dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, právě v tuto chvíli začíná další díl písničkového pořadu nazvaného Strom lásky mý. No a tak, když je tady Strom lásky mý a já, nemůže tady chybět Pavel Mašek.
1: A samozřejmě to já patřil Standovi Hloškovi. A Stando, ahoj, rád tě vidím.
0: A já tebe taky, hezký den vám přejeme oba. No tak přiznáme se, že vám vlastně tenhle pořad trošičku dáváme, předtáčíme ho. Ne, no, dáváme ano, dopředu. Ano, ano. No, tak vlastně máme takovou aktuality. Je úterý.
1: Ano, je úterý 16. Jsme se tady se Standou potkali, ale proč v úterý? Většinou se potkáme v pondělí, no, že jo? No, a nebo ve středu.
0: Většinou ve středu. No, teď v úterý, protože vlastně tento týden v Předově je ta tenisová akademie, kde se do Předova sjíždí prostě známí osobnosti jako Helena Vondráčková, nebo Petr Janda, nebo Pavel Nový, Martin Hrdinka, Věra Martinová, Leona Machálková, Mirek Paleček.
1: Taková tenisová amfora.
0: No, je to taková tenisová amfora a to právě prostě, v tomto období
1: prostě
0: se tam sjíždíme, a tak proto jsme měli v neděli koncert v Přerově na náměstí, který byl krásný. No a tak včera jsme měli krásný trénink, člověk se proběhne na tom kurtu, je tam trenér, který ti furt nadává, že prostě...
1: že se fláká.
0: Že dělá, máš, blbě stojíš, jsi moc blízko k míči, nedíváš se na balonek. No, to je potřeba to slyšet.
1: Rozumíš? No samozřejmě, potřebuješ tak od toho mít, trenéři jsou, že jo, abys je poslouchal.
0: Potřebuješ mít trenéra, no jasně. No a teď jako sice máme, je dneska vlastně neděle, že?
1: No.
0: I když je úterý, ale v sobotu hrajeme s Amforou fotbal ve Slaným.
1: Vážně.
0: No, tak už se těším, zase se pohnu trošičku nějak jinak. Je tam v Předově taky s náma Felix Slováček, včera jsme si ho dobírali, protože vyšel nějaký článek v novinách na titulní straně, že Dáda hledá svoje peníze.
1: A tak to necháme.
0: Jasně, tak jsme si ho dobírali. Ale taky jsme probírali jednu takovou muzikantskou záležitost, že jsme si říkali, jak ta Eva Farná dokázala vyprodat vlastně 3 fotbalové stadiony. Jo.
1: No.
0: Že je asi opravdu dobré.
1: No. Tak to samozřejmě, Stando. Ale taky Eva Farná může za to, že nepřetáčíme v pondělí, jak jsem chtěl původně přetáčet, jo? Nebo ty si chtěl přetáčet kvůli tenisové akademii.
0: No tak...
1: Protože moje žena byla na jednom z těchto koncertů.
0: A ty jsi musel hlídat.
1: A já jsem hlídal našeho krásného synka.
0: No. No a tak máme vlastně zážitky od
1: mojí ženy. Od mojí ženy Kačenky. Posílala mi spoustu fotek a videí a musím říct, že nevím, jestli někdo z české nebo československé hudební scény se může velikostí té produkce a toho koncertu jako vůbec rovnat s Evou Farnou.
0: Je to největší
1: česká zpěvačka a obecně umělkyně.
0: Je fakt, že Eva rodačka z Třince,
1: no.
0: Že vlastně má kolem sebe bezvadný tým. Jako pracovní. A to je alfa omega všeho.
1: Samozřejmě.
0: Můžeš být dobrý, jak chceš, když nemáš vedle sebe. Jako,
1: u Evy se to sešlo.
0: Pořádný spolupracovníky, tak je to na nic. Jo?
1: A představ si, že ten první z těch 3 koncertů Pražském Edenu vyprodala před rokem. A na základě toho přidávala nejdřív jeden koncert a potom další koncert. No. Nevím, komu se tohle povedlo. Povedlo se to...
0: Riskovala.
1: Povedlo se to Marku Ztracenému.
0: To jo.
1: Který taky 3x naplnil Eden.
0: Taky teď Marek vyrost hodně. No. A tak troufá si na Letnou, že?
1: A to si myslím, že ta Eva udělá taky. Já si myslím, že opravdu další velká show bude na Letné.
0: Já fandím, držím palce, když jsou v laufu, tak ať toho každý využije.
1: Mají to vypracované, že jo? Tak jako, že nedostali to zadarmo.
0: No a ještě se vrátím k té Evě. No. Farné, která se jmenuje Chobotová, má manžela, který se jmenuje Chobot, takový zajímavý.
1: Bývalý kytarista.
0: No, on hrál vlastně v kapele 12 let.
1: No,
0: jo.
1: S Evou.
0: A vlastně potom před pěti lety, jako si řekl, že si dá pauzu, už mě toho jako docela dost, ale právě na tom jednom koncertě s Evou vystoupil a zaspívali spolu duet, jako, který napsal vlastně jako svadební píseň a ta píseň se jmenuje Ta o nás. Ale tu si dnes nezahrajeme.
1: Ne, tu si dneska nezahrajeme, protože my sáhneme po úplné novinu. Vince.
0: Tak
1: přetáčíme znovu to opaku v úterý a včera odpoledne nebo podvečer vyšlo Evě Farné nové album.
0: Aha. Tak my jsme normálně aktuální.
1: Přesně tak. A z tohohle alba jsme vybrali, nebo já to upřesním a prásknu to na sebe, moje žena vybrala nádhernou píseň Neříkej, co má se stát. Eva Farná.

0: Eva Farná a její úplná novinka z letošního roku, ze včerejška, Neříkej, co má se stát.
1: Mm-hmm.
0: A ještě teda připomenu, že ty koncerty vlastně oslavují 20 let na scéně.
1: Ano.
0: Což je neuvěřitelné, jak to upeklo.
1: Ano, před 20 lety ji objevil Lešek Vronka a naspívala první píseň.
0: Měl jsi mě vůbec rád?
1: Měl jsi mě vůbec rád. No,
0: a hrají do dneška, což se mi líbí.
1: No, ta písnička je dobrá.
0: Je to tak, je to tak. No, pojďme dál.
1: Pojďme dál. Co pak dělají jeleni? Akustická skupina, která vznikla v roce 2012. Tato skupina hraje výhradně vlastní tvorbu, i když jako sem tam sáhnu i kousek vedle, jako třeba v tomto případě, kdy vlastně naspívali první píseň, která je učena pro děti.
0: Mm-hmm.
1: No a inspiraci našli u Jiřího Suchého.
0: Aha.
1: No a naživo ji představí na svých jelenfestech. Oni mají jelenfest,
0: no.
1: Který začali už vlastně 5. června. Jo. Takže když uvidíte jelenfest, běžte si poslechnout, tam určitě uslyšíte novou píseň pro děti.
0: A my jsme od skupiny Jelen vybrali malinko starší věc, a to píseň z roku 2021, která vyšla na albu Věci a sny. A jmenuje se Ještě jednu noc. Jelen.

0: Jelen, ještě jednu noc, jejich píseň z roku 2021. Standa mi říkal během písničky, že je to nejvyšší z českých zpěváků,
1: ano, Jindra,
0: což je asi pravda.
1: Jindra Polák patří mezi nejvyšší zpěváky v naší zemi. Je fakt, mám takový nepříjemný pocit, když vedle něj stojím, musím se dívat nahoru. Což jako se nestává často. Jo.
0: No.
1: No, já pocházím z rodu hložků, kde vlastně všichni hložci měli kolem 2 metrů.
0: Aha.
1: A jenom já jsem takový zákrsek. No a vlastně jsem dostal od rodičů dům, ve kterým jsou všechny dveře vysoký 2,20.
0: Yeah.
1: 2 metry 20 centimetrů. To, aby se hošci nemuseli ohýbat, rozumíš? Tak, tak
0: že to, jim, že to jim dost bolelo.
1: To má asi taky tak nějak.
0: Že je to dost bolelo, když měli nižší dveře.
1: Ale pojďme dál.
0: Pojďme dál, pojďme za skupinou Činasky.
1: No, skupina Činasky. A frontman kapely Michal Malátný, kytarista, zpěvák. No. Mě zaujalo taky, jako teď poslední dobou, všechny kapely se snaží vytvořit koncert třeba se symfonickým orchestrem. Jo. To samé i Činasky vlastně vydali první symfonickou desku s orchestrem a vlastně s orchestrem Českého rozhlasu, který vlastně dirigoval Jan Kučera. To je taky taková zajímavost. No. No, my jsme vlastně skupinu Činasky už tady dlouho jsme nehráli jejich píseň.
0: Ano, ano.
1: Tak já jenom připomenu, že vlastně skupina vznikla v roce 1987 a dále si takový zajímavý název Starý...
0: Hadry.
1: No, Hrady.
0: Ne?
1: Starý Hrady.
0: A Hadry potom zkomolili fanoušci.
1: No, fanoušci jim jako říkali Starý Hadry. No, skupinu založil Pavel Groman a Michal Novotný, později Malátný, že jo. No a v roce 1994 se potom přejmenovali na Činasky. No. A o rok později vydali své první solové album. Jak myslíš, že se jmenovalo? Činasky. No tak to bylo první album v roce 1995, ale rozhodující album přišlo na svět v roce 1997 s názvem Dlouhej kouř. Na tomto albu je spousta hitů, který vlastně
0: přesně
1: skupinu
0: tak
1: Činasky vyneslo do výšin.
0: Je to tak, to album bylo plné hitů. My se ale podíváme do roku 2005, kdy skupina natočila taky nádhernou píseň Bylo, nebylo. Činasky.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Činasky bylo nebylo, jejich píseň z roku 2005.
1: A Pavlíku, pojďme se podívat do naší rubriky, které říkáme porovnání. Ano, milí posluchači, také dnes uslyšíte jednu píseň dvakrát. Poprvé to uslyšíte v originální verzi a podruhé ve verzi české.
0: Já se přiznám, Stando, že mám úplně strach přečíst jméno toho jednoho z interpretů toho originálu.
1: Proč?
0: No poslouchej. Evangelos Odysseas Papatanasiou.
1: Co to? To byl nějaký řek, že jo?
0: Správně.
1: Papa co?
0: Ale se nenudně to opakovat. Já si to zjednoduším.
1: Vím, že jsi šťastný, že to máš za sebou. Dobrý.
0: Celý hudební svět ho zná jako Vangelice.
1: No to je jednodušší.
0: Řeckého hudebníka, který za svou kariéru natočil spoustu hitů. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří asi soundtrack k filmu Ridleyho Scotta Dobytí ráje. Mm-hmm. Nebo celý název zní 1492 Dobytí ráje. V roce 1981 se Vangelis spojil s britským zpěvákem Johnem Andersonem, kterého mohou posluchači znát ze skupiny Yes, a natočili obrovský hit, který velice dobře známe i u nás v té české verzi. Ten originál se jmenuje I'll Find My Way Home, John a Vangelis.

0: John Evangelis, I'll Find My Way Home, rok 1981. To byl ten originál v dnešním porovnání. Já věřím, Stando, že většina posluchačů poznala píseň To by nebylo fér,
1: ano,
0: kterou v roce 1983 otextovala Hana Zagorová pro sebe, pro Standu a pro Petra.
1: Je to tak. No, ta písnička se nám líbila hned po prvním poslechu, jako stejně ta muzika, kterou Vangelis jako tvoří, to je pohlazení na duši, to je prostě krása.
0: Jo. Je to tak.
1: A takovou písničku naspívat s českým textem a hlavně od Hanky, to bylo za odměnu, dá se říct. No, Hanička, ta se narodila v Petřkovicích 6. září roku 1946. A bohužel nás opustila v roce 2022 těsně před prázdninami ve věku 75 let. Hanka byla úžasná zpěvačka, herečka, textařka a hlavně úžasná ženská a kamarádka. Jo, takovou kámošku, vlastně jsem nad tím přemýšlel, že takovou kámošku už nemám. No. Taky jsem Hance několikrát říkal, že my jsme probírali spolu spousty jako takových intimních osobních věcí, které bych jako neřekl nikomu, jenom nejlepšímu kámošovi. A tak Hanka vlastně, já jsem to řekl, že mám pocit, že moje další sejra. Já mám, už dvě mám, jo, starší sestry. No a tak Hanka byla vlastně takovou třetí. A ona mi to vrátila, víš, a na koncertě, který jsem měl v Praze, v Hybernii, tak já jsem jí tam měl jako hosta a ona přišla s tím, že bráchu nemá, ale kdyby mohla mít nějakýho bráchu, tak by byla šťastná, kdyby byl takový, jako jsem já.
0: Tak to je krásné.
1: No, to je krásné. No, to mě dojala, no. Tam jsem se rozbrečel na pódium. Kdo by ne, že?
0: Kdo by ne?
1: No. No nic, Hanka, o Hance můžu mluvit jenom v superlativech. No. A když jsme vzpomněli, že to otextovala, tuhle písničku, tak Hanka napsala spoustu textů a napsala i nějaké básně. A dokonce já jsem byl kdysi dávno na křtu knihy, ona to vydala knižně, ty svoje texty a básničky. No, v té knížečce, já ji hledám, chtěl jsem ji přinést do studia, ale tady na Moravě ji nemám. Mám ji v Čechách. No a je tam asi, já nevím, skoro 100 textů. No, jako a básní. Mám pocit, že 96. No, tak to je jedno. Téměř 100. No a i mě napsala několik textů. Za to může déšť, ne já třeba. Jo? Krásný text. Nebo Táňo, hraj. No, to je ta píseň, kterou bych rád tady někdy zahrál.
0: Nějak to nevychází.
1: Milí posluchači, mám tu možnost si postěžovat. Jo, ne, nemůžu tady se prostě pustit, co chci.
0: Já možná přimhouřím oko.
1: A ne, dobrý.
0: Ale teď se vraťme k té české verzi v tom našem porovnání.
1: Ano.
0: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, To by nebylo fér, rok 1983.

0: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, To by nebylo fér.
1: Krásný text, krásná muzika.
0: Krásná muzika.
1: No pojďme dál, pojďme se podívat za Davidem Kollerem.
0: Nedávno jsme si hráli Luci, ale už bez Davida Kollera, tak bychom mu to mohli oplatit.
1: Ano, David Koller narozen také v září, 27. září roku 1960 v Praze. Je to český rockový zpěvák, skladatel, bubeník a také kytarista.
0: Ano. No,
1: taky hraje na kytaru. No a majitel obřího gongu.
0: Ano.
1: Který jsme si v Mikulově půjčili s Leošem Marešem. David patří k významným muzikantům české rockové a popové scény. S Davidem se známe už delší dobu a musím říct, že si vážím toho, jakým zarputilým muzikantem, a nejenom muzikantem, je. On, když si s ním povídáte a momentálně něco nepříjemného lítá vzduchem, to byste netušili, jak dokáže být David zarputilý. No, on se zapojí okamžitě do nějakého protest songu. No, ale má to taky s muzikou, proto on hrál s Glikim. No, když se to tak jako veme, tak on hrál prostě se spoustou kapel, jo. No a nejslavnější prostě kapela byla Lucie, kde prostě byl frontmanem X let a naspíval se skupinou Lucie prostě spoustu obrovských hitů. No a tam působil vlastně od roku 1987 až do roku 2024, kdy od skupiny Lucie odešel a vlastně má svoji kapelu, kde hraje jeho syn Adam. Ten tam hraje na bicí a hraje velice dobře.
0: No,
1: a tak hrají spolu. Jo, tak jenom namátkou. David hrál třeba i s Blue Effectem. Jo. Hrál také s Pražským výběrem. Přesně ze tak. Skupinou Pusa. Také s SLS Leška Semelky. Teď jsem mluvil s Leškem Semelkou, protože jsem říkal, co s tím chlapem je, protože vím, že měl nějaký problémy, tak chudák ležel rok a půl v nemocnici. Ale už je doma.
0: Už je doma.
1: Už je doma, hurá, no tak jsem se ho zeptal, kdy ho můžu přepadnout. Říká, Stando, ještě ne, ještě tak měsíc. Tak mu držíme palce.
0: Vidíš, příště si ho zahrajem. Ale teďka zpátky k tomu Davidu Kollerovi.
1: No a David má svoji kapelu. Koller Band.
0: Ano.
1: Jo. Teď tady hrál i ve Zlíně, když byl festival. Že?
0: No. Bylo to pěkně.
1: Slyšel jsem také samochvál.
0: A my se vrátíme právě do roku 2024, kdy David Koller opouští skupinu Lucie a v zápěti vydává novou desku s Koller Bandem a na téhle desce byla píseň Stejný. David Koller.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: David Koller, stejný rok 2024. No ale Stando, teď je tady náš oblíbený vál. A že to bude dneska vál.
1: No právě, přátelé, já docela se na ten vál těším. No, v té naší rubrice se objeví takový jako šikovný chlapík. Jako.
0: No, hlavně jsme ho tady neměli, ani nepamatuji.
1: Sagwan Tofi. Sagi, jo. Ten se narodil také v září.
0: Fakt?
1: 7. září. 7. Den pohance. Ale roku 1964 v Praze. No Sagwan Tofi je prostě, ano, je to postavička, je to herec, zpěvák. Dočetl jsem se, že je i model, jo.
0: Model. No, teď už asi ne, ale dříve, no.
1: Jo, ne, tak Marnášová byl, no, je to furt hezký chlap, jako, on se musí ženským líbit. No, a je členem Amfory a já můžu jako starší člen Amfory prostě malinko do něj se jako, jak se to řekne, no, můžu ho malinko pomluvit, no protože chodí furt pozdě. Přátelé, jako důkazem toho je, když se podíváte na plakáty a nebo na fotky Amfory, my se fotíme vždycky jako těsně před začátkem fotbalu, tak Sagwan tam není.
0: Není, protože je na cestě.
1: Sagwan tam prostě není, protože on přijíždí až tak na druhý poločas. Jeden čas si koupil takový starý Porsche, tak byl jako hezký Porsche, jako to
0: bys mohl už jezdit i včas.
1: To už je veterán, tak víš, jako takový, dobrý, no. Ale mě překvapil Odal Lichtenberg, který vlastně je šéfem divadla na Broadway v Praze. Mě říkal, Stando, představ si, Sagi mě přinesl námět na muzikál. A já jsem se nejdřív trošku, tak jsem byl tak v rozpacích, že Sagi, a ono to je výborný.
0: No, vidíš to.
1: Je výborný. A pravdou je, že tohle mi řekl, to už možná je tak 10 let. No a 10 let se ten muzikál hraje, dokonce mám pocit, že napsal, kromě Děti ráje, napsal ještě jeden. No a ty muzikály jsou úspěšný, hrají se nejen v Praze, ale taky i v Brně. Takže zase Sagi, teda na druhou stranu klobouk dolů. To zase tě chválíme, nebudem ti jenom pomlouvat. To Čas růží se jmenuje ten druhý muzikál.
0: No a teď se se Sagwanem Tofim podíváme do roku 1986, kdy natočil asi svůj největší hit Večírek.

0: Sagvantofy, večírek, rok 1986. To byl ten dnešní vál, který čas nezavál.
1: Jenom jsem chtěl říct, že Sagi byl kdysi členem slavné skupiny Kroky Františka Janečka.
0: No a s ním vlastně tu píseň napsal. František Janeček napsal hudbu, Sagvantofy text.
1: A on má ještě jeden hit, že jo? Dáverber.
0: Dávejber. To zas někdy jindy. No a pojďme na Slovensko.
1: Jo, Carmen Pál Baláš, ta se narodila 23. mája.
0: Maja.
1: Roku 1998 v Rožňavě. Je to zpěvačka, která na sebe upozornila v roce 2018, kdy se stala jednou z finalistek televizní pěvecké soutěže Československá Superstar. Nakonec tam skončila třetí. Po skončení této soutěže začala zpívat s prešovskou skupinou PH. Kromě zpěvu, to jsem se dočetl, že se věnuje také fotografii. Jo. Aha. No a v současné době vlastně také spolupracuje s dalším bezvadným zpěvákem slovenským Adamem Ďuricou.
0: Je to tak. No a právě s Adamem Ďuricou, nebo ve spolupráci s Adamem Ďuricou, už v roce 2019 natočil svůj první hit Aniel, Carmen Pál Baláš.

0: Carmen Pál Baláš, Aniel, její hit z roku 2019. No a Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: No, co se dá dělat. Přátelé, jak předpovídali počasí, jo, tak upozorňovali nás, že bude dnes velké horko. Takže já mám pocit, že je horko, i když je úterý.
0: Kdyby úplně nebylo, tak připomínáme, že přetáčíme v úterý.
1: Má být horko. Tak doufám, že jste někde u bazénu nebo někde tak. Na zmrzlině. No, přátelé, to je od nás všechno. Mějte se moc a moc hezky.
0: Buďte zdraví.
1: Ano, dávejte na sebe pozor. No a buďte hlavně v pohodě. To vám přeje Pavel Mašek.
0: A Standa Hložek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Napajedlích na Zlínsku bude zítra otevřený první zrekonstruovaný úsek Husovy ulice. Ve Vsetíně stavbaři osadili pylon nové lávky u střední průmyslové školy. V Brně skončila MotoGP, na silnicích se tvořily kolony. V noci na zítřek očekáváme v regionu převládající polojasno a nejníže naměříme až 17 stupňů. Matěj Neradělega, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zítra bude v Napajedlích na Zlínsku znovu otevřená první část rekonstruované Husovy ulice. Od poloviny února tady v rámci první etapy stavbaři vybudovali novou komunikaci, chodníky, moderní veřejné osvětlení, ale i nová parkovací místa. Pokračuje mluvčí města Petra Števková.
4: Na první etapu rekonstrukce bezprostředně naváže etapa druhá. Ta se bude týkat úseku od místa ukončení první etapy po rodinný dům číslo popisné 1304 a přilehlé komunikace ke garážím, včetně průjezdu z lokality Výhledy.
3: Na stavbě nové lávky u střední průmyslové školy ve Vsetíně dělníci osadili hlavní pylon konstrukce. Ocelový prvek vážící 17 tun a dlouhý více než 15 metrů na místo usadil těžký jeřáb. Samotná instalace trvala zhruba 2 hodiny. Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel.
5: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
6: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
7: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
6: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Masarykův okruh v Brně opouští poslední diváci letošní motocyklové velké ceny. Na silnicích se tvořily kolony, větší komplikace v dopravě ale podle policie nebyly. Akci poznamenalo velmi teplé počasí.
8: Horko je velký, ale úspěch Salače, třetí místo, to je, i kdyby padali, já nevím, pršelo. To je úplně jedno, je borec.
9: Neskrývala spokojenost Brňanka Ivana. Policie letošní velkou cenu hodnotí jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak po stránce bezpečnosti. Potvrzuje to mluvčí brněnských strážníků jako Ganem.
10: Nejvíce práce měly hlídky městské policie. S usměrňováním dopravy i provoz byl ale mírnější než při dřívějších ročnících.
9: Důvodem mohla být návštěvnost.
11: 171 tisíc diváků za celý závodní program považujeme za hezké číslo.
9: Řekl mluvčí autodromu Brno Petr Boháč. Loni zaznamenali pořadatelé o 48 tisíc návštěv více. Příčiny budou ještě vyhodnocovat. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, povane slabý vítr severních směrů a nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 17 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
12: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Kroměříži v ulici Sokolovská havarovala dvě osobní vozidla. A to už je ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
12: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

příjemný, i když asi pořád trochu horký podvečer, milí přátelé. Opět se dnes setkáváme u vašich blahopřání s písničkou. Stejně jako v poledne je tu s vámi Jan Kosík a já už se moc těším na vaše telefonáty a e-maily. Číslo sem k nám do studia je 726465200. A dnes slaví svůj svátek Alois i Aloisie a také slavíme Den otců a nastal letní slunovrat, začíná astronomické léto. Je to období, řekl bych, na které se těší především školáci. Tak pojďme si vychutnat ten dnešní podvečer příjemnou hudbou a také si poslechněme vaše blahopřání. Úvodní skladba se jmenovala Našim babičkám a jak už jste určitě poznali, hrála ji Lanžočanka. No a tu druhou dnešní písní bude Pod naším oknem, polka Vladimíra Hnátka, zpívají Marie Kolajová a Miloslava Pašková, hraje mistřiňánka. Příjemný poslech přeje Jan Kosík.

0: Já se ještě vrátím k e-mailům, které jsem nestihl přečíst dnešní odpolední. Blahopřání s písničkou, takže dobrý den. Prosím váženou redakci o zahrání písničky pro naši milou kamarádku a bývalou kolegyni paní Jitku Švanigovou z Rohatce kolonie k jejím narozeninám, které oslaví zítra 22. června. Jituš, hodně zdraví, pohody a lásky ti z celého srdce přeji Věrka a Antonín. A na telefonu máme pana Kristiána. Dobrý den vám přeji.
1: Dobrý večer, pane Kotík. Tady je váš posluchač Kristián.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím i vašeho kolegu Janise, který tam s vámi sedí. Já bych vás chtěl pozdravit a říci vám, že vám moc, ale moc fandím v této vaší moderátorské práci.
0: Děkuji.
1: A věřím, že s námi v posluchači se vám krásně vysílají tyto krásné písničky a nás posluchači tyto krásné písničky moc těší. A věřím, že se spolu budeme slýchávat častěji i v tomto pořadu.
0: Já vám moc děkuji, já taky doufám a jak už jsem tady párkrát vzpomínal, je mě tady s vámi velice hezky a všem děkuji za milé přijetí a za krásné zprávy, které mě denodenně chodí.
1: Opravdu si to takže... moc zasloužíte.
0: Děkuji.
1: A věřím, že si to taky s vámi užíváte.
0: Ano, samozřejmě. Děkuji vám.
1: A ještě, když už jsem se dovolal,
0: ano.
1: Tak bych jsem chtěl pozdravit tu naši rozhlasovou partu, jako je Jarda Wolf z Otnic, velký dechovkář, to je můj obrovský kamarád a mám ho také moc rád. Kdybyste věděl, kolik on zná dechovek a písniček a všeckého možného, ohledně, co se týká jako dechové hudby, tak opravdu zná, asi tak jako já, úplně každého z dechovkové branže a tak dále. Však posluchači Českého rozhlasu Brno jistě vědí, o kom je řeč.
0: Ano, přesně tak. Takže
1: já bych vám chtěl říct, že vám ještě jednou moc fandím a ještě jednou hodně úspěchů a věřím, že se společně budeme slyšet i častěji v tomto krásném pořadu.
0: Já vám moc děkuju, pane Kristiáne, děkuju, že jste zavolal. Přeju vám hezký večer. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Dnes v neděli 21. června slaví svátek Alois Martinec a Alois Berčík z Dolní Hloty u Luhačovic. V úterý slaví svůj svátek Zdeňka Berčíková, také z Dolní Lhoty. I jí přejeme ke svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. A zahrajte jim prosím nějakou lidovečku. Tak lidovečka to určitě bude. Bude to cymbálová muzika Olšava, Jitka Málková a Taťána Málková.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Paní Jana Koloparová nám napsala vzkaz. 19.6.2026 oslavila paní Zázvorková Růžena z Němčiček ve zdraví 91 let. Milá maminko, přejeme ti do dalších let pevné zdraví, ať jsou tvé dny plné radosti, lásky a pohody. Tvoje velké děti Vladimír, Jana, Oldřiška, Petra a Vendula s rodinami. A na telefonu máme Viktorii a Aničku. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý večer, pane Kosíku. Já vás zdravím tady ze zahrady, jsme tady s Aničkou a ještě možná je s námi i tatínek, který už tady s námi není, ale možná je s námi nějak tak jako vnitřně. A já bych chtěla využít té příležitosti, že byl svátek Janu, takže bych chtěla, a vy jste taky Jan, takže vás do toho také zahrnu nejmilejšímu Janovi na Jižní Moravu. A jestli můžu, já vím, že si nemůžu vybrat, ale kdybych si mohla vybrat, tak bych mu poslala písničku od muziky Krejčar a poslala bych mu písničku Za horama jediná. Hmm.
0: To je hezká písnička, to určitě znám. Samozřejmě my máme už seznam tady dneska nachystaný, ale budu na to myslet, případně to předám kolegyním, kolegovi, takže třeba někdy v budoucnu ta písnička tady zazní.
1: Takže... Tak jo, tak se... Oslavte si Jana a svému nejmenšímu posílám všechno nejlepší. Děkuji.
0: Děkuji. Mějte se. Naschledanou. 20. června připsal život zase o rok víc paní Aničce Koníčkové z Kostic. Už 83. narozeniny slaví, tak popřejeme jí štěstí, zdraví. Milá babičko, hlavně zdraví budiš ti přáno, ať bez bolesti vstáváš ráno. Ať si pořád stejně čilá, abys nejmíň dosta žila. Jsi skvělá, však to víš, na tvé zdraví zvedám číž. Za celou rodinu přeje vnučka Petra a pravnuk Damiánek. A teď si pustíme sedleckou polku, hraje Veselka Ladislava Kubeše a zpívají Blanka Tůmová a Milan Černohous.

A nyní tady máme dvě vzpomínky. Přání ke dni otců není jen kousek papíru s několika slovy. Je to emocionální vzkaz, kterým vyjádříme náš pocit a přání. A tak můj milovaný tatínku, Ludvíčku Štěpančíku z Vychopnice z Kochavce. Už to bude 7. rokem letos, kdy si každoročně 3. červnovou neděli vzpomenu při plamene svíčky a pošlu ti tichou vzpomínku s písničkou Tam do nebeských výšin. Byl jsi pravidelným posluchačem tohoto krásného pořadu. Chci ti poděkovat za to, že jsi v mém životě byl a jsi už 6 let za to, co jsi pro mne a mou rodinu dělal. Jsem vděčná za podporu, lásku a moudrost, kterou jsi mi dával. Byl jsi nejlepším tatínkem na světě, vážím si tvé síly, laskavosti, trpělivosti, ale především tvé celoživotní fyzické práce, ať na poli, v lese či při stavbě rodinného domu. Práce byla tvým koníčkem. Tatínek měl velké charisma, lidskost, zodpovědnost, píli, ale především pracovitost. Komu mohl, pomohl. Nikdy nikoho neodmítl, tak jak svoji milující rodinu. Byl jsi a stále jsi v myšlenkách mým vzorem, mým hrdinou a mým nejlepším přítelem. Vždycky jsi mi byl oporou, vzorem. Děkuji ti za to, že jsi vždycky byl po mém boku, že jsi mě učil důležitým věcem v životě a za to, že jsi mi vždycky věřil tak, jak já tobě. Jsem vděčná za tvou lásku, podporu. Miluji tě, tatínku, stále z celého srdce. Děkuji za všechny krásné životní vzpomínky a ta moudra s tebou i maminkou. A proto já vzpomenu dnes, posílám tobě, tatínku, tam nahoru, odkud není návratu. Dcera Věra, rozená Štěpančíková z Kochavce se svojí rodinou. A druhá vzpomínka. Dobrý den, zahrajte prosím při vzpomínce na pana Josefa Koce z Plavče u Znojma. 21.6. to bude právě rok, kdy nás nečekaně ve svých 65 letech opustil. Na společné chvíle a zážitky vzpomíná Laďa s rodinou a parta Plaveč. A písničku jsem vybral od Kryžovianky Krešem Linár.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vážená redakce, tak čtu z dalšího e-mailu. Dnes, 21. června, se dožívá krásných 86 let milá paní Hedvika Janků z Březové. Milá Hedviko, přicházíme ti po vlnách rozhlasu co nejsrdečněji popřát k tvým krásným narozeninám, co nejvíce zdraví a zase zdraví a aby se zbrzy vrátila z nemocnice domů. Do dalších let ti přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku a mnoho klidných a spokojených dnů a mnoho božího požehnání. To ti z celého srdce přeje Maruška a Mirek Koktaví. A na telefonu vítám našeho pana posluchače z Radějova. Dobrý den.
3: Dobrý den. Chtěl bych popřát do veselý obchodní akademii, kde se mimo jiné vyučuje opravář zemědělských strojů. Měl jsem tam vnuka a dal jsem jim traktor, ať ho opraví. A k mému velkému překvapení pan Veverka jako šéf, mistr, opravář, ho rozkradli ten traktor, že už ho nechtějí ani v kovošrotě. Motor mě ukradli.
2: Jejda, tak.
3: Nakoupili věci za 60 tisíc
2: ale...
3: a traktor je na kovošrot. No. Tak jim jasně. Zahrejte pěknou písničku, ať se valují lidé jim dávat něco do ruky.
2: No, dobře, děkujeme za vzkaz.
3: A já děkuji.
2: Tak jo, mějte se hezky. Tak a my pokračujeme dál. Prosíme o zahrátí písničky k 75. narozeninám pro naši milovanou maminku, babičku Zdenku Vlčkovou z Lačnova. Hodně zdraví, spokojenosti a božího požehnání přeji děti Jana, Alena a Karel s rodinami. A pojďme si zahrát písničku

opět tady máme přání, jak už po několikáté, pro pana Františka Urbánka. Milý Františku, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. Ať se ti splní všechna přání, ať máš kolem sebe samé dobré lidi a ať tě život naplňuje krásnými okamžiky. Všechno nejlepší k narozeninám. A teď je tady ještě jeden vzkaz, že si dnes užij moc dechovky, u nás v Otnicích jsou hody a hraje nám Sokolka ze Šakvic. Takže určitě jste poznali, že zdraví Jarda Wolf. A druhá gratulace, milý pane redaktore a jmenovče. Posílám blahopřání k dnešním narozeninám moderátorce a zpěvačce paní Květě Navrátilové. Přeji hodně zdraví, štěstí a lásky od svých bližních. Totéž přeji i vám k blížícímu svátku. Pozdrav posílá milovník nejen hudby, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Tak já vám, pane doktore, moc děkuju a posílám písničku a bude to krásný valčík od Doubravěnky večerní.

0: Další blahopřání tady máme. Dnes slaví své krásné kulaté narozeniny moje dlouholetá kamarádka paní Boženka Maradová ze Šardic. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a radost z vnoučat a pravnoučat. Přeji to kamarádka Božka s manželem. A další gratulace. Prosíme vás o tlumočení gratulace a poslání pěkné písničky k dnešnímu svátku panu Lojzíkovi Reichartovi z Provodova na Zlínsku. Jednoho milého pána známe, tak mu radost uděláme. Protože svátek svůj dnes slaví, posíláme mu přání pevného zdraví. Máme ho rádi, to dobře ví. Přejeme mu, ať ten svůj svátek hezky oslaví. Všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, stále dobrou mysl a úsměvy na tváři přeji ze srdce manželka Lidka, celá rodina, Jarmila a František Gajdůškovi, sousedé a všichni známí a kamarádi. Milovaní pravnoučci posílají pradědečkovi velkou pusu. A zahrajeme si známou polku Metoděje Prajky a Františka Krši z Deničku. Zaspívá nám Pavel Jech a Pavel Kadrnka. Hraje Láca Ranka.
1: Český rozhlas Zlín.

A protože už se nám pomalu a jistě blíží konec dnešního pořadu, tak ještě rychle tady přečtu zbylé e-maily, které přišly. Všechno nejlepší našemu taťkovi Ferkovi k dnešním narozeninám přejí dcery a manželka. A je tady podepsaná Rebeka Kotrčová. Další blahopřání. Vážená redakce, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku mému milému vnukovi Janu Martínkovi z Březové nad Svitavou, který má zítra 25. narozeniny a ve středu jmeniny. Příští pondělí 29.6. bude po úspěšném zakončení studia Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v aule Právnické fakulty slavnostně promován doktorem medicíny. Ke všem těmto význačným dnům jeho života mu ze srdce přeji jen to nejlepší, hodně pevného zdraví, štěstí a úspěšný start do nového, náročného, profesního i soukromého života. Přání posílá děda z Říčan. K přání se připojují rodiče, bratr Jiří a babička s dědou ze Světlé. A poslední přání. Prosím, zahrajte panu Alojzi Pospišilíkovi z Tučap k dnešnímu svátku s přáním božího požehnání, lásky, životní pohody, hodně zdraví a štěstí od Vojtěcha Pospišilíka. Takže a pojďme si ještě rychle zahrát a bude to písnička od Jošky Konečného Mladá láska. Zpívají Jitka a Břeťa Osičkovi a hraje Večerka z Lohovce.

0: A ještě zazní poslední dnešní skladba Františka Juráčka v Kurníku, hraje Vonička V-band a budeme se pomalu loučit. Milí přátelé, tak rychle to dnes uteklo. Já vám děkuji za vaše telefony, e-maily a opět se těším někdy naslyšenou. Loučí se a hezký večer přeje Jan Kosík.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve venkovním bazénu v městských lázních ve Zlíně už na jeho dně mají novou fólii. V Rožnově pod Radhoštěm začala tradiční výstava sochy v parku. Britský premiér Starmer by podle BBC mohl už v pondělí oznámit odchod z čela vlády. Zítra očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradělek. Dobrý večer. Ve Zlíně pokračují opravy venkovního bazénu městských lázní, které zahrnují mimo jiné novou fólii na dně bazénu, odrazové můstky nebo třeba nové nerezové žebříky pro vstup do vody. Město za úpravy zaplatí necelých 9 milionů korun. Veřejnost by si v bazénu mohla zaplavat od 1. července. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie, ale i téma lidské komunikace.
2: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
3: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
2: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
4: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
2: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Britský premiér Keir Starmer by mohl zítra oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra pro podnikání Petra Keela. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Sport. Titul republikového šampiona v dlouhém triatlonu vybojoval na trati v okolí Otrokovic brněnský závodník Lukáš Kočar. 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maraton zvládl v celkovém čase 8 hodin a 12 minut. Za víc než 30 stupňových teplot bylo podle vítěze nutné zvolit správnou taktiku.
5: Za těchto podmínek jako je klíčový, aby člověk prostě jel tak nějak podle pocitu a vlastně ideálně se prostě nedostal úplně do takového stavu přehrátí, protože potom už to je hrozně těžký jako se z toho nějakým způsobem dostat. Jo. To tělo prostě, jakmile dostáváme určité teploty, tak potom vlastně člověk už s tím nic nenadělá. Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji oblohu skoro jasnou až polojasnou. Ráno je tu i možnost zvětšené oblačnosti s malou možností přeháněk, a to spíše na Vsetínsku. V průběhu dne pak bude občas oblačno, hlavně odpoledne a večer hrozí možnost lokálních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší pondělní teploty mezi 27 a 31 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Sokolovská se střetla dvě osobní vozidla, stále počítejte s omezením, a to i v Brumově Bylnici na Zlínsku, kde opravují most v ulici Amálie Kutinové.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labyrintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let?
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci o nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tady u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak

0: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
2: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
0: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního Taglitu čeká?
2: Dobrý večer, Taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se Taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na Taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků Taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na Taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Naschledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAME, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
4: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovoria o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Bruhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust. Kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události, jak se jí dotkly.
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dál rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder Zmirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově, na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti. No prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, Je tady Jari Tauber třeba, Kate Mato a další. Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12. A hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho vyprodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento týden.

0: dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou. A poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
0: České dvanáctky.
1: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
2: Krásný večer, krásný den všem posluchačům, Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
3: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
1: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
3: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
1: A třeba bude i třetí, počkáme si, jak vznikla ta písnička?
2: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
1: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
3: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl. A musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
1: Je nádherně, jsme na prahu léta. Jak vypadá léto skupiny Premiér?
3: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
1: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
2: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
1: My se budeme těšit.
3: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
1: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Oblíbená premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje, Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat písni duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku, tu, která šla na té parádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo. A takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem, já jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ní vyhráli Bratislavskou liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo. Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské liry. A až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž. Ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kovář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra se mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď a vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik, 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že je cedule, kdy tady byla ta zápalva, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let sem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, kde tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilí, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijdem vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé ženy.

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na 6. místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Jen co

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk. A pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuální zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny relief daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmo Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi. U Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s Michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže...
1: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme.

0: společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým se popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal i do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem většinou, trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Yeah. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní. Aha.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, aby jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši porotci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí.
0: Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu. Před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, taky

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám. Kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Děčí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj táčátko, moje... Moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas.
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klobníkem a drobil si je do kafe.
3: Musí a likér se mu dávala, slavný soude. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do mě.
3: Ty
4: můj! Já bych se řekla, ta tigrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nesázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti den a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret a pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech, tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly revy. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvílce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: Automatnes.
1: Hokinářka s pohrabáčem, rozpálená desní hic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvízka.

tam lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrknu, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: Domantes.
1: Tak teď bychom třeba mohli...
2: Za Gustou.
1: Kam? Prosím?
2: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
4: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma ale věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pan, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pan, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
5: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
6: Ona je taky blbost neplnit plán. Jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 17:30 jsme jenom? Aha, já vím, ano, na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit? No, promiň, slabý 2 hodinky, ale... Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to. Maďono má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozorně kostým.
0: mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
7: No, co už je.

0: srdce mě jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbytá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on je podá, a já tam, no, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tadyhle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem?

0: Tej z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele kukačka, kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele táto, siránu, táto, táto, táto, táto, aha, to není můj, táto, táto, siránu, siránu. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno dělej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
1: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
0: Teď ten si ráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Já nechci, aby umřel, ne.
2: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
3: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bocklavským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
4: No to jo, to k Flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, protože byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady je, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastupoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě?
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak...
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Podívej se,
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: Ale pozor! Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady beblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem. Tohle?
3: Je skoro.
4: Jo. Jo, ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: já
4: napřed.
3: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic
3: neděje? Je,
4: jsem. No, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud jde o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který fetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmením mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s něho, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával s sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme se chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: Aha. A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali. Mhm.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním. S tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něho hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter Noční linky Českého rozhlasu. No,
1: moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi měl do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal Noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám chci taky něco říct. No,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku očitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínkovi, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No. Ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsou v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mě to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový, lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mým otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a z hodou náhod už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let, necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svůj životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní
1: ano,
0: zvyk.
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a furt a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady sama pořád, i když není. Mm-hmm.
0: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak jsem mi rozhodil organismu, všechno naopak. Z vysokého tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:56.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všetky zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo jen já a on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala, ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti, děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě a tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou. A nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se

0: plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila. Takže takhle, no.
1: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
0: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No. Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
1: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
0: Tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
1: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
0: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
1: Krásné sny přejeme.
0: A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší cestě, výstava těch vyspaných psů a mezi nimi je poni, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poník vykopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka za celý vyspal ho a do dnešního dne na Vysokském zámku je ten poník vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, tými krásnými přítelky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad nikým se nepovyšuj a nad nikým se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pyšná princezna. To dneška nebyl. Myslím, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to snad slyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být pořídat.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No, no
1: takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na... V podstatě protože... ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí. A měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporu.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého.
1: Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc přejeme.
1: A přeju takovej vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti. Za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi. Vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško. Přeji vám všem. A já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala. A on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roku, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dal. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, Brněnštín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, to by si to třeba nedovolila.
0: No. No. Takže Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Maminka už je tak taky mrtvá a ta se rodila 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: no mám dětičky.
0: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
1: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat. No.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Elena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám jako, že tatínek, když on byl povoláním, já jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu tak jako jinak a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, když se špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takový opravdu umělec, takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co taky. Ve škole jako já jsem tak mývala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, všechno dělá tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď v věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky do všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřadech, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla teď přesná precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel, měl nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu za tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuji za všechno ještě jednou a Takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak to, no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako po Ostravě, on z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peróně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak to tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to to ráda vzpomínám, že jste mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji za to, Lukáši, ten pořád každý večer, že jsem ráda, jenom si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolala. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dále.
0: I vám, děkuju paní Alenko, jednou. Zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, ať to nedělá zpětnou vazbu. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je to, no.
0: No. A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta?
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme, jindy ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Jestli víte, jak to myslím, jako.
0: Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože, ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako, snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazy vytryskne, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, jo, kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si ji vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlasu Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všechny moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olejnek, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal, z městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům. Ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsme vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nebo spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct, ano. Já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový, a on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala, řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař,
0: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dál asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené s, i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavedl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a jsme tu. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně za to. Já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skládáte, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna, kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k Motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, jo, jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: To stačí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale. No byl šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat ti daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si jí to donese, že?
1: Ne, ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip, já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak...
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, no, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
2: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo? Na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo. Ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď.
3: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3, 4.

Gracias. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a třetí sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a čtvrtá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám

co jsem měl nesvoběru. Předal testy, co jsem měl nesvoběru. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou a dobře

0: To je píseň.
1: Jo, píseň,
0: ano,
1: Jiřího
0: píseň.
1: Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
0: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
1: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
2: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
3: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
2: Protože jsem tě vrazil jenom text.
1: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika. No. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
3: No, to by mě zajímalo.
2: Tu se bychom rádi.
1: Pane doktore, znáš

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pi, do Pišel. To stačí, myslím. Jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na... No, by to šlo vlastně na všechny výstroj melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, za to, co už má, ne hravost v sobě, ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Werich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali a tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra, že ještě nemám zpívat. Uhoci ho, tak tedy jednou z lesa domů se nesal moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá,

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je tohle.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler,

0: povědět něco o smyslu československých dějin?
1: To je byla jednoduchá.
2: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
3: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo, honem dokupy a pinkat na sebe.
2: Děkujem, tak...
4: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
2: Má ještě někdo nějaký dotaz?
1: Takový jednoduchý.
5: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
3: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
4: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
6: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
4: Na lidském těle.
3: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
7: Pane Mahlere, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
3: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
2: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chválně.
3: Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
2: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
1: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
2: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
1: Přemýšlej si při písničce na otázku.
2: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla. Znáš tu píseň?
4: No.
2: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
4: Tak smrt starého... osla, jo?
2: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
4: to ti budeme zpívat v krematóriu.
2: Myslíš, že tě pošlu parté, jo? Tudle.
4: Mě tam dostanou známí.

Už babadada parou, von chum tak netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si tady...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No.
1: Kdo vypadá líp?
3: To spíš, kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme no, někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padl květ,

0: Prachy. Si.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.